0: Rádio Junior.
1: Lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší, ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více hřeje.

0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!

jedu pomalá chůze, oui, oui. Každé malé dítě ví, že je to mumie. Ruce předu, pomalá chůze, oui, oui. Každé malé dítě ví, že je to mumie.

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

Rádio Junior.

ulici nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit kluci, růžová je pro holky.

nazývá se čvachtání? To jsou asi vachtaní. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší. Lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano.
2: To se mi zdá, to pravda není.
3: Jak ty jsi krásná, pano.
4: Lidičky, věřte pohádkám.
5: Věřte i na ty boží mlejny.

technici spovolání to. Jsou páni, to jsou páni low. Technici z profese nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo nikdy tolik neneslo.

idej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formánku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, peřík je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškupem.

fleky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: Petrem a Karlem.
1: Holky, kluci, krásné dobré ráno všem. Je 6 hodin, právě teďka je pondělí a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Petrem
2: a Karlem.
1: Ano.
2: Je to jsem... tam.
1: Je to tam.
2: Jsi zbál, že bych tě nedoplnil, Karlíku?
1: Ne. Já jsem jenom teďka byl, jako, že mi nedošlo, že to máme nový jako s Komajzem a Karlosem.
2: Aha.
1: Tak jsem jako, oh.
2: Já bych řekl, že to nový není, jenom zkrátka prostě někdy je to, někdy je tamto. Ale hele, tyjo, my jsme tady zase teďka.
1: Jsme tady.
2: Ve tmě, jo, protože, nebo ve tmě, okno je zatáhlý, není nám teplo. Nechodí kolem spousta lidí, při nějakým menším štěstí neprojede nějaký autíčko před náma na cestičce, necítím kávu, která se mele naproti nám, protože ano, my už jsme teďka ve studiu v Praze na Vinohradské 12, zatímco třeba včera jsme byli
1: na Zlínském filmovém festivalu.
2: Ano.
1: A hele, Peťo, já jsem si to užil a o tom se vlastně taky dneska budeme bavit.
2: O všem se budeme bavit.
1: Ale dnešní hlavní téma je den dětí.
2: Ano, protože dnešní den patří, přátelé, nám. Takže věřím, že třeba ve škole vám budou trošku nápomocní. A,
1: snad jo.
2: A dnes se nebude učit a naopak se budou hrát hry. A máte i třeba, věřím, nějaký program zajímavý ve škole. My jsme třeba mývali na den dětí, že jsme upekli nějaký každej, nějaký občerstvení a pak jsme si to tak jako společně papali ve škole. Tak třeba i by nám mohli děti, holky, kluci volat, jaký mají plány na den dětí. A, ale my oslavíme den dětí tradičně.
1: Ano, a to zprávama.
2: Dáme si zprávy, baby.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
2: Je pondělí 1. června a je 152. den roku. Do konce roku zbývá 213 dní a pozor, do prázdnin zbývá už pouze 30 dní.
1: Svátek dneska slaví Laura, takže všem Laurinkám přejeme všechno nejlepší k svátku. No a nějaké mezinárodní dny, tak máme Mezinárodní den dětí, den rodičů je taky dneska a Mezinárodní den mléka. Peťo, co sport?
2: Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. Do konečné 26členné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christophe Kabongo a záložníci Pavel Buchta s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát až do Ameriky. To byl sport a jaký bude dnes, Karlíku, počasí?
1: Peťo, hele, dneska nás čeká poměrně proměnlivý den, protože z rána nám bude pršet, jak jsme si mohli všimnout. Odpoledne bude oblačno až zataženo. No a k brzkému večeru a pozdějšímu odpolední, tak nám bude svítit sluníčko. Ale přesto to celý bude teplý den, protože nás čekají teploty od 15 stupňů do 22 stupňů Celsia. Hele, a kdo ví, třeba se dneska ukáže i duha.
2: Bude duha a já budu hledat poklad.
1: Ano. Holky, kluci, to byly zprávy.

0: Holky, kluci, 6 hodin a 7 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior. Prostě Junior Family.
1: Junior Family.
0: S Komajzem.
1: A Carlosem.
0: Budeme to měnit.
1: Ano, prostě budeme to dělat tak, jak nám to přijde na pusu.
0: Ano, přesně tak.
1: Prostě a rozhodně to bude pokaždé uvědomělý a vědomý, mm-hmm. že to takhle měníme. Ono v tom, pokud budete bystrý, tak zaregistrujete ten náš vzorec, podle kterého říkáme Carlos a Peťos a s Petrem a Karlem. A schválně, kdo to zjistí ten vzorec, tak získá zlatého bludišťáka.
0: Mhm. Měli jsme ještě vlastně s Peťou a Kájou, to jsme taky párkrát řekli. Mm-hmm. Máme 4 takhle jakoby ohlášení.
1: 4?
0: 4. Peťos Carlos, Petr Karel, Komajs Carlos a Peťa Kája. Mm-hmm. Vymysleli jsme jako během těch 2 let snad, jsme vymysleli jako celkem dost jako přívlastku. Mm.
1: Jsme takový vybíravý poměrně.
0: Jsme, no.
1: Když si nemůžeme rozhodnout jedno ohlášení. Ale když jsme byli ve Zlíně, tak jsme se ohlašovali jak?
0: To jsme se ohlašovali Petr a Karel.
1: Petr a Karel. Mm-hmm. Pokud jsme se vůbec ohlašovali.
0: Já si myslím, že jo.
1: Udělej mi, mě to vlastně v něčem chybí. Udělej mi, jak jsme odstartovávali moderaci na filmovém zlínském festivalu. Jak jsme to dělali? Ukaž mi to, prosím.
0: Jak jsme to dělali? Ježiš, no. Tak to bylo mě možná hodně
1: totiž, ty si tam totiž krásně dodal i ten ročník, víš.
0: Ano, holky, kluci, posloucháte ranní restart speciální Radio Junior s Petrem.
1: A Karlem.
0: A my se vám hlásíme ze Zlínského filmového festivalu na 66. ročníku.
1: Ano, my vás zdravíme z parku Komenského, našeho krásného Koma modulu Českého rozhlasu se speciálními hosty a už jsme jeli.
0: Ano.
1: Myslím, že ohlášení v parku Komenského Koma modulu.
0: Koma modul je skvělý slovo za mě.
1: Koma modul, to mě hrozně bavilo. To takhle, že se vám hlásíme přímo z parku Komenského.
0: Ano, ano.
1: Všichni kolegové, Jirka Kohout, Petr Ševčík, tak když jsme měli takovou hromadnou schůzku na ten festival, tak všichni říkali, hele, jste si jistý, že fakt chcete moderovat v pondělí, protože vlastně moderujete do 8 hodin ve Zlíně. Není to vůbec brnkačka. My jsme byli, to bude brnkačka. Byla to podle tebe brnkačka, Kájo?
0: Ježišmarja, ale tím, že jsme přijeli včera pozdě, a já jsem se asi včera přehrál nějaký úpal úžeh nebo něco takového. Hmm. Tak jako to vstávání nebylo úplně ideální. A vlastně ano, to nám kluci říkali, dokonce i teďka koukám, že na webu našem Rádia Junior, tak je, že ranní restart dneska vede Péťa Ševčík.
1: Pořád.
0: Pořád, který se nám vlastně včera nabídl, že by to za nás vzal ano, a pochopil
1: hodný,
0: by to.
1: Velice hodný, on právě přesně, on Péťa Ševčík byl v pozoru, ano. Kdyby se Petr a Karel rozhodli, že se vyspí v pondělí, tak by tady byl Péťa Ševčík, takže takhle hodný kolegy my máme, kteří ano. Nás případně vykryli, ale já jsem říkal, musíme to zvládnout.
0: No, my jsme trošku tvrdohlaví, hele.
1: Ano, no zejména. Ale zejména bík.
0: Bík?
1: Tvrdohlavý bík.
0: Tvrdohlavý bík, počkej, ty jsi bík.
1: Já jsem bík.
0: Aha, to jsem nevěděl.
1: Ty za tu dobu, co se my dva známe, nevíš, jak já, jaké jsem znamení?
0: Nevím, Peťo, hele. Jaký jsem já teda?
1: Ty jsi
0: no?
1: Štír?
0: Ne.
1: Blíženec?
0: Ne. Aha.
1: Počkej,
0: dvojmetřík tady. Pana? Nejsem pana. No, hnedka
1: jaký
0: potom.
1: Existuje?
0: Hned po paně.
1: Já tady to neumím.
0: Váha.
1: Váha?
0: Já jsem váha. A já bych řekl, že to sedí, ale...
1: Myslíš, jo?
0: Já si myslím, že jo. Já než se jako rozhodnu, tak třeba to...
1: No ale třeba včera, když jsme měli tu show Rádia Junior, tak ty, když jsem zpíval, ty jsi vyběhl bez rozhodování a zal si všechny holky a kluky a tančil si s něma. Moc tu váhu v tobě nevidím, ale...
0: Hele, ale tak to bylo pro tu show, jako když si mám třeba vybrat jídlo, nebo oblečení, nebo, no dobře, oblečení úplně ne, ale...
1: Ale i to jídlo se vybíral poměrně rychle, to sushi s těm vybraným možná dřív než já.
0: To asi jo, no, ale taky jsem přemýšlel něco lehkýho a tak, protože jsme celý den nejedli, zas takový to, jak už máš fakt hlad, takovým způsobem, že už potom ten hlad ani nemáš pomalu.
1: Ne, jako ten hlad tam byl potom, no.
0: Byl, no.
1: Ten čas na to jídlo tam moc nebyl.
0: Byl minimální, no. No. Ale, hele, Peťo, my jsme vlastně měli minulý týden téma ručníky.
1: Ručníky?
0: Ano a...
1: Já čekám velký problém, kamaráde.
0: Čekáš velký problém?
1: Čekám problém.
0: Já ne. Já tak... si myslím, že to je v pohodě, hele, to prostě Suvenír, no.
1: Protože jsme si odvezli ze Zlína suvenír v podobě...
0: ručníku.
1: Ano, jsme si vzali ručníky.
0: Ano, ano, každý jsme si vzali.
1: Chudák a David Janečka, náš hudební dramaturg
0: ano.
1: David Janečka. Který byl naším spolubydlícím na hotelu ve Zlíně.
0: Jako tatínkem by se dalo říct.
1: Tatínkem, tak ten to možná za nás schytá, když dneska bude dělat check-out.
0: Je to možný, ale ne.
1: Ne, to si nemyslím.
0: Taky
1: to si
0: ne.
1: Nemyslím.
0: A my jsme vzali takový ty, ještě ty menší snad.
1: My jsme vzali ty menší ručičky.
0: Ano, ano, přesně tak.
1: Bílý. Bílých ručníků.
0: Není nikdy dost.
1: Nikdy dost.
0: Hele, dáme se ty písničku?
1: Jo, 6 hodin, 12 minut, to je ideální čas na písničku.
0: Tak jo.

0: 6 hodin a 16 minut a zejména 1. června.
1: Mm-hmm.
0: A vyladíte Rádio Junior Raní Restart.
1: S Komajzem.
0: A Carlosem.
1: No, ale
0: proč jsem zdůraznil 1. června? Protože já mám 1. června spojený nejen to, že už se blíží konec školního roku a budou prázdniny, což na to se všichni jistě těšíte.
1: Kdo se na to netěší?
0: Nevím, můžeš mít tipy, takový třeba Brick.
1: Brick z průměrňákových,
0: tak ten školu miluje, protože je tam knihovna a tam si může půjčovat knížky.
1: Ano.
0: Ale taky 1. června je pro mě zásadní věc a to je...
1: Den dětí.
0: Hele, právě teď k této hodině a k dnešnímu datu už se narodilo 99 800 dětí a pořád to stoupá.
1: Počkej. Teďka?
0: Dnes.
1: Dneska už.
0: Teď se právě narodil dítě. Teď. Právě teď. Pozor, teď se narodil dítě.
1: OK.
0: Stoupá to. A v roce 2025 se těch dětí narodilo 57 milionů 618 tisíc a...
1: Ty bláho. No, jako děti se začínají rozrůstat, no.
0: Ano, a hlavně,
1: nebo rozrůstat.
0: Hlavně děti rostou. Ano.
1: Děti rostou,
0: ale stále to je statisticky míň, než to bylo třeba 30 let zpátky.
1: Ano. Hele, já mám takový strašně zajímavý dotaz na tebe, nebo mě to zajímá, protože u nás v rodině...
0: Myslím, že ti jako odpovím, jo.
1: To na den dětí funguje tak, že je jedno, kolik ti je. Jako u dní dětí. Jestli ti je 20, jestli ti je 6, jestli ti je třeba 40. Moje babička vždycky na den dětí volá mamce.
0: No, tak
1: a že jako vlastně den dětí, já nevím, já jsem si vždycky myslel, že to je pro malý děti a vždycky jsem se potom jako cítil, tyjo, mě bude 15, mě bude 18 a už nebudu slavit den dětí. Ale ve finále jako to asi pravda není, protože třeba fakt babi jako volá pravidelně mamce.
0: To jsem jednou říkal tátovi, když jsem byl malej, tak jsem až mě bude 18, tak už nebudu slavit den dětí. A táta mi na to řekl, ale moje dítě budeš furt.
1: Mm.
0: Takže jo, vlastně my jsme pořád děti.
1: Ano.
0: A někdo si to dítě v sobě zachová na dlouho, dlouho, až teda do konce života.
1: Ježiš,
0: to bych
1: si
0: přál,
1: to.
0: Aby mě to taky zastihlo.
1: No,
0: protože
1: taky.
0: Myslím si, že lidi nezapomínají na to, jaké to je být dítětem. Ale,
1: no, neměli by zapomenout.
0: Ale někdy to zapomenout chtějí a to si myslím, že je velká škoda. Protože myslím si, že to dítě v nás, jak zpívá i Eva Farna ve vánoční písničce, Vánoce na míru, dítě v nás. Já bych přál všem, aby to dítě ve vás a v nás zůstalo, ale hlavně, jak ve vás, u nás posloucháte zejména, abyste ty děti, ty nejvíc děti, ty kreativní lidi, kteří se tvoří a kteří si hrajou a kdo si hraje nezlobí. A v něčem bych se hrozně rád vrátil do toho období, kdy jsem byl ten malý kluk a vzal jsem po škole kolo a jel jsem do lesa stavět bunkry.
1: Hele, já bych se strašně chtěl vrátit do školky. Prostě žádný starosti, daj ti tam najíst, ještě dostaneš obídek.
0: Obídek,
1: po něm si zásadní lehnout.
0: Věc.
1: Ano, po něm si jdeš lehnout.
0: Si šel lehnout.
1: Dáš si 20 po obídku, klidně spíš hodinu potom, pak tě teda probudí, když už to je hodně, ale prostě takhle.
0: A ty
1: takhle...
0: jsi chtěl spávat ve školce po obídku?
1: Ne,
0: nechtěl. Já taky ne.
1: A vždycky
0: takhle
1: bylo...
0: Takhle nevděční jsme byli, rozumíš?
1: Jo. Ale to tak je vždycky, jako prostě podle mě všichni, co jsou ve školce, tak nemají rádi spaní.
0: Po O.
1: A vždycky všichni chtějí, že jo, po O právě. Ale
0: já jdu po O domů.
1: Já jdu po O, protože to bylo potom takový strašně cool a přišel jsi jako...
0: Ano, je to
1: ano,
0: cool.
1: Ano, podívejte se na mě, já jsem tady
0: look
1: ten boss.
0: Look at me, I am the boss.
1: Ano, vy půjdete pospa a já jdu po O.
0: Pospa a já jdu po O.
1: Je to tak.
0: Pospa, ale takhle, pospa bych taky chodil, protože spa je zkrátka pro wellness,
1: ano.
0: Spa, takže já bych taky chodil pospa. Jo?
1: A to by mi asi nevadilo.
0: Ale představ si tu školku, kde máš saunu a masáže.
1: To je pravda.
0: A výřiš. To by bylo hodně krásný.
1: Nádherný.

0: Štípek Rádia Junior.
1: Manžel přivede domů dítě ze školky a říká manželce: Malej celou cestu brečel, není mu něco? Ne, jenom ti chtěl říct, že není náš Franta.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Holky, kluci, 6 hodin a 30 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Petrem a Karlem. No a my si teďka dáme novinku hitparády a hnedka potom si dáme Žili byli.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Na druhou novinku chceme vždycky tip od vás a tentokrát s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vybíráme přání Amálky Kounovské. Ta by do hitparády ráda poslala pořádně rozjetou novinku Choka Choka od megahvězd Jižní Ameriky, Anity a Shakiry. Anita je brazilská zpěvačka, tanečnice a herečka, která spolupracovala třeba s Madonou, The Weekndem nebo J Balvinem. Shakira pochází z Kolumbie a proslavila se hity jako Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Whenever nebo nedávno soundtrackem k filmu Zootropolis Zoo. No a fanoušci ji milují nejen kvůli jejímu hlasu, ale i typickému tanečnímu stylu inspirovaném břišními tanci. A teď už si užijte duet Choka Choka, ve kterém se zpívá portugalsky, španělsky i anglicky. Tak pořádně nastražte uši, jestli poznáte, kdy který jazyk zazní. Anita a Shakira, Choka Choka.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden vojevůdce a politik Julius Caesar. Pamatujete si z dílu Žili byli o egyptské královně Kleopatře, jak se nechala zarolovat do koberce, aby se dostala do komnat Julia Caesara?
2: Mm-hmm.
1: Kdo to vlastně byl? Narodil se asi v roce 100 před naším letopočtem do Římské republiky, která se z kdysi malého městského státu na území dnešní Itálie proměnila v obrovskou mocnost ovládající celé Středomoří. Občané v ní měli určitou možnost volit si své zástupce. S lety se ale prohlubovaly spory mezi bohatou aristokracií a prostými lidmi. K moci se dostal diktátor Sulla, který se zbavoval svých nepřátel, mezi které patřila i Caesarova rodina. Julius tak jasně viděl, jak důležité je mít moc. Byl chytrý, ambiciózní a uměl skvěle mluvit k lidem. Po Sullově smrti si získával popularitu mezi občany Říma. Získával ale i pořádné dluhy, protože si přízeň lidí uplácel pořádáním slavností. Politický vzestup mu zajistilo spojenectví se dvěma mocnými muži, Pompejem a Krasem. Nic ale Římany nedokázalo okouzlit, tak jako zabrat nějaké cizí území. Největší slávu tak Caesarovi vyneslo vojenské tažení do Gálie. Ta se rozkládala především na území dnešní Francie a přilehlých oblastech. Znáte kreslené příběhy Asterixe a Obelixe? Tak to byly právě Galové. Caesar byl geniálním vojevůdcem, správcem Gálie a získal peníze i oddanou armádu. To se ale nelíbilo římským senátorům.
3: Mm-mm.
1: Nařídili mu tedy, aby rozpustil vojsko a vrátil se do Říma. Caesarovi ale doma hrozilo nebezpečí od politických odpůrců. Rozhodl se tedy, že neposlechne a vstoupí do Itálie i s celou armádou. Hranici, kterou podle zákona s vojskem nesměl překročit, tvořila řeka Rubikon. Proto se dnes výraz přejít Rubikon používá jako pojmenování riskantního rozhodnutí, které nejde vzít zpátky. Vypukla občanská válka, ve které Caesar porazil nepřátele, včetně svého někdejšího spojence Pompeja, a stal se nejmocnějším mužem Říma. Zavedl mnoho reforem, například juliánský kalendář. Stále měl ale nepřátele, kteří se báli, že chce schramstnout všechnu moc pro sebe a zničit republiku. A tak ho během jednoho zasedání senátu ubodali. Zapojil se i jeho oblíbený chráněnec Brutus, který je někdy chybně označován za Caesarova syna. Caesar údajně při atentátu nevěřícně vykřikl: "I ty, Brute?" Tenhle výrok se dodnes používá, když chceme v legraci naznačit, že nás někdo blízký zradil. Ve skutečnosti ale asi Julius nic takového neřekl. Historie z něj vůbec udělala přímo automat na slavné citáty. Asi nejslavnější je jeho latinský výrok Veni, vidi, vici, tedy přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Pronesl to jako shrnutí jednoho snadného triumfu v bitvě. Když to dnes někdo řekne, dává tím najevo, že splnil úkol a byla to zívačka. Další známá fráze, kostky jsou vrženy, zase popisuje situaci, která už se nedá změnit a její výsledek je v rukách osudu. Caesar měl skvělý cit pro marketing a propagandu, budoval kult osobnosti. Traduje se například, že ho trápila pleška, za kterou se mu lidé posmívali. Česal si proto zbývající vlasy do čela a zakrýval hlavu věncem z vavřínu, což je vlastně bobkový list. Přesto byl velkým svůdníkem. O svých taženích vydával spisy, ve kterých sebe popisoval jako hrdinu, nepřátele jako barbary a své krvavé útoky jako nutnou obranu. Dost o něm vypovídá, že když byl prý jako mladík unesen piráty, kteří za něj požadovali výkupné 20 talentů, vysmál se jim, že má cenu nejmíň 50. Ohromení piráti se nestačili divit, jak se u nich zabydlel. Poroučel jim, nutil je poslouchat své básně a projevy a vtipkoval, že až ho pustí, nechá je všechny ukřižovat. Své slovo dodržel. Možná jste někoho slyšeli říkat, že Julius byl císař. Není to pravda. Jeho oficiální titul byl doživotní diktátor. Titul císař vznikl až později z jeho jména, na jeho počest. A ještě jedna perlička. Krátce po atentátu byl po něm pojmenován měsíc červenec. Proto se mu dodnes například v angličtině říká July, slovenský Jul, zkrátka jako Julius. Cezar byl u moci vlastně jen krátce a přesto se nesmazatelně zapsal do dějin. Historii holt nezajímají léta, ale činy.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Holky, kluci, 6 hodin a 42 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem
1: a Karlosem.
0: No a my si teďka pojďme říct, co nás a hlavně vás dneska čeká během dne.
1: A nemine.
0: A nemine. A já klasicky začnu velkou pohádkou v 1 hodinu odpoledne, neboli ve 13:00. Tio Pinocchio. Pohádka o dlouhém nosu, dobrém srdci, překonávání překážek a o touze se nevzdávat. Myslím si, že Pinokia známe všichni.
1: Pinokia mám moc rád.
0: A že to bude fajn pohádka v tu jednu.
1: Bál ses někdy, když jsi jako malý zalhal, což se znamená lhát se nemá,
0: ano.
1: Že ti pak vyroste nos jako Pinokiovi?
0: Bál, no. Bál a vlastně Pinokio, tak ten námět byl snad ještě i v nějaké pohádce české. Kdy se té princezně taky jako prodlužoval nos.
1: To jsou tři veteráni.
0: Ano.
1: A ona snědla a takové jo. To kouzelné jablko.
0: Ale ten námět tam, jakoby...
1: No, zvětšil, jakoby... no spíš měla chobot. To byl takový chobot. On se plazil přece. On se plazil po tom království.
0: Mm-hmm.
1: A to byl takový chobot. Pinokiovi to, že jo, ten nos stvrdnul a vyrostl.
0: Ano. Ano, je to tak přesně, no.
1: Ale tam měla chobot. Ten se plazil po tom království, no. Ale Pinokia mám moc rád. No.
0: Já taky.
1: Tak, no, ale co mám taky rád, tak Klub Rádia Junior a dnes bude zase opět speciální. My pořád jedeme v tom speciálním módu a bude speciální živé vysílání opět ze Zlínského filmového festivalu. Je to bude živě. Naše létající reportérka a moderátorka Klára Nováková tak přináší do vysílání Rádia Junior nejenom novinky z festivalu, ale také z celého regionu. Společně s moderátorkou Denisou Kimlovou představí ve vysílání junioru festivalové hosty. A pozvou nás na zajímavé akce i premiéry festivalu. Takže spousta herců, významných hostů. A Klára bude přes kodek vysílat z ateliérů filmových, které jsou ve Zlíně a které slaví 90 let. Takže to bude opravdu dnes filmové speciální vysílání Klubu Rádia Junior. Takže na to se těšte od 17. hodiny do 19. hodiny.
0: Ano, no jedeme ještě pořád ten speciální...
1: Pořád Zlínský filmový festival.
0: 66. ročník.
1: Mm-hmm.
0: No a to je asi tak...
1: A tak pořád tam máš spousta
0: je tam.
1: Hudby, výborné hudby od našeho hudebního dramaturga Davida Janečky. Trenduj,
0: Uškazovna, pohádková
1: cokoliv.
0: Angličtina s Rádiem Junior.
1: No,
0: je toho prostě hodně.
1: Angličtina, ježiš, to bych si měl dát.
0: Tak jo, tak si dáme písničku v angličtině.
1: V angličtině.
0: Tak jo.
1: Bomba.

0: Ranní pomsta.
1: Ano, ano, holky, kluci, teďka jsme zase v té části dne.
2: Ano, v té části dne, kdy přichází ranní pomsta, ale já jsem si tak říkal.
1: Ano.
2: Já to dneska nějak slavit nebudu, ten den dětí. Teďka mám zkoušku, pak druhou zkoušku, jo. Tak co kdybychom si udělali takový menší dárek?
1: Ano, poslouchám. A nedali si ranní pomstu?
2: Přesně.
1: Není to vůbec špatný nápad, protože holky, kluci, tím, jak jsme právě, jak celý tým máme ve Zlíně, tak vlastně ani pomalu neměl kdo napsat tu ranní pomstu.
2: Ano, no my sobě, no.
1: No my sobě, no, ale to bychom byli sami proti sobě.
2: A to nechceme.
1: To nechceme,
2: takže no. My si dáme takový menší dárek, vy nám to prominete a zároveň vám připomeneme, že klidně nám můžete volat a prozradit nám vaše plány na den dětí. Jak to třeba slavíte ve škole s rodiči, s prarodiči, jestli třeba nějaká pouť nebo nějaký třeba cirkus, cokoliv, kamkoliv jdete, takže nám klidně volejte a to na telefonní číslo
1: 800 199 199.
2: Takže jo, ranní povstanou, tak tam dej písničku a my dáme nohy nahoru.
1: Tak jo, tak jo. 6 hodin 50 minut. Posloucháte ranní restart Radio Junior s Petrem
2: a Karlem.

0: Holky, kluci, a my tady máme kalendárium.
1: Ano, kalendárium 1. června a svátek dnes slaví Laura, což je ženské křestní jméno latinského původu a má neobyčejně vznešený význam, což souvisí teď s tím Cezarem, s tím, jak měl ten dřinecový oválný to, tak

slova laurus, tak znamená vavřín v latině, což je nějaký symbol vítězství, cti a úspěchu. Význam tedy je vítězka nebo ctihodná. A Kolda přeje lauře všechno nejlepší určitě.

0: Rekapitulace.
1: Už vím, co stát má, už vím, kam dát má, svou lásku žít,
2: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély.

0: je Sokolík Pepík od Báry Ladrové. A ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
3: s Petrem a Karlem.
4: A jsme zpátky.
5: První hodinka je za náma, holky, kluci, je 7 hodin ráno, posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem.
4: A Karlosem, speciální ranní vysílání dnes už teďka ze studia, ale zejména na Den dětí.
5: Ano.
4: Co to dneska slavíme, takže milí kluci, milé holky, tento den patří jednoznačně
5: vám,
4: nám, zkrátka všem. Takže si ho užijte, pořád nám volejte,
5: oslavte nám,
4: kde nám a prozradíte, jak to oslavíte, ten den dětí. My vám zase něco hezkého řekneme, co se stalo, nestalo, co třeba...
5: Bude, nebude,
4: zda bude pršet, nebo zase bude hrát fotbal, a proto právě teď přichází...
5: Zprávy.
2: Radio Junior.
1: Minutové zprávy.
4: Je pondělí 1. června, je 152. den roku a do konce roku zbývá 213 dní. A pozor, do konce školního roku do prázdnin zbývá těch dní pouze 30.
5: Svátek dneska slaví Laura, takže všem Laurinkám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a dneska něco k mezinárodní dním, tak máme Den dětí, Den rodičů a také takový neobyčejný den mléka. Peťo, co sport?
4: Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. Do konečné 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Buchta s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky. Kájo, jaké bude dnes počasí?
5: Peťo, dneska nás čeká poměrně proměnlivý den, z rána nám totiž bude pršet, odpoledne bude zataženo až oblačno, no ale k brzkému večeru nám bude svítit sluníčko. No ale přesto všechno bude teplý den dneska, protože nás čekají teploty od 15 stupňů do 22 stupňů Celsia. Hele, a kdo ví, jak se bude střídat déšť a slunko, třeba dneska koukne i duha.
4: Takže být vám, abych se vydal jít hrát poklad.
5: Holky, kluci, to byly zprávy.

0: Holky, kluci, 7 hodin a 5 minut a vy posloucháte Ranní restart Radio Junior s Komajzem
1: a Karlosem.
0: Oh yeah.
1: Ano, a my se teďka zase vrátíme myšlenkama zpátky do minulosti.
0: Do minulosti.
1: Zpátky v čase, a to konkrétně do
0: včerejška.
1: Do včerejška. A hele, my jsme měli poměrně hodně hostů.
0: Ano.
1: Měli jsme těch hostů, teďka to ve stínu taky rychle spočítat, ale zkrátka bylo jich poměrně hodně.
0: Třeba 6?
1: Jaký host v tobě zanechal největší dojem, Kájo?
0: Hele, největší dojem, mám takový dva favority, a to byl Predrag, protože přece jenom jako s hercem, který hrál v Harrym Potterovi a v Roku podvraťáku, což je skvělá komedie, kterou já mám rád.
1: Českosrbský herec Predrag Bielac.
0: Ano, tak to byla prostě jako strašně vlastně neuvěřitelný, že,
1: ano,
0: že,
1: byl to zážitek.
0: Že jsme my dva měli jeho jako hosta.
1: Ano, Predrag Bielac, který stvárňoval Ivana Karkarova.
0: Ředitele Kruvalu.
1: Ano, v Harry Potter a ohnivý pohár. To byl velký zážitek. Mm-hmm. Je vlastně herec, který se objevil v Letopisích Narnie. Tam nám sám Predrag přiznal, že když bylo promítání tady v Praze, protože Letopisy Narnie Prince Caspian se točil tady u nás v Praze tehdy, tak když měli štábový promítání, tak on odešel z kina a brečel pomalu,
0: ano,
1: protože ho mrzelo, že tu jeho roli poměrně dost
0: vystříhali
1: a se stříhali. On tam vzpomínal na to, že jezdil na koni, že učili jízdu na koni a že to bylo vlastně poměrně náročné natáčení a že vyběhl pan režisér a potom promítání a křičel Predrag, congratulations! A Predrag se otočil se slzami v očích a byla k čemu?
0: Jaký congratulation?
1: K čemu? Takže to bylo fakt impozantní. Říkal, že když se natáčel Harry Potter, tak se hrozně zblížil s hercem
0: Dumbledora,
1: což je Sir Mark Gaben, byl. Takže s ním tam se hodně zblížil a s ním trávil velký čas na tom natáčení. Prozradil nám, že zároveň třeba Alan Rickman, který znázorňoval Snape'a, tak byl dost uzavřený do sebe. Že...
0: Ano, takový tiší herec prostě.
1: Tiší herec.
0: Ale prý strašně příjemný.
1: Strašně příjemný. Vlastně měl z toho hrozně hezký vzpomínky.
0: Mm-hmm.
1: No a potom co další, kdo pak ti takhle utkvěl v paměti?
0: Krištof Švehlík. Vlastně herec, absolvent konzervatoře a vlastně náš kamarád.
1: Mm-hmm.
0: A mě strašně Krištof nabil. Nabil energii, kterou já jsem zrovna postrádal celkem v ten moment.
1: Mm-hmm.
0: A on, Krištof, jak tam přišel s tím nábojem a prostě s tou energií.
1: Ano, Krištof je velice
0: takový. Tak to jako dokázal to předat a potom jsem už byl takový jako zpátky back on track.
1: Back on track. Takových lidí se, holky, kluci, obklopujte, protože lidi, co vám dodají energii a naopak nebudou vám tu energii brát, takový ti ličtí upíři se tomu říkají, že vám berou tu energii, tak ty ne. Ale takovýho Švehlíka Krištofa,
0: ano.
1: Toho berte, ano, Krištof byl skvělý, ale pak jsme taky měli rozhovor třeba s Honzou Cinou, Janem Cinou, jsem Jajaji, Sára Korbelová a Oliver Vyskočil.
0: Naši kolegové.
1: Kolegové, herci, Sára z ulice, Oliver Vyskočil, třeba Jedna rodina, ale poměrně filmový herec, Sára je taky taková etablovaná herečka, už dalo by se říct, ta těch rolí má už taky spoustu. Ne, bylo to celkově strašně hezky nabitý.
0: Bylo to super a hlavně bavilo mě to s nima. Bylo to fajn.
1: Jako Predrag měří třeba 3 metry.
0: No.
1: Ivan Karkarov měří 3 metry.
0: Ano, a my s Peťou jsme vedle něj vypadali jak trpaslíci. Což tak já teda vypadám jako trpaslík vedle každýho.
1: To jsem chtěl říct.
0: Ale vedle něj jako fakt, že jo, přišel jsem se jak v Gulliverových cestách.
1: Jo, ano, hele, Verčo je vyšší než ty, je, ne?
0: Není.
1: Není?
0: No, tam strašně záleží.
1: Podle toho, jak se vyspí.
0: Jak kdo se vybočí, jak kdo se napřímí a to, ale jsme plus minus stejně.
1: Kdo má jaký boty? No tak někdo nějaký boty mají vyšší podrážku, některý mají nižší podrážku.
0: Máme oba dva stejnou podrážku plus minus. Máme stejný typ bot totiž.
1: Fakt.
0: Jenom jako o hodně jiný čísla, no.
1: No to chápu.
0: Takže tak, no. Ale když si jako vezmu Verčo podpadky, tak...
1: No tak,
0: tak
1: to
0: je
1: už...
0: Tak je to rozdíl, no.
1: To už pak. Ale tak to jasný, no. To je jasný.
0: No,
1: a kdyby si vzal Predrag podpadky?
0: Tak to by bylo...
1: Tak by se bouchal v tom koma modulu o hlavu.
0: Ano, to by vstal z té židle a praštil by se hnedka první jako dobrou, no.
1: Severusy. máte tady nízký stropy.
0: Ano, přesně. Přesně tak. No, každopádně, Peťo, ale já jsem vlastně tady holkám a klukům říkal, tohle je vlastně spojené i s tebou, protože si tenkrát vyhrál Roztančený divadlo. A tohle já jsem si pouštěl a já se o to strašně rád podělím. Mm-hmm. Protože já jsem sice holkám a klukům říkal, jak maturu a všechno, tak
1: no,
0: já můžu...
1: No, to bylo téma number one tady, tvé ano. Maturity kalamity.
0: A takže můžu prohlásit, že úspěšně složené zkoušky a už mám pokoj.
1: Gratulujeme a tady tu píseň si užij, podobně jako já, když jsem s ní vyhrál Roztančený divadlo. Je to pro tebe a gratulujeme ti, Karolíku.
0: Děkuju, Peťo. Holky, kluci, 7 hodin 11 minut a final countdown.
1: He's here.

0: Vždycky v čase.
1: Peťo, Peťo, žiješ? Nesměl jsi zajízdit tu palubní desku?
2: Ne, to byl jenom chlebíček.
1: Aha.
2: Ale ten tvůj stroj času hází jako nějaká stará Tatrovka, kde to jsme?
1: No hele, podle mých propočtů je přesně 1. června 1950. Oh. Peťo, my jsme to dokázali. My jsme v Praze v den, kdy se u nás poprvé v historii slaví Mezinárodní den dětí.
2: Moment. Čichám oslavu. A hlavně čichám cukrovou vatu, Karle. My jsme v ráji. Den dětí znamená, že je všechno jídlo pro děti zdarma, ne?
1: No, ne, Peťo, to si pleteš s All Inclusive hotelem, ty otesánku náš, ale hele, musíme splynout s davem, hlavně nějak nenápadně, jo, Peťo?
2: No tak s tím ty nebudeš mít problém, Karliku.
1: Jak to jako myslíš?
2: No tak seš malej, ne? Když se postavíš vedle tamto batolete s tím lízátkem, bude tě muset přemlouvat, ať mu ho nebereš.
1: A náhodou, malá výška má svý vědecký výhody, například mě nikdo nepřehlédne ze spoda a vůbec, ale koukej, jo, tamhle u stánku tak rozdávají pionýři dětem zadarmo párečky a limonádu.
2: Kryj mě, Karle, kryj mě, jdu do akce.
1: Mm-hmm.
2: Já chci ten největší párek v rovnodobé historii lidstva.
1: Peťo, stůj, nemáš peníze z roku 1950, ještě nás chytěj.
2: Jo.
1: Peťo, proč já si za parťáka na cestování časem nevybral radši Křička nebo někoho jinýho? Tento aspoň tolik nesežere.
2: Dobrý den, pane stánkaři. Já jsem velké, ale strašně podvyživené dítě. Víte, nedal byste mi 5 párků a tam ten kýbl toho kečupu.
3: Chlapče, ty jsi nějaké předoslé dítě, ne? Ukaž mi občanku.
2: Krá pomoc, oni chtějí po mně doklady, které ještě nebyly tehdy vytištěny.
1: Ach jo, no jasně. Zase, abychom ho zachraňovali. Dobře.
4: Mami, můj starší bráška zapomněl mluvit, protože má strašný, ale strašný hlad. Dejte mu ten párek, nebo začne omdlévat.
3: Ale, chudá kluk, tak tady máš otesánku a nebrečte mi tu.
2: Kájo, to byl výborný herecký výkon, ty jsi genius. Sice tě kvůli tvému hlasu asi nepustí do kina pro dospělé ani ve 30, ale zachránil jsi mě svačinu. Dík.
1: Mhm.
2: Ukaž? Tak tenhle rok 1950 chutná fakt skvěle.
1: Super, Peťo. No a teďka rychle zpátky do stroje času. Proč má to podvyživené dítě na ruce chytré hodinky?
2: Počkej, ale já ještě musím skočit do roku 2000. Já jsem slyšel, že tehdy se rozdávaly ke dní dětí hračky v Happy Mealu.
1: Peťo, do stroje. Hned.
2: Tak jo.
5: What's going on?

0: Pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na Rádiu Junior 2. června.

0: Hlídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost, tak pojďme na to. Nejslavnější žáky z 3. B, Macha a Šebestovou, zná asi každý. Víte ale, proč nemají křestní jména? A kdo tohle známé duo třeťáků vlastně stvořil? Tvůrci Macha a Šebestové jsou scénárista Miloš Macourek a malíř Adolf Born. Postavičky by se navíc nepohybovaly bez skvělého animátora se smyslem pro detail Jaroslava Doubravy. Například to, že při jízdě po zábradlí začne Machovi blikat ucho jako blinkr, vymyslel právě pan Doubrava. Mach a Šebestová jsou hlavně populárním večerníčkem. První díl seriálu ale vznikl o 6 let dříve, než ho v roce 1982 odvysílala Československá televize. Vznikl totiž v produkci krátkého filmu Praha a mělo jít o předfilmy k hlavním pořadům v kinech. Dobrodružství, která Mach s Šebestovou zažívají, jsou veselá i poučná. Původně měl seriál 13 dílů, pak se ale dočkal ještě dalších dvou sérií a dokonce i celovečerní podoby, kterou zrežíroval Václav Vorlíček. Příběhu Macha a Šebestové propůjčil svůj nezaměnitelný hlas Petr Nárožný. Dnes si večerníček bez jeho hlasu neumíme představit, ale vše mohlo být jinak. Trojice tvůrců se nemohla na hlasu postav dohodnout. Petr Nárožný navíc řekl tvůrcům, že neumí dabovat, a tak se improvizovalo. Pan Nárožný dostal zadání: čtěte co nejrychleji a my pak budeme animovat váš hlas. Po boku Macha a Šebestové se kromě skotačícího psa Jonatána objevuje samozřejmě i kouzelné sluchátko. To využívají vždy jen pro dobrou věc a i když občas něco popletou, vždy nakonec vše dobře dopadne. Právě díky utrženému sluchátku, které dostanou darem, se jim podaří podívat se do pravěku nebo třeba do krku svého spolužáka, kterému vyléčí angínu. Sluchátko odpovídá často větou: ale prosím, beze všeho. A pak se dějou věci. Možná vás někdy napadlo, jak se vlastně Mach a Šebestová jmenují křestními jmény. To se ale nikdy nedozvíme, křestní jména totiž nemají. Adolf Born v jednom z rozhovorů prozradil, že si autorská trojice se jmény hlavních postav nemohla poradit. Dlouho pátrali po těch správných a pak si řekli, že stejně mají takovou zkušenost, že si české děti ve školách zhruba do 4. třídy říkají příjmením. Ani ne tak mezi sebou, jako když přijdou ze školy a vypráví. Podle nich šlo o středoevropskou záležitost. Třeba v anglosaském světě se naopak tyká i učitelům. Sami mi řekněte, jak to funguje dnes. V seriálu se používá nadčasový humor, který pobaví dodnes. V roce 2001 vznikl celovečerní hraný film, jak už jsem říkala. Ten ale stejný úspěch jako kreslená verze nesklidil. A tak se tvůrci v roce 2005 opět vrátili ke kreslenému dobrodružství, kterým příběh Macha a Šebestové završili. Seriál byl prodán do mnoha zemí, ale stejně vtipný a skvělý vypravěč, jakým je Petr Nárožný, se pro žádnou cizojazyčnou verzi nenašel. Mach a Šebestová získali i svou knižní a zvukovou podobu. Co byste si od kouzelného sluchátka přáli vy? Máte rádi tenhle večerníček? Moji milí zvídavci, pokud chcete o seriálu Mach a Šebestová někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi napište a třeba se objeví v jednom z dalších dílů Zvídavce. Tak ahoj!

0: Holky, kluci, oh, promiň.
1: Ne, pojde.
0: 7 hodin a 35 minut a vy posloucháte Ranní restart Radio Junior s Peťou.
1: A Kájou. Mm-hmm. To je taková jako tvoje výzva, jak se chytnu, jak tě správně poslouchám, jestli dobře zareaguju, že takhle měníš ty naše pozdravy. To je taková...
0: Hele, takhle jsem to asi nebral, ale... Nevím, mě baví jenom to obměňovat asi teďka.
1: No, ale víš, ale já nikdy nevím, co jako vytáhneš, takže já musím být v pozoru, jestli bude s Petrem, nebo bude Carlosem, nebo bude s Komejzem, s Peťou, víš? Mm-hmm. Je taková...
0: Jako v tomhle mám výhodu, že jdu první, no.
1: No, to jo.
0: Že volašu tebe první. No, každopádně, holky, kluci, my jsme zpátky a téma Den dětí. Peťo, ty jsi říkal, že vy jste do školy nosili napečené nějaké bábovky, buchty nebo tak něco.
1: No.
0: Takhle vy jste oslavovali Den dětí?
1: Ne, jak ostatní, ale já jsem se navařil.
0: Ty jsi navařil?
1: No, já nevím, jak to oslavili ostatní, ale já jsem to vždycky jakoby projedl, no.
0: Ale tak to je taky styl, to je taky způsob.
1: Jo, ne, my jsme hlavně chodili na pouč, protože dnes mám můj děda narozeniny na Den
0: fakt
1: dětí,
0: jo.
1: Vždycky. Takže se jezdilo do Rajhradu na pouč, kde děda vyrostl a s tím takhle byl spojen Den dětí. Takže jsme to oslavili na pouti, v autíčkách a na kolotoči a bylo to moc, moc fajn. Jak jste to slavili vy?
0: Hele, my jsme se školou chodili do kina. My jsme byli ten typ, že jo, tak kino má potom takový ty i pro studenty a právě na ten Den dětí, pro ty děcka, tak mají akce různý, pro školy přesně a tak. Tak jsme chodili do kina, no a s našima jsme většinou chodili na poutě taky, nebo prostě to dát si nějaký kolotoče, cukrovou vatu. Dal bych cukrovou vatu teďka.
1: Jo, já bych nedal cukrovou vatu.
0: Ale jak to tady máme, ale to růžový zátěší dneska. A to
1: je
0: se
1: to takový candy.
0: Je to takový store. Candy. No, každopádně, já jsem dělala tu naši oranžovou klasicky, ale bohužel se to seklo. Takže dneska máme takový...
1: Naše barva je oranžová, vnímáš?
0: Máme hodně oranžovou. Když jsme tady, tak
1: když
0: já vždycky...
1: Když jsi za pultem, ty dáváš oranžovou, já dávám cokoliv
0: jinýho. Ty dáváš modrou.
1: Modrou většinou.
0: Ty dáváš často modrou, ale to většinou jako když vysíláš sám, protože i když jsi za pultem ty, tak stejně jsem tady první a stejně to udělám já.
1: To je pravda.
0: Takže oranžová u nás vede. Taková
1: aha,
0: ta
1: vidíš to.
0: Oranžovo-žlutá.
1: Vidíš to? Hele, když jsi byl malým klukem, tak, nebo takhle, kdybys teďka mohl se vrátit a být malým klukem, je něco, co bys třeba nějak změnil?
0: Jestli bych něco změnil, jo. Asi ne, hele, možná po sobě s bráchou víc házet třeba vodní balonky, prostě užívat si to, když jsme byli na vesnici víc.
1: Že naopak by si byl ještě větší rebel, než jsi byl, jo.
0: Cože?
1: Že naopak by si byl ještě větší rebel, než jsi byl.
0: No, rebel to asi ne, ale spíš, jak jsme byli právě za Prahou, u Benešova, tak si víc jako užít asi tento vesnický prostředí. Toho lituju někdy doteď, no, že občas byly dny, kdy se nám nechtělo ven a všechno, přitom teďka bych zatral cokoliv jít na zahradu, tamhle se vyčvachtat v bazénu, dělat blbiny s bráchou, jezdit na kole, hrát fotbal na té zahradě třeba.
1: Takže to je vaše znamení, že běžte dneska po škole ven, ale stále říkáme, klidně nám volejte, nebojte se volat,
0: ano.
1: Pokecáme si, volejte a prozraďte nám, jak třeba vyslavíte Den dětí a co máte s rodiči v plánu. Třeba zajet do zoo a podívat se do pražské zoo na kapibary, protože tam se jich narodilo. Původně 6, a potom nakonec vypadlo i 7, takže je to takový 6-7 kapibary. Takže třeba to je váš program na to, jak oslavit Den dětí, ale my jsme zvědaví, jaký plán máte vy.
0: Tak nám volejte na telefonní číslo 800 199 199 a my si dáme teďka písničku.
1: Juhu.

0: 7 hodin a 46 minut vyladíte Český rozhlas Rádio Junior a právě teď ranní restart.
1: S Petrem.
0: A Karlem. Ano, den dětí, to je dnešní den. Kajo, máš nějakou věc, která ti od dětství zůstala? Taková ta věta, nemrať se, nebo ti to zůstane.
1: Já jako takhle. Co
0: no,
1: co nám...
0: ale třeba nevím, že třeba jsi udělal jako malej zlozvyk, že jsi nedojídal u pici prostě
1: okraje
0: třeba.
1: To nahrážíš na Zlínský filmový festival teďka, jak jsem tam neměl piču.
0: To byl příklad, který mě napadl.
1: Ale vlastně jo, dalo by se to tak říct, jako zlozvyk, nezlozvyk, nevím teda, jak by to on to teda bral. Ale nejsem zvyklý jíst ty okraje, no, u pici třeba, jako ty těstový. To radši nechávám někomu třeba, protože vím, že to hodně lidí má rádo, ale mě to prostě nějak nejede.
0: Já tak si to je pici... to suchý, je to zbytečný.
1: No právě, je to takový prostě, no, těsto a máš posypaný moukou a já jim hlavně, já si piču objednávám právě kvůli tomu, jako co je na tom.
0: Ano, kvůli šunce a ananasu prostě.
1: Ano, přesně, Havaj je to. Havaj je top. A to si mě strašně překvapil, že jsi v tom Zlíně objednal Havaj. Já jsem o tobě nevěděl, že jsi jako se mnou v týmu v tomhle tom.
0: Jak to jako nemohl nevědět?
1: Nevím, nikdy jsme si nedávali pizzu.
0: Já nejím jinou pizzu než pizzu Havaj.
1: Tak to jsme na tom stejně, ale...
0: Ale pizzu Havaj si neměl.
1: Nedával jsem si, já jsem si dal takový ty pizzový proužky. Mě já strašně zajímalo, jaký to je a co to je vlastně. Ale ty bláho, ty porce, ty byly obří, Peťo.
0: Mně to tak obří nepřišlo teda. Ale ty jsi prozradil, že jsem měl pizzu. Ty jsi mě takhle jako prásknul.
1: Ježíš, promiň, toto.
0: Ty jsi mě takhle úplně...
1: A je takhle z rána, toho si nikdo nevšimne.
0: Kamarád, no a takhle mě zradí, že na mě práskne, že jsem měl pizzu. Tak to je...
1: A tak víkendový cheat day jede, no.
0: No, jako ve Zlíně, ještě obzvlášť.
1: No, právě.
0: Zkrátka. No a třeba nějaký jídlo, který jsi jako malej nejedl a teď ho jíš?
1: Brokolice.
0: Brokolice.
1: Brokolice jsem nesnášel, ale to podle mě nemá rádo většina dětí.
0: A nechápu, proč.
1: Vypadá to prostě divně, nebo já nevím.
0: Jak dítě, že to je hrozně hezký, jak je to takový... To jako emoji brokolice v telefonu je dost podobný jako realita a mně se emoji brokolice hodně líbí.
1: Dobře, tak jo. No, ale brokolice jsem nejedl a teďka jako ji miluju. To je stejně jak květák. Taky, hele, jsi ten typ člověka, co si ten květák lupe syrovej, aby si ho potom mohl dávat? Že jako to dlabeš? I normálně třeba místo chipsů a tak?
0: Ne.
1: Dobře, tak zkus si udělat pražený květák.
0: Pražený květák?
1: Jo. Obalíš ten květák v koření.
0: Dobře.
1: Dáš to do oleje. Nebo lehce to poleješ olejem.
0: Na oleju,
1: Na oleju ješ...
0: To je jedno, no.
1: Ano, přesně tak. No, olej, koření, já tam mám třeba rád pikantní a tak. A potom na chvilku do trouby, ať to dostane takovou jakoby krustičku. Hej, je to výborný.
0: Hezky.
1: Je to výborný.
0: Tak děkujeme ti za recept, Kájo.
1: Není za co, ale i syrový s tím kořením je to super.
0: Fakt. Já jsem třeba nejedl olivy.
1: Fakt jo.
0: A tatarák.
1: A teď?
0: Si to dám.
1: Tak to je super. A olivy jíš v oba druhy?
0: Spíš černý než zelený.
1: Fakt jo. Černý mě nefachaj, teda ne, jdouje moc.
0: Já spíš černý než zelený. Ale i zelený snesu.
1: Jo.
0: No a vy i věříme, že snesete písničku.
1: Je to tak.

0: Rekapitulace.
1: Už vím, co se zmá, už vím, kam dát zmá, v svolé zkouží.
2: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély Křivé.

0: a ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Holky, kluci, 7:59 a vy posloucháte Ranní restart Radio Junior s Petrem
1: a Karlem a my jedeme pomalu do finále, ale dnešní den začíná.
0: Je to tak.
1: Takže si ho uchopte, zuby, nechty, zuby, prsty, oslavte den dětí.
0: Ano.
1: Užijte si to.
0: Nalaďte si odpoledne Klub Radia Junior, který pořád bude vysílaný jako speciální právě Klub Radia Junior ze Zlínského filmového festivalu z 66. ročníku.
1: A bude to stát za to.
0: Určitě.
1: Teď si užijte pohádku a zkrátka mějte hezký start nového týdnu po víkendu a hlavně nezapomeňte, že je den dětí, takže si ho pořádně užijte.
0: Ano, běžte to někam oslavit, dát si zmrzku nebo něco takového.
1: Je zmrzku.
0: Holky, kluci, zmrzku. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radio Junior, pohádka.
3: Holčička a řeka. Byla jedna holčička a ta bydlela s maminkou. Tatínka měla ovšem taky, ale v jiném městě. Jezdila k němu vždycky jednou za čas na víkend a moc se těšila, protože tatínek jí pokaždé přichystal překvapení. Někdy to byla nová panenka nebo napínavá knížka, jindy zase představení v divadle nebo výlet do lesa. Když bylo horko, brával tatínek dcerku k řece. A to se líbilo oběma. Protože holčička se mohla brouzdat ve vodě, zaplavat si a sbírat oblásky, tatínek opodál chytal ryby. Díky tátovi znala holčička mnoho ryb. Nejen kapry a štiky, ale taky okouny, sumce se širokou tlamou, candáty s ostrými hřbetními paprsky a dokonce i mníky s vousem na bradě. Řeklo by se, že holčička se u tatínka měla vždycky dobře, ale nebyla to úplně pravda. Občas se totiž na otce rozlobila. A to tehdy, když se nevěnoval pouze a jedině jí. Jenom s ní si měl přece povídat, jenom s ní si měl hrát. Běda, když se zastavil se sousedkou nebo zamával na děti z okolí. Pomalu nesměl nikoho pozdravit, aby se holčička nemračila. Ta chtěla být stále ve středu tatínkovy pozornosti. Na nikoho jiného se nesměl ani podívat. Když to udělal, holčička mu něco provedla. Schovala mu pantofle, takže musel doma chodit v ponožkách. Vytáhla záložku z rozečtené knížky, vypnula televizi a schválně vylila na koberec polévku, kterou tatínek uvařil. Pokaždé se tvářila, že ona nic a že o ničem neví. To máš za to, říkala si v duchu. To máš za to, že tě nemám jenom pro sebe. Jednou se ta holčička zase vypravila s tatínkem k řece. A znovu se rozlobila. Tatínka totiž zastavil jiný rybář a dal se s ním do řeči. Hovořili o tom, jestli dneska ryby budou brát, když je pod mrakem, jaké mají návnady a tak podobně, jak už se spolu rybáři baví. Nemáš na mě čas? Pomyslela si holčička. Já ti něco provedu. Dobře ti tak. Chvilku uvažovala a pak za tatínkovými zády začala trhat síť podběráku. Takový podběrák je velmi důležitý. Úlovek, který visí na háčku, si rybář do něj vloží. Když bude v podběráku díra, ryba proklouzne ven. Když holčička dílo zkázy dokončila, popošla dál po břehu a tvářila se jako by nic. Zula si boty a brouzdala se v řece. Tu jí něco uchopilo za nohu. Byla to zelená ruka a za ní se vynořil zelený mužík. Vodník. Už tě nějaký čas pozoruji a vím o tobě všechno, řekl. Hodíš se mi. Máš rusé vlasy. Cože? Já mám přece rezavé vlásky, ohradila se holčička. Rezavé jsou jiným slovem rusé, vysvětlil vodník. Máš rusé vlasy, vyznáš se v rybách, trháš rybářské sítě a jsi zlomyslná. Takové jsou rusalky. A z tebe taky rusalka bude. O rusalkách holčička něco věděla z pohádek. Žijí ve vodě a tancují na louce s poutníky. Rozčesávají si při měsíčku vlasy. Když je úplně rozčešou, způsobí to povodeň. Že by se však sama mohla stát rusalkou, O tom holčička nikdy neuvažovala. Za to vodník byl rozhodnutý. Šup, popadl i její druhou nohu a než se holčička nadála, stáhl ji pod vodu. A rázem na ní vyrostly stříbrné šupinky. Zvláštní. Tatínek zabraný stále do hovoru si ničeho nevšiml. Když budu rusalkou, bude tatínek nešťastný, řekla si holčička. Nakonec to ale není tak špatné. Rusalky jsou krásné a nemusí chodit do školy. Žijí v křišťálovém zámku a často si je nějaký princ vezme za ženu. Ha, ha, ha, zasmál se vodník, který četl holčičce myšlenky. Kdo pak to vymyslel, křišťálový zámek? Tady budeš bydlet. Ukázal holčičce hnízdo spletené z rákosí a vodních rostlin. A pokud jde o prince, pokračoval, bude tvým úkolem utancovat ho do bezvědomí a stáhnout pod vodu. Žádná svatba, má milá, jsi na ní ostatně moc mladá. Až na to přijde, provdám tě za některého z kaprů nebo za žabáka. A bylo to. Takové vyhlídky holčičku polekaly. Dala se do pláče, ale nebylo jí to nic platné. Vodník ji usadil do hnízda, kde měla počkat, až přijde noc. Pak půjde tančit na louku. No ano. Zlomyslnost se holčičce opravdu nevyplatila.
4: Cože, a to je konec?
3: Není. Tatínek s kolegou rybářem domluvil a začal se schánět po holčičce. Běhal zoufale po břehu řeky a volal ji. Jestli spadla do vody, jestli se utopila, co si počnu, naříkal. Najednou si všiml dlouhých rezavých vlásků, které se obtočily kolem jednoho rákosu. Honem vlezl do vody, vzal nůžky, které každý rybář sebou nosí, a pustil se do stříhání. Holčičce už tou dobou bylo hrozně smutno a skutečně zlomyslných činů litovala. Když jí tatínek ostříhal všechny vlasy, kouzlo zmizelo. Šupiny odpadly a z rusalky se stala opět holčička, která vplula tatínkovi rovnou do náruče. Tak se to s rusalkami má. Jak se ostříhají, promění se v obyčejná děvčata.
4: A ta holčička už tatínkovi nic neprovedla?
3: Neprovedla. Byla laskavá a nemračila se, když si tatínek povídal s někým jiným. Jedno jí ale z vodního zážitku zůstalo. Z peřiny si vždycky udělala hnízdo, než šla spát. Ale to není nic hrozného, že?
2: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Pískové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Vítejte v mé, tedy u show nově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušouné.
0: Ahoj Jani, bez tebe by to pochopitelně nešlo, ale koukej, mrkej na to.
1: To jsou nějaké pěkné omalovánky, můžu si vymalovávat s tebou.
0: A ani se nezeptáš, od koho jsem je dostal?
1: Zeptám.
0: No tak se ptej.
1: Ušounku, prosím tě, od koho jsi ty super omalovánky dostal?
0: No přece od našeho strašidelného strašidláckého doktora. Byl jsem na strašidelné strašidlácké kontrole, představ si.
1: Aha, jako holky a kluci chodí třeba na pětiletou prohlídku.
0: No jasně, to jakože to trvá ne pět let, ale že když je tomu mrněti, to dá už velkému dítěti pět, tak jde na prohlídku, že jo? No tak skoro tak teda, protože strašidelný strašidlácký pan doktor zkontroloval, jestli dobře vidím, dobře slyším, jestli mám v pořádku anténu, jestli se mi plyš náležitě leskne.
1: Prostě tě pořádně celého prohlédl?
0: No. A taky si poslechl moje srdíčko, ale to tedy studilo. Ajajajajajajaj, když mi přikládal takový ten železný sluchátkový chobot s kolečkem k tělu. No to studilo.
1: Počkej. To si žádá překlad z dospěláčtiny.
0: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: Tak, kamarádi, jak pak se jmenuje přístroj, kterým vám pan doktor poslouchá srdíčko, anebo s ním poslouchá, jak pěkně dýcháte? Já už to slyším, někteří z vás už znají i takovéhle těžké slovo. Co? Ano, je to stetoskop.
0: Jo, stetoskop. No, to už si budu pamatovat. No, ale teď bych si dal, Jani, radši nějakou pěknou písničku.
1: To je ale krásná náhoda. Já taky.
0: Já jsem to věděl. Ušounova písnička.
2: Vzpomínám na dětská stonání, zarděnky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech,

0: kluci stále posloucháte moji tady Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ušoun byl dneska na strašidelné strašidlácké prohlídce a já jsem na něj moc pyšná, protože se vůbec nebál a nebrečel.
0: No, tak maličko jsem se bál, ale pak jsem to statečně překonal. Díky, Jani. Já mám nápad.
1: Co? Jaký?
0: Teď půjdeš na prohlídku ty.
1: Jo, myslíš jako doopravdy, nebo si na to budeme hrát?
0: No, my si na to budeme doopravdy hrát.
1: Aha.
0: No tak pozor. Dobrý den, jsem velevážený doktor Ušoun Rušoun. No tak pojďte dál, milá pacientko.
1: Dobrý den.
0: Pěkně, ano, hezky zdravíte, pěkně zdravíte. No a já vás taky pěkně prohlédnu. A ze všeho nejdřív vyzkouším vaše uši.
1: Jú.
0: Tak si je pěkně postavte, teda připravte. Ušounova hádanka. Milá pacientko, milé holky a milí kluci, vaše ouška nejlépe vyzkoušíme, když mi řeknete, která tři zvířátka slyšíte.
1: Já poslouchám.

0: Tak Jani, pěkně mi s kamarády, povězte, která zvířata jste slyšeli.
1: Holky a kluci, řekneme to pěkně spolu, jo?
0: No tak, co to bylo, to první zvíře, no?
1: Tak první byl 3, 2, 1, pes.
0: No prosím, a druhý?
1: 3, 2, 1, přece kráva.
0: Aha, tak ta byla druhá, no jasně. A do třetice jste slyšeli koho?
1: Slona.
0: No výborně, a uška máte v pořádku, tak to se mi moc líbí. No a pozor, teď zkusíme zpívadla.
1: Myslíš jako hlasivky? Ty svaly, které používáme k mluvení a ke zpívání?
0: No jasně, že ano. Jsou to hlasivky, ale já říkám hlasivkám zpívadla. No a holky a kluci určitě na prohlídce u doktora ukazovali, že pěkně mluví. A někteří třeba právě i zpívali písničku. Já třeba na strašidelné strašidlácké prohlídce ukazoval obojí. No, normálně, no.
1: Dobře, pane doktore, takže nejdřív vám ukážu, jak mi jde mluvení.
0: No, přesně tak. Slyšel jsem, že umíš super básničku Brambora. Cože? Holky a kluci, vy umíte taky? No, tak bezva, bezva. Povězte mi tu básničku hezky pěkně dohromady a já zkontroluju, jak vám to mluví.
1: Tak dobře, dobře. Tak začínáme. Brambora. Kutálí se ze dvora, takhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, že na ní padá závora. Kam koukáš ty, závoro? Na tebe, ty bramboro, kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.
0: To bylo legrační. No dobře, dobře, ale už tam zase zpátky pan doktor velevážený a chválím, chválím. Velmi pěkná básnička, Jani. No a vám to taky moc šlo, holky a kluci. Tak víte co? Doktor Ušoun Rušoun vám za odměnu pustí pohádku. A ta je taky o tom, jak se naučit hezky mluvit, jo? Ušounova pohádka.
2: Nejtěžší písmenka.
3: Když půjdete hustým lesem, ve kterém pomalu začíná svítat, dojdete k místu, kde zlaté kapradí ukrývá malého matýska. Sova se opět posadila na druhou větev, aby měla přehled, zda je její žák připraven k další výuce. Jitřenka, první ranní hvězda, se pomalu chystala, že už bude vstávat. A tak sova na nic nečekala. Dále procvičíme Ř. Je skoro stejné jako R, jen se při něm nepoužívá tolik hlasu. Za to ti musí jazyček víc kmitat za zoubky. Kdo nám může říct nějaké názorné slovo z Ř? Řeřicha, řebříček, kořínky, překřikovaly se rostliny. Křepelka, tetřev, jiřička, skřivánek, přidali se ptáčci. A také já, hříbek. Než mě někdo najde a utrhne, rád bych se pokusil o oslavnou báseň na písmenko Ř, které máme ve jméně. U Pařízku dřepí hříbek, na klobouku bouly. Přes hlavu mu přepad brouček, co si koulí kouly.
4: Dávej přece pozor, brouku, hřímá hříbek spod klobouku. Přizabiješ mě i sebe, příště koukej na cestu. Přece mi tu nepřišlápneš hříbečkovou nevěstu.
3: Skončil hříbek a z mechu vykoukla nová hnědá hlavička. Ňam, hříbky já moc rád papám, řekl Matýsek další samostatnou větu. Dívala se zvířátka jedno na druhé. Tak se jim to snad nakonec podaří a Matýsek bude mluvit jako jiné děti. A proč vlastně ne, když mu vítr přifoukl zpátky jeho hlásek? Jsme mile překvapeni, že vám chutnáme, řekl Hříbek a paní Hříbková se k němu přitulila. Však tvůj táta dobře ví, kde nás najde nejvíc a také, kde rostou kloustci, kozáci a křemeňáci, babky a také lišky. Kde bychom rostli? Spustila rozpustila liščata. Přece v liščí noře. Máme 3 sestry a 4 bratrance, 23 sestřenic, dále 40 tét a strýců, dováděla s Matýskem, jak to jen mláďátka umějí. To by stačilo, přerušila je sova. Než spočítáte všechny příbuzné, začne svítat. Pak se vrátí vosy a nepřejte si vidět ten tanec. S liščaty si můžeš hrát zítra. Už nám nezbývá moc času. Další písmenka abecedy jsou S, Eš, T, Tě, U, V, Z a Ž. Tak se pěkně vydýchejte a budeme pokračovat. Sova se opět posadila na druhou větev, aby měla přehled, zda je její žák připraven k další výuce. Když tu kukačka 4krát zakukala. To je rána, kráká vrána. Krista pána, 4 z rána. Paní vráno, prosím o klid, svatojánská noc ještě neskončila. Pronesla sova a obletěla zlaté kapradí. Matýsek si sedl na bobeček, rukama si podepřel bradu a pozorně poslouchal. Zbývají nám už jenom poslední písmenka abecedy. S a Eš se naučíš lehce, ale nejdřív se soustřeď a řekni C, které jsme na začátku přeskočili. C, jako kdyby zazvonil zvoneček. Matýsek přemýšlel, jestli to zvládne, až mu nad obočím naskočila vrázka. Co, to nic není, c, cvrky, c, cvrk. Nechal zaznít cvrček svoje housličky. To byla výborná nápověda cvrčku. Matýsku, zkus to jako on. C. C, řekl správně Matýsek další písmenko. No vidíš, že si to dokázal. A teď, když necháš zhubky u sebe a písmenko C protáhneš, hned se ti promění v S. Zaznělo Matýskovi docela pěkné písmenko S. A stejně tak je to seš. Nech přivřené zoubky, trochu na špul pusu a protáhni písmenko Č. Pokračovala sova. Můžeme to zkusit také, požádala zvířátka. Zajisté, svolila sova. C a č. Zaznělo zborově v kapradí. Zasyčelo cosi u kořenu. Co to bylo? Polekal se Matýsek a uskočil stranou. A zase se ozvalo. Nejsem vidět, jsem jen slyšet. Když se sluním na pasece, nezůstávej na blízku. Vyhni se mi, Matýsku. To je zmije, představila jí sova. Není nebezpečná, jen si ráda hoví na sluníčku. Ale kdybys na ní nechtěně šlápl, bude se bránit, to je jasné. Vidíš ten klikyhák, co má na zádech? To je varovné znamení. Za zuby má jedové váčky a kdyby tě kousla, jed by ti mohl moc ublížit. Noční čas, to není nic pro plazy. Je zima. Naschledanou. Rozloučila se zmije a odplazila se. Matýskovi vrtalo hlavou, jak je možné, že to divné zvíře leží a přitom si jde kam chce, když se přibatolili syslové. Za sebou táhli pytlíky zavázané ostřicí. Myslíme si, že musíte mít všichni hlad, a tak jsme donesli nějaké jídlo. Stejně už bude léto a spižírna potřebuje vymalovat. A vysypali zbytky zásob před zvířátka. žaludy a kaštany, mrkev, kukuřici a usušené houby. Také obilné klásky a nějaké kořínky. Zvířátkům už opravdu hodně vyhládlo, vždyť byla vzhůru celou noc a tak se s chutí pustila do hodování. Než se nasytíte, poslechněte si naši syslí píseň a ty, Matýsku, dávej pozor, jak se správně říká s... A seřadili se vedle sebe.

0: bylo hezké, zatleskal Matýsek. Velmi hezké, přidala se zvířátka.
1: S plnou pusou se nemluví, pokárala je sova. Ale opravdu se vám to povedlo. Tolik s pohromadě jsem dlouho neslyšela. A teď k písmenku eš. Šnečku, měl bys pro Matýska něco seš?
0: Šnek měl schovanou hlavu v ulitě a než uslyšel, že je na něm řada, spustil malý myšáček.

Šnek se zlobil, že ho myšáček předběhl a vystrčil růžky. Koukám, že by myšata naplnila šišlavé jesle a stejně by se tam nevešla. Šišlal posměšně Šnek. Přestaňte se hádat, sjednala pořádek sova. Každé mládě šišlá, než se naučí pořádně mluvit. To je přece úplně normální. Šnek se schoval zpátky do ulity, myšáček raději pokračoval v hodování a sova si přisedla k Matýskovi. Dále je v abecedě T a ť. Když mamka hubuje, říká ty, ty, ty. Zkus si to. Ty, ty, ty, vzpomněl si Matýsek na mámu. A teď se dobře zaposlouchej. Slyšíš? Ťuk, ťuk, to ťuká datel. Pokračovala sova. Proklepává stromy jako pan doktor, aby v nich nehlodali červíci. Slyšíš, jak to zní? Matýsek našpicoval uši a zopakoval podatlovi. Ťuk, ťuk, ťuk. A u nás doma tikají hodiny. Tik, ťak, tik, ťak. Ano, ano, tomu říkám učenlivý žák. Za chvilku budeš mluvit jako táta. Pokývala hlavou sova a zakoulela očima. Následuje V, které jsme se naučili s F. Pamatuješ si, jak jsme říkali fava, fava? Jasně, fava, fava a sova a veverka, dodal Matýsek. Velmi dobře. Pak následuje písmenko X a sova udělala do vzduchu křídlem kříž. Pak je Y, to je tvrdé I, říká se stejně jako měkké, jen se jinak píše. To se naučíš, až budeš chodit do školy. A teď musíme počkat na bzučivé slečny parádnice. Zbývají nám poslední dvě písmenka, Z a Ž. Však byl nejvyšší čas. Kukačka právě odkukala pátou hodinu raní.

0: chlapci, posloucháte Ušaunovu, tedy mou pohádkovou školku. Kde je Jana dneska na prohlídce?
1: A líbí se mi to. Nejdřív jsem si zahádala, když mi pan doktor zkoušel uši, pak jsem mu řekla svoji oblíbenou básničku o bramboře, aby zjistil, jak mluvím. No fakt, celkem zábava.
0: No to jsem rád, že se ti ta moje doktorská prohlídka líbí. Tak snad se ti bude líbit i úkol, který jsem pro tebe vymyslel.
1: Jú, určitě bude.
0: Ušaunův úkol. Tak Jani a holky a kluci pochopitelně taky, pěkně si stoupněte a vyjmenujte mi části vašeho těla a začněte prosím nahoře.
1: No to zvládneme, že jo, holky a kluci? Tak nahoře je hlava.
0: Výborně, že jste se nespletli a nezačali anténou. To totiž vy nemáte, protože jste lidi a ne rozhlasová roztomilá strašidýlka s anténkou zauzlíčkovanou. No, no tak počkejte, pokračujte.
1: Dobře, takže hlava, ta sedí na krku, pod tím je tělo, z každé strany je jedna ruka, jedna je levá, druhá je pravá, takže jsou to dvě ruce, potom bříško, vzadu prdelka a potom nohy a je to.
0: Jo, no tak prosím, no dobře, dobře. A protože vím, že jste velmi šikovné děti, tak mi pěkně ještě za úkol vyjmenujte, co všechno máte na hlavě.
1: Na hlavě? Čepici.
0: Jo, já jsem věděl, že budeš zlobit. Ale to nevadí. Však, co máš pod čepicí?
1: Dobře, jdeme na to, holky a kluci. Tak, vlasy, oči, uši, nos, pusa. Jo, a ještě taky obočí a řasy.
0: No a kde máš tváře? A jo. Kde máš čelo? A kde máš bradu?
1: A
0: no,
1: tváře no. A čelo a brada.
0: No a co je v puse?
1: Jazyk a zuby.
0: No vidíš, no tak to je úžasná paráda, paráda. Tak tedy holky a kluci, skvěle jste zvládli i tenhle úkol, takže si samozřejmě zasloužíte písničku.
1: A dáme si nějakou tělovou.
0: No proč ne? Ušaunova písnička k tanci.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde jsem dneska na prohlídce u pana doktora Ušouna Rušouna.
1: Jo. No a je to úplně pohodová prohlídečka. Hodně podobná té, na které jste byli taky, holky a kluci. Že ano, že jo.
0: No, a já taky dostanu, pane doktore, takové pěkné omalovánky jako vy.
1: No, samozřejmě, ale musíš si ty omalovánky zasloužit. Ještě jsme totiž neskontrolovali pořádně ta tvoje zpívadla, ty tvoje hlasivky. Zjistili jsme, že říct básničku o bramboře ti jde skvěle, ale potřeboval bych ještě slyšet, jak pěkně zpíváš. A zajímá mě samozřejmě, jak zpívají holky a kluci.
0: No tak to ale vůbec není problém, pane doktore Ušoune.
1: Ušounovo zpívání. No tak pozor, dobře. Prosím si tedy překrásnou lidovou písničku Andulko Šafářova.
0: A pane doktore, pomůžete mi?
1: No jasně, jenom si musíte říct, že Šafářová není příjmení, že to je Šafářova a že ten pan Šafář, to je prostě ten, co se staral o ten statek, víš?
0: Jo.
1: Protože všichni zpívají Šafářová, jako ty seš Richterová.

0: 아래 너 또 남도 싫어 또 남도 싫어
1: 아노 호키 아클루치 남도 싫어 딱히 크라스
0: 위버냐 위버냐 позор пшелитка тогда пролетка у конце яни се здрава яко рипа a taky jsi moc šikovná, no, tak tady máš omalovánky a můžeš si něco vymalovat za odměnu.
1: Ju, omalovánky, je, děkuju, pane doktore, a musím říct, že mě skoro mrzí, že už se musíme loučit.
0: Ale mě ne, protože zítra se v mé ordinaci, totiž, chtěl jsem říct, v mé pohádkové školce přece potkáme znovu.
1: No jasně, málem bych zapomněla, ale ještě, pane doktore, musíte zjistit, jestli s kamarády dobře držíme tušku, když malujeme.
0: No ano, ano, to je pravda. Prosím, prosím, pěkně všechno namalujte, třeba to naše tělo, teda vaše tělo, ale to, jak držíte tušku, to vám musí zkontrolovat někdo dospělý. Jo, to já na dálku nedokážu.
1: Třeba paní učitelka nebo rodiče.
0: No, protože ti musí udělat co?
1: Vyfotit ten váš obrázek mobilem nebo naskenovat a poslat ho na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Tak holky a kluci, namalujte nám svoje tělo a my uvidíme, jak vypadáte.
0: No, třeba stačí jenom hlava, že jo? No. Tam je taky spousta věcí na malování. No a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: A teď si dáme na závěr jednu moji písničku.
0: Jo, to bude určitě nějaká má oblíbená.
1: No jasně.
0: Že jo, počkat, a já vím, která. Tam se zpívá, kdo má tělo, ať zatleská si hned. A taky, kdo má zadek, ať si spočítá půlky.
1: Jo, přesně tak.
0: To je legrační.
1: No, tak si budeme počítat půlky a teď už holky a kluci pěkně vyskočte a pěkně své tělíčko potěšte tím, že ho u písničky pořádně rozhýbáte.
0: Jasně, pohyb je totiž pro naše tělo velmi zdravý, to vám říká váš doktor Ušoun Rušoun. A kdybyste se zeptali někoho jiného nestrašidláckého doktora, řekl by vám úplně totéž. Jo, my totiž doktoři, jo, my i strašidláčtí, nestrašidláčtí, máme na některé věci úplně stejný názor. To jsem chytrej doktor, viď?
1: Jako rádio. A teď už holky, kluci, ahoj, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš bývalý doktor, teď už jenom Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová, která právě začíná zpívat Ušounovu oblíbenou pohybovou.
0: Jupí!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Hitové správy.
1: Je pondělí 1. června, je 152. den roku a do konce roku zbývá 213 dní. A pozor, do konce školního roku do prázdnin zbývá těch dní pouze 30.
2: Svátek dneska slaví Laura, takže všem Laurinkám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a dneska něco k mezinárodním dním, tak máme Den dětí, Den rodičů a také takový neobyčejný den mléka. Peťo, co sport?
1: Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. Do konečné 26členné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Buchta s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky. Kájo, jaké bude dnes počasí?
2: Peťo, dneska nás čeká poměrně proměnlivý den, z rána nám totiž bude pršet, odpoledne bude zataženo až oblačno, no ale k brzkému večeru nám bude svítit sluníčko. No ale přesto všechno bude teplý den dneska, protože nás čekají teploty od 15 stupňů do 22 stupňů Celsia. Hele, a kdo ví, jak se bude střídat déšť a slunko, třeba dneska koukne i duha.
1: Takže být vám, abych se vydal jít hrát poklad.
2: Holky, kluci, to byly zprávy.

nakreslím pejska. Když bude hodný, budu ho mít rád. A když se bude pejskovi stejska, nakreslím dva pejsky

aby ste jistá. Nakreslí dva pejsky, aby si mohli hrát. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska, když bude hodný, budu ho mít rád. Dejte mi pastelku, žlutá a modrá, každá je

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v lince důvěry na Rádiu Junior.

0: mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek?
0: Mm-hmm.
1: Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No, tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale, a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale...

to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

jimž od věků pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

jedna vedle druhé myši. Přeci jenom se od sebe liší.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi!

sotto i 10

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: jak špendlíková hlavička.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: Je pondělí 1. června, je 152. den roku a do konce roku zbývá 213 dní. A pozor, do konce školního roku do prázdnin zbývá těch dní pouze 30.
4: Svátek dneska slaví Laura, takže všem Laurinkám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a dneska něco k mezinárodním dním, tak máme Den dětí, Den rodičů a také takový neobyčejný den mléka. Peťo, co sport?
3: Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. Do konečné 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christophe Kabongo a záložníci Pavel Buchta s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky. Kájo, jaké bude dnes počasí?
4: Peťo, dneska nás čeká poměrně proměnlivý den, z rána nám totiž bude pršet, odpoledne bude zataženo až oblačno, no ale k brzkému večeru nám bude svítit sluníčko. No ale přesto všechno bude teplý den dneska, protože nás čekají teploty od 15 stupňů do 22 stupňů Celsia. Hele, a kdo ví, jak se bude střídat déšť a slunko, třeba dneska koukne i duha.
3: Takže být vám, abych se vydal jít hrát poklad.
4: Holky, kluci, to byly zprávy.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Stříka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: to je?
1: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má odnože.
0: Je to strašná rostlina, pan táto, když se po vás popíná, píchá to.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi Pinokia? Tak si teď určitě poslechněte následující příběh o dlouhém nosu, dobrém srdci, překonávání překážek a o touze se nevzdat. Pohádku Tio Pinokio na motivy Karla Collodiho napsal Matěj Samec. Režie Bela Šenková. Hrají Miloslav Kénik, Pavla Beretov, Radek Holub, Václav Neužil. Natočeno v roce 2023.
2: Milé děti, na začátek, proč prosím vás milé?
3: Děti jsou samozřejmě vždycky milé.
2: Neříkejte, nebývají náhodou poněkud rozjívené, steklé, oprsklé, rozmazlené? Tuhle jsem byl v restauraci a děti tam pištěli, ječeli, vřískali a bylo mi to vyloženě nemilé.
4: Podívejte se, když někoho oslovíte milý, tak máte vyšší pravděpodobnost, že pak vážně milý bude.
3: Mně jsou děti milé, i když například zlobí.
2: No tak to se teda neshodneme a hned takhle na začátku.
4: No tak jestli myslíte, tak já klidně můžu říkat jenom děti.
2: Děti. Na začátku byl kus dřeva. Obyčejné poleno.
5: A proč vlastně říkáte to děti?
2: Co pak tu pohádku vyprávíme jenom dětem?
3: Pohádky jsou hlavně pro děti. Dospělí je poslouchají tak na půl ucha, vždycky přemýšlí ještě o něčem jiném.
2: To nevím, to si teda nemyslím. Mě třeba pohádky vždycky úplně pohltí.
4: Jo, a co mám teda podle vás říct? Děti a dospělí, to? No, tak.
2: Děti a dospělí. Na začátku bylo obyčejné poleno. Takové, co se v zimě přikládá do kamen.
5: Děti a dospělí. To řekněte rovnou lidi, ne?
2: Lidi. Na začátku bylo poleno. To zní strašně.
4: To si budu myslet, že si z něj dělám legraci.
3: Počkejte. Víte co? Já bych to nechala bez úvodu.
5: Přesně.
4: No a kde chcete začít? Jako od prostředka.
3: Přesně tak. My jsme přítomní ústřednímu zázraku. A začínáte vy.
2: Já.
3: Vy. Představte si, že jste velmi starý a nekonečně opuštěný pán, nemáte nikoho a nic. Polámaná židle, chatrná postel, stůl na rozpadnutí, to je všechen váš majetek. Je vám zima a smutno. Tudíž jste se uchýlil do své řezbářské dílny, abyste se zahřál prací. V jedné ruce držíte dláto a v té druhé už napůl hotového dřevěného panáčka.
2: A proč? Ne?
4: Pro slepičí kvůli.
3: Prosím vás, chovejte se láskyplně, jinak to opravdu nikdy nezačne. Pokračuju. Dostal jste nápad, že si vyrobíte kamaráda. Koukáte, jak se vám kus dřeva mění před očima. Jak dostává tvar a zaplavuje vás radost. Co?
4: No, jo.
3: Takhle nějak by naše pohádka mohla začít,
4: jo,
3: ne? Máte to?
2: Takže,
3: no?
2: Začíná.
4: Prosím vás, ale začněte už.
6: Když mám já svý dláto v ruce, za chvíli je spoleno. Postavička dřevěná, dokonalé konstituce.
2: A to ne tohle. Začněte si sám, když se mám prosmích.
4: Já jsem se nesmál.
2: Tak jsem to byl já.
4: Nebyla jste to náhodou vy?
3: Já ne. Já jsem se dojala, jak to hezky zpíval.
2: Chceme vyprávět pohádku o tom, že se nemá lhát a rovnou tady lžete.
3: Tak asi se vám už směje někdo z těch lidí, co nás poslouchají třeba.
2: Ne? Víte co, my dva. Bude nejlepší, když mi do toho nebudete mluvit.
6: Když mám já si dláto v ruce, dávám dřevu tvar i krásu, jsem pán prostoru i času. Chudý a přesto král slunce.
7: Jo, tatínku, tady něco smrdí.
6: Ty mluvíš?
7: Co pak to tady tak smrdí?
6: No páni ty jo, já žasnu. Vyřezal jsem natolik dokonalý tvar úst, že skutečně vydává zvuk. A sám od sebe.
7: Možná to bude to sebechvála, tatínku. Nechtěl byste mi trochu obrousit ten nosánek?
6: Co to říkáš, jaké tatínku?
7: A nemohl byste mi, tatínku, dodělat druhé očíčko, abych na vás líp viděl?
6: Až mi řekneš, jak to, že mluvíš.
7: Chtěl jste vyprávět pohádku, ale nevěděl jste o čem, tak vám s tím, tatínku, chci pomoct.
6: Já vím moc dobře, o čem ta pohádka má být.
7: A o čem?
6: Že se nemá lhát.
7: Lhát? Co to je?
6: Představ si to takhle.
8: řekneš někomu, mám lidský nos. V tu chvíli se na tebe ten někdo pozorně podívá a jasně vidí, že tvůj nos lidský není. Je dřevěný, má odlišný tvar a hlavně je delší. V očích toho, komu si tvrdil, že ho máš lidský, je najednou tvůj nos ještě delší a dřevěnější, než kdyby si neřekl nic. Ten rozdíl mezi tím, jak si o svém nose mluvil a jaký ve skutečnosti je, to je ta lež.
7: To je trochu moc hloubavé, tatínku. Takovou pohádku bych asi ani nedoposlouchal.
8: Prosím tě, a proč?
7: Není pohádka, ale kázání.
8: Ty jsi najednou nějak chytrý.
7: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden tatínek a ten se domníval, že všemu na světě výborně rozumí. Jeho pýcha byla tak obrovitá, že umlčel své přátele, kteří mu chtěli pomoct. Naštěstí to byl jeho bystrý synáček, který se jmenoval...
8: Co?
7: Musíte mi dát jméno.
8: Tyjo, tak se jmenují třeba Pinokio. To ti přinese štěstí. Znal jsem celou rodinu Pinokiů, nejbohatší z nich chodil po žebrotě.
7: Žebrotě? Kde to je?
8: To není někde. To je někdy, nebo spíš vždycky, všude.
7: Někdy, někde, nebo spíš? Tudíž, když spím, je to všude. A když jsem vzhůru, tak někde. A kde?
8: Ale ne, Pinokio, spíš to je všude. Ať spíš, nebo nespíš.
7: Aha.
8: Jeden má málo peněz a někdy mívá i hlad.
7: Aha, a ten jeden jste vy. Vidíte, tatínku. Poslouchejte. Pinokio přispěchal svému tatínkovi na pomoc. Měl překrásný hlásek. Zpíval a zpíval, až se celá žebrota i nebe nad ní proměnili v jeden nádherný sladký tón. A všichni stichli a naslouchali. Posléze také tančili v choreografiích tak úchvatných, že se všechny hvězdy rozněžnily a začaly barevně blikat. To bylo radosti. O, škoda, že tatínek umřel a nemohl si tu nádheru vychutnat.
8: Teda, Pinokio, to není moc dobrá pohádka.
7: Jak to, že ne?
8: Dobro a zlo nejsou ve správném poměru.
7: Poměru?
8: Nevíš, co je poměr?
7: Bohužel, ale neskutečně mě to zajímá.
8: A když se řekne dobro a zlo, tomu rozumíš?
7: Ano, ano.
8: A jaký je tedy mezi nimi rozdíl?
7: No, docela malý.
8: Malý?
7: Jo, jako knoflíček, jako lidský nosíček.
8: Ach jo, Pinokio, ty nevíš vážně vůbec nic. Co takhle, kdybych tě poslal do školy? Třeba mi pak s tou pohádkou budeš umět pomoct.
7: To by bylo žůžo.
8: Vážně bys chtěl? Dětem se tam většinou moc nechce. No tak běž.
7: Ale tatínku, nebudou se mi ve škole smát kvůli tomu nelidskému nosu?
8: Víš co? Dám ti takovouhle pěknou čepičku s rolničkou, co říkáš? No, jo? Sluší ti. A tvůj nosík nevypadá zdaleka tak velký, když ji máš na hlavě.
7: To je paráda, děkuju, tatínku. Už se nemůžu dočkat, až vám s tou pohádkou pomůžu.
2: A tak se stalo, že šel malý Pinokio do školy, aby získal potřebné vzdělání. Protože i když oplýval líbezným a sametovým hláskem, znal toho tak málo, že byl ve skutečnosti pořád ještě poleno.
3: A to je taky důvod, proč se to celé zamotalo.
4: Cestou do školy potkal mluvícího cvrčka.
3: A taky vílu modrovlásku. Ta byla tak nádherná, že ji potkal první. Její dobrota prozářila celou krajinu a úsměv její růžolící tváře odzbrojil všechny temné síly.
4: Počkat, řeklo se, že vyprávím já.
9: Ne, nic takového se nikdy neříkalo. Jste měl vyprávět začátek, pak se to zamotá a to zas budu povídat já.
8: Co chcete mota,
9: to se řeklo.
8: Pinokio půjde do školy a vrátí se moudrý.
3: Vždyť jste mu ani neřekl, kudy se do té školy jde.
9: No, nedal jste mu slabikář, svačinu, nic.
3: No, ještě se nám ztratí a my ztratíme nit. Možná by teď měla přijít bíla modrovláska.
9: A já už jsem...
3: Která dlí sama se svou krásou v tichém útulku, přičemž blankitný třpit jejich vlasů vede Pinokia tou pravou cestou lásky až k jejímu příbytku.
9: Prosím vás, počkejte s tou vílou, děkuji.
3: No tak.
4: Náš malý panáček si ve slušivé čapce zvesela kráčel za vzděláním. Rolnička na čapce krásně zvonila do rytmu. Jeho spokojenost ovšem netrvala dlouho, neboť se mu u ucha začal ozývat dotěrný zvuk, který neznal, tak jako neznal zatím skoro nic. Zněl asi takhle.
10: Curk, curk, curk, curk, curk, curk, curk.
7: Co to je? Kdo mě takhle děsí?
10: To já.
7: Co jsi zač?
10: Jsem mluvící curček, ale tam tady kolem už stovky let.
7: Já jsem dřevěný panáček Pinokio a kráčím si tady po žebrotě prvně. Jdu do školy.
10: No ale to musíš tudy, doleva.
7: Já půjdu radši doprava.
10: A proč?
7: Protože se mi nelíbí, když mi někdo říká, co musím. A protože zprava se ozývá smích.
10: No ale ten není ze školy.
7: Ne? A odkud teda?
10: Asi z nějakého cirkusu.
7: Já myslím, že to musí být škola. Kde jinde by se veselilo tolik dětí, prosím tě?
10: Ve škole. Ve škole je naopak ticho, aby se tam děti mohly soustředit.
7: To je teda hloupost. Máš to v hlavě pěkně popletené. Za stovky let ses nic nenaučil. Očividně si ve škole nikdy nebyl. A cvrkáš páté přes deváté. Takže mi urychleně odlítni z cesty.
10: Neodlítnu. Dokud ti neřeknu jednu velkou pravdu.
7: Tak mluv, ale rychle.
4: No, teď nevím, co mám říct.
3: Jakou pravdu, ale rychle, než vám uteče.
2: Řekněte třeba, že ve škole se dozví, že obloha je modrá.
3: A proč je moře slané?
4: Dobrý, já už vím.
10: Tak poslyš, běda chlapcům, co neposlouchají rady zkušenějších, kteří už svět trochu znají, dřív nebo později, toho budou trpce litovat.
7: No teda, další hloupost. Já dobře vím, že tam, kde je ticho, nic není. A i kdybys měl pravdu, půjdu si tam, kam mě to láká.
10: Ty jsi ale hloupý, Pinokio. Je mi ti líto. A víš co? Poletím s tebou. Sám uvidíš, že tam žádná škola není.
7: Když chceš, tak si leď. Ale kuze za mnou. A nechci slyšet žádné cvrkání.
4: Zdá se mi, že zvuky mé školy jsou stále blíž.
11: Milé dámy, milí páni, rostomilé dětičky, leďte sem a kdo

0: ukryté. Vstup na cirkus svět je k vání, milé dámy, milí páni.
1: Vstup na cirkus svět je k mání, jo?
2: No, co jsem říkal, cirkus.
1: K mání, to znamená, že bych ho mohl mít, že jo?
2: Dovnitř nemůžeš, nemáš peníze.
1: Mám.
2: Nemáš, lžeš.
1: Jak to můžeš vědět?
2: Malinko ti povyrostl nos.
1: No dobře, no? Nemám. Půjčil bys mi nějaké cvrčičku. Mohli bychom jít spolu, prosím. Je to světová podívaná.
2: Jde hned první den místo školy do cirkusu, zblázil ses. Ať tě ani nenapadne.

0: Slyšíš, jen polovic, nastala šťastná chvíle.
1: Myslím, že tatínkovi něco slíbil.
0: Dobrý den, pane cirkuse, chtěl bych zaplatit, ale nemám penízky.
2: Nemáš? Tak to máš smůlu, panáčku.
0: Aha, to takhle, že bych vám zaplatil tou smůlou?
2: Platit vstupné smůlou? Takovou hloupost jsem ještě nikdy neslyšel.
0: Nebo bych vám mohl zaspívat.
2: Umíš zpívat? Tak spust, ale rychle. Za chvilku začínáme.

0: sousedie.
1: O, bravo, bravo, jsem dojatý, ale musím tě zklamat, hlediště je vyprodané, takže se tam nevejdeš.
2: Aha, to je škoda. Tak nashledanou.
1: Počkej ještě. Co takhle, kdybych tě pustil přímo na jeviště? Tam by se možná místečko našlo. Ale na konci představení zaspíváš písničku o tom, jak je cirkus svět chudý, aby nám lidi dali nějaký šesták navíc.
2: Chudý? Ale vždyť vy vypadáte docela bohatě.
1: Nerozumuj. Dřevěná loutka, která tak krásně zpívá, udělá dojem.
2: Tak dobře, když říkáte.
1: Ne. Výborně, takže se sem podepiš.
3: Ne, Pinokio, nepodepisovat, jenom podpůj.
1: Co to tady cvrká?
2: Cvrčku, říkám ti, okamžitě přestaň, ne. Nebo se na mou duši dopálím.
3: Varuju tě, jestli to podepíšeš, už tatínka nikdy neuvidíš.
2: Pane cirkuse,
3: nikdy.
2: Já neumím psát, nestačilo by vám zatím moje čestné slovo?
3: Ne.
2: Hned po představení půjdu do školy, tam se naučím psát a vrátím se.
1: Panáčku, to nepůjde, tvůj podpis musí mít hned.
3: Neposlouchaj.
1: A když mi dáš svolení, podepíšu to za tebe.
3: Pinokio.
1: A když dovolíš, vezmu do ruky plácačku a toho otravného cvrčka. Rozmáznu. Souhlasíš?
2: Ano, to je výborný nápad.
4: No. A tak ředitel cirkusu jednou rukou podepsal a druhou trefil cvrčka na neštěstí přímo do hlavy, takže ubožák jen vydechl.
5: No počkat, no.
4: Cvrk, cvrk.
5: No počkat, tohle to je, jak to,
4: a
5: počkat.
4: A zůstal mrtvý přilepen na panáčkově čepici.
1: Ta čepice, co máš na sobě, je trochu špinavá. Hned ji sundej.
2: Ale ta je od tatínka.
1: Ne, odmlouvej.
4: Vzal mu čepici i s rolničkou a hodil ji na zem.
1: A teď upaluj. Maskerky ti namalují smutné oči a trochu tě otřískají, aby bylo i hned vidět, jaký jsi chudáček.
6: Ale no ta, tak dámy v maskerně nebyly tak kruté, že by do panáčka třískali.
5: No tak ne, že by si to nezasloužil. S mluvícím cvrčkem žádné slitování neměl.
4: Ne. Namalovali mu pár slziček a byl. A cirkus svět. Dechberoucí nádhera.
7: Kdo tam nebyl, neumí si představit.
2: Pane cirkusáku, pěkně prosím.
1: Říkej mi vaše excelence.
2: Jo, vaše esence. Tady odsud není vůbec vidět na mané.
1: Nebrblej a odpluj zpátky do maskerny. Řekni, že jeho excelence vzkazuje, ať ti namalují víc slz.
6: Takže náš panáček nakonec z představení nic moc neviděl?
5: No zhola nic, celou dobu strávil v maskérně.
4: Ne, ale o velký umělecký zážitek se jednalo přesto. Cirkus svět nebyl jenom kouzelná podívaná, ale i úžasná slyšená. Zatímco ho dámy líčily, zvuky, které do maskérny doléhaly, zněly čarokrásně a probouzely Pinokiovu fantazii. Program Cirkusu svět doprovázela překrásná hra symfonického orchestru.
7: Ty smyčce, violy zněly ve svých molových kvintách jako sladký pláč. A ty dechy, trubka vesele skákala po pultonech a zněla jako chichot dětí.
4: A harfa, její struny byly měkké jako voda v průzračném potoci.
7: A loutna, citera, anglický roh, panova píšťala a hobo. Největší dojem na něj udělal fagot. Možná proto, že byl ze stejného dřevěného těsta jako on. Hudba fagotu byla hluboká jako moudrost a připomínala mu tatínkův hlas.
8: A do té náramné světové symfonie se postupně přidávaly povely krotitelů zvířat.
1: Řev lva!
7: Kopita cvičených koní.
1: Vručení strašlivého medvěda.
9: Šustění sukně, polikačky nožů.
1: A nyní, dámy a pánové, závěrečné číslo. Zpívající dřevěný panáček.
2: To už jsem na řadě.
1: No co koukáš, šup na scénu.
2: Ale já mám trému, vaše... Teď jsem zapomněl.
1: Na scéně tréma mizí, podepsal smlouvu. Mazej, nebo tě hodím do ohně.

lasks kýchne světle zhasnou, svíčce strnou ve věčném mou. Jen spolu

0: když Pinocchio dospíval. Ozval se bouřlivý potlesk.
1: Lidé byli zpěvem toho slzami od hlavy až k patě pomalovaného panáčka natolik pohnuti, že bez váhání zatopili manéž zlaťáky.
2: Dámy si strhávaly náhrdelníky i zlaté prsteny.
0: A představení vyvrcholilo závěrečným sborem, který tvořilo samotné obecenstvo.
3: Cirkus se

0: řezečky, moje zlatáčečky, to mám radost. Pojďte ke mně i vy, moje rostomiloučká kolečka, zlatoučké cenůstky, srdečky moje rozkošňoučké, třpitivoučké, no je, je, je. S každým z vás se pomazlím aspoň hodinu.
1: Pan řídící byl evidentně tak nadšený, že jak si zapomněl poděkovat.
2: Pinokio na něj jen vyjeveně zíral.
0: Tedy, panáčku, povím ti, máš vážně talent. Jak se vlastně jmenuješ? No co tak smutně koukáš? Nemáš jméno? Tak ti nějaké vymyslíme. Co takhle? Nosáč uplakánek.
3: Jmenuju se... To je zvláštní. Jmenuju se Pinokio.
2: Až teď si Pinokio všiml něčeho zvláštního. Jeho nos mu zatímco zpíval poněkud povyrostl.
0: Pinokio! Ty jo, to zní pěkně. Na plakátech by tedy mohlo stát třeba závěrečné číslo prospěvující dřevěný panáček Pinokio. Líbí se ti to?
3: Líbí. A co to znamená, že mám talent, vaše esence?
0: Excelence.
3: Exlesece. To je, když vám při zpívání roste nos? Dá se talentu nějak zbavit?
0: Ovšem, že nedá. A víš proč? Protože nikdo přesně neví, co talent vlastně je. A já jsem talentovaný finanční ředitel. Ředitýlek. No podívej na všechny ty penízky.
3: Možná se o talentu bude něco vědět ve škole. Vlastně tam mám namířeno. Děkuju za možnost slyšet váš cirkus.
2: A v tu chvíli to málem dopadlo dobře. Ten mamonář byl natolik blahem bez sebe, že ani neslyšel, jak se s ním Pinokio loučí.
0: Pojďte ke mně, stříbrnáčky, já vám dám pěknou hubičku.
3: Kam jsem to jenom... Vaše sence, neviděl jste někde mou čepičku s rolničkou?
0: No co? No, počkat, panáčku! Kam pak?
3: Už jsem vám říkal, do školy. Slíbil jsem to tatínkovi.
0: Máš zmalovaný obličej, jenom by se ti tam smáli.
3: Aha, umeju se v potoce. Přeju vám hodně štěstí. Snad vám dnešní peníze od lidí pomůžou, abyste nemuseli zavřít.
0: Pomůžou, ale jen nakrátko. Budeme tě potřebovat znovu. Mrzí mě, že chceš odejít. Naštěstí jsi podepsal smlouvu, která tě zavazuje zůstat. Víš?
3: To neplatí. Neumím ještě číst a ani jsem tu smlouvu nepodepsal vlastní rukou. Takže ještě jednou naschledanou.
0: Počkej. Nechtěl bys aspoň tatínkovi přinést pár zlaťáků. Říkal jsi, že je chudý. Snad by ho to potěšilo.
3: No to bych chtěl, ale nebudou vám chybět.
0: No, ale ne, nebudou. Jen si jich pár nazbírej, jsou tu všude napadané. Například zde ve lví kleci, v lesi tam. Sbírej.
3: Jste laskavý, vaše ecece. Tatínek bude jásat.
0: No a podívej, co moje oči vidí. Zdá se mi, že v té kleci leží i tvoje čepička s rolničkou. Běž si ji vzít. Šup, šup, šup.
2: A jak tam vlezl, mříž spadla. Nastalo hrobové ticho.
1: Dokud se neprobudil lev, který dal jasně najevo, že svou klec s nikým sdílet nebude.
0: Jejda! Promiň, panáčku, snad tě nesežere, ale co se nadělat? Škola by ti byla k ničemu. Tady se aspoň naučíš, že smlouva je smlouva.
3: Pomoc!
2: Dlužno dodat, že cirkus svět nepoznal bídu nikdy. Ovšem, se zpívajícím panáčkem se jeho obrat násobně zvýšil.
1: Nastala jeho zlatá éra. Dostal svému jménu a procestoval celou Evropu.
2: A Afriku!

0: trochu povyrostl.
1: Po tom nešťastném vystoupení v Buenos Aires už ho měl dlouhý tak, že si musel, aby udržel vzpřímený pohled, přidržovat hlavu oběma rukama.
2: Je... A kudy?
3: Ubohý nosáči, co se dá dělat, vypovídám ti smlouvu.
2: Cože?
3: S takhle dlouhým nosem se za A už nevejdeš do vozu a za B hrozí, že zraníš někoho z diváků.
2: To ale...
3: A mezi námi, co je moc, to je moc, působí to dost nevábně. Ale nic si z toho nedělej. Vyhodil bych tě tak jako tak.
2: Ne.
3: Obecenstvo na to tvoje vyděračské prospěvování přestává slyšet.
2: Ale to...
3: No, to je úděl talentovaných. Výjdou z mody. Chvíli nahoře a pak do smrti dole. S Bohem.
2: Prosím, vaše excese.
4: A cirkus odjel.
1: A kam jako?
5: Zpátky do Evropy.
6: Kdo ví?
1: No, a náš panáček?
5: No, ten zůstal opuštěný v samotném srdci divokýho Buenos Aires.
7: Tatínku, já chci zpátky za tebou.
1: Chudák, mě je ho líto.
5: No, takhle smutně to prostě skončilo. No, to...
4: Děti, ať jste nebo nejste milé, z toho pro vás vyplývá. A to i v případě, že jste už vyrostli, několik ponaučení. Nechodit za školu, nedůvěřovat někomu cizímu, nikdy nelhat, chránit hmyz, především cvrčky.
1: Ne, dost. Takhle to přece nesmí skončit.
5: A co byste si tak představovala, že by se mohlo ještě stát? Zaslouží si snad lepší osud, Filuta?
1: No tak nikdo si nezaslouží takhle trpět. Tak já nevím, něco vymyslete. Já vím. Ať se ten podnikatel vrátí.
5: Jo, dobře, no, když myslíte.
4: Cirkusový vůz už se málem rozjel, když v tom se najednou zastavil. Jeho excelence z něj vystoupila a promluvila.
3: Něco jsi tu zapomněl. Chytej.
4: A pohodil na zem vedle něj jeho čepičku s rolničkou.
7: Děkuju.
1: Slyšeli jste? On mu ještě poděkoval.
4: Což podnikatel neocenil a zase odjel.
1: Teď musí panáčka někdo zachránit.
5: Co vlastně ten cvrček?
6: Myslíte tu šmahu na čepici, co se válí na zemi?
1: A on je definitivně mrtvý?
6: No tak podle mého soudu je.
1: A kdyby nebyl?
6: Ne.
1: No.
6: Ne.
1: No to...
6: A nechci, mě to bolí prostě to furt dělat. Já jsem rád, že to skončilo.
1: Cvrčka.
6: Dobře, ale jenom kvůli vám. Jenom kvůli vám.
8: Pinocchio!
2: Cvrčku, ty jsi naživu?
8: No, jasně jsem. Cvrk, mluvím, tedy jsem. Víš, který slavný filozof to pronesl?
2: Nemám tušení, cvrčičku.
8: No já to říkal, že jsi hloupý. Kdybyste tehdy šel do školy, věděl bys, že mluvím tedy sem, je ironická reakce norského spisovatele Karla Ove Knausgaarda na Descartovo cogito ergo sum, což v překladu znamená, no, myslím tedy sem.
3: Prosím vás, už dost.
1: Prosím vás, tyhle vaše poučky jsou vážně úplně mimo mísu.
6: Tak musíme ho rychle dovzdělat přece, bez vzdělání se nikdo ze slízelné situace nedostane.
8: Já ti cvrkala, ty jsi dovolil, aby mě ten cirkusák rozmáznul.
2: Cvrčku, já mám ukrutnou žízeň a hlad a musím hned za tatínkem. Víš, kterým směrem to je?
8: No jistě, že vím, je to přesně tudyma.
2: Tudyma? Vždyť tam je moře.
8: Ne, moře, ale Rio de la Plata. V překladu? Stříbrná řeka. Stříbro v ní už úplně nenajdeš a věz, že to není řeka, ale estuár. A ústí ne do moře, ale do oceánu, konkrétně Atlantického. A za ním pak ještě přes Portugalsko, Španělsko, Francii a Německo pobývá tvůj tatínek. Slušnou čarou je to přesně 11811,84 kilometrů.
1: Tak to už stačí.
5: Já už ho ani neposlouchám.
2: Ach, cvrčíčku, to, co mi povídáš, je ohromně zajímavé a poučné, ale já jsem tak hladový, že na mou duši omdlím.
1: No, výborně, tak a co teď?
6: Teď omdlel.
3: Tak než abychom čekali, až se probudí, navrhuji podívat se zpátky tam, kde to začalo. Tatínek doma nemá stání a přechází sem a tam z jednoho rohu místnosti do druhého. Synáčku můj, kam ses mi zatoulal? Jak jsem jenom mohl být tak tupý, že jsem tě na tvou první cestu do školy poslal bez doprovodu?
1: Lomíte rukama sugestivně, ale to lidi, co nás poslouchají, nevidí. A panáčkovi to taky k ničemu není.
3: Už vím, co udělám.
0: Vydám se tě hledat, synáčku, seberu se a půjdu. Klidně projdu skrz naskrz a křížem krážem celý svět, dokud tě nenajdu.
5: No, klidně to vezměte rovnou do Argentiny.
1: Buenos Aires je ohromné a rozpálené město plné lepých tanečnic tanga. Když se přiblížil podvečer, otevřela jedna obzvlášť krásná a v tom nejlepším slova smyslu kouzelná tanečnice vlasů modré barvy okenice, aby se osvěžila bánkem, který tou dobou začínal vát. Když vyhledla ven, její pohled padl na Pinokia, bezvládně ležícího v horkém městském prachu a div jí nepuklo srdce. Tleskla.
5: Co na mě tak koukáte?
9: Tak když tleskla, měl se objevit zelený papoušek.
5: Jak to mám vědět?
3: Hlavně, že víte, kolik kilometrů je to do Buenos Aires.
1: Tleskla.
4: A objevil se zelený papoušek.
9: No, a dál?
4: Co?
9: No tak teď máte říct, co poroučíte překrásná modrovlasá vílo.
4: To jste neříkala, že to je mluvící zelený papoušek.
9: Víte co, zpěte dál. Tak kráska tedy netleskla, ale jen si tak luskla. A neboť měla čarovnou moc, panáček se v tu ránu objevil na měkkém loži v jejím příbytku.
10: Panáčku, napij se trochu vody.
11: Kde to jsem?
10: V bezpečí. Odpočívej. Setřu ti z obličeje ty slzičky, co na tebe někdo tak nevkusně namaloval.
11: Ty jsi krásná. Jsi víla?
10: To jsem. A ty musíš být dřevěný panáček Pinokio.
11: No, jo.
10: Jak to, že máš nos tak nepřiměřeně dlouhý?
11: Ach, chvíličko, kdybys věděla, jak mě to trápí. Je tak dlouhý, že nemám sílu vstát z postele a ještě mě kvůli němu vyhodili z cirkusu.
10: Podívejme. Na, vypij tohle. Zmenší se.
11: Je to sladké nebo hořké?
10: Hořké, ale zázračné.
11: Když je to hořké, tak to nechci.
10: Až to vypiješ, dostaneš bonbon.
11: A ten bonbon je kde?
10: Tady.
5: Moment, vy mu nabízíte bonbon?
10: No.
5: A neměli bychom děti spíš poučit, že sladkosti nejsou zdravé? A především, že pokud jim někdo cizí nabízí bonbon, nejspíš z toho kouká nějaká čertovina?
10: Pšt.
11: Dejte mi nejdřív ten bonbon a pak to vypiju.
10: Slibuješ?
11: Slibuju.
10: Tak tady máš. Na?
3: To snad není možné. Ona mu po těch všech lžích pořád ještě věří.
11: Já to nemůžu pít. Překáží mi ten nos.
10: Ale, opravdu ti tolik překáží?
11: Na mou duši, výlečenko, nemůžu se kvůli němu napít.
5: Tete prvít, podívejte, jak mu ten nos zase povyros.
3: Vidím.
10: Tak to ti není pomoci, Pinokio. Bude ti překážet na věky věku.
11: Věku? Tyjo, vílo, krásko, modrou lásku, dejte mi honem tu skleničku.
3: Ještě jí popohání.
10: Tady máš, ale do dna.
5: Te, vy se na toho floutka ještě konejšivě usmíváte, to není moc výchovné.
10: A pí, no vidíš, já myslím, že se zmenšuje.
11: No vážně, děkuju na 100 000krát, to je úleva.
3: Ne na dlouho, holomku.
11: Víličko, jak jsem se sem k vám dostal?
10: Jak jsi se sem dostal? Ležel jsi tamhle na zemi a jak jsem tě viděla? Tleskla jsem.
12: Co pochoučíte, překrásná modrovlasá vílo?
9: Tak teď to nebylo na vás, ale dobře, víte co? Přineste Pinokiovi jeho čepičku, než ji někdo ukradne.
11: To je krásný papoušek.
12: Chytej!
11: Ten by určitě v cirkuse svět našel uplatnění.
10: Řekni, Pinokio, jak ses k té práci u cirkusu vlastně dostal?
11: Já chtěl jít do školy, ale přilítl za mnou cvrček a ten mi řekl, ať jdu raději do cirkusu.
5: To snad ne.
11: Proč se smějete?
10: No, směju se tomu, jak lžeš.
11: Jak můžete vědět, že jsem lhal?
10: Lež se, milý chlapče, okamžitě pozná, protože je dvojího druhu. Jeden druh má krátké nohy a druhý dlouhý nos. Vidíš, zase ti trochu povyrostl. Ne, neplakej. Ještě tu zbylo trochu hořkého léku. Napij se zase.
11: Tak jo.
10: Teď, když už víš, čím to, že ti nos roste, už možná ten lék nebudeš potřebovat.
11: Vy jste hodná, vílo. Já vás mám tak rád.
10: Já tě mám taky ráda. A jestli to se mnou chceš zůstat, Můžeme tu spolu šťastně žít.
11: Já bych zůstal, ale chudák tatínek.
10: Já jsem pamatovala na všechno. Vzkázala jsem tvému tatínkovi a už je na cestě sem.
3: Poučovat někoho, že nemá lhát a sama si takhle vymýšlet. Toho se dopustí opravdu jenom někdo jako vy.
9: No tak moment, tohle není žádná lež.
10: Tvůj tatínek přijede lodí Pinokio.
11: Opravdu? Jestli mi to vílečko dovolíte, šel bych mu naproti.
10: No jdi, jdi, ale dávej pozor, abys nezabloudil. Jdi do přístavu Pinokio, určitě ho potkáš.
5: No to rozhodně není prozíravý, nechat ho bez dozoru, v Buenos Aires.
9: Když on tak hezky prosil.
5: Jak upaluje.
3: Tak moc se těší, až uvidí tatínka. Ach jo, mě to dojímá.
6: Aby ho něco nezajelo.
3: Tatínek na své bárce to cítí úplně stejně. Najednou se mu ale zazdá, že se bárka nějak povážlivě kinklá.
5: Pozor!
10: Co je?
5: Panáček se zastavil!
10: Co? Proč? Kde?
6: Na stole před obchodem jsou vystavená manga, rajčata, melouny, broskve, avokáda, všechno čerstvé a k nakousnutí.
5: Má hlad.
6: Taky vás mohlo napadnout dát mu svačinu sebou.
9: Když já jsem byla tak okouzlená, jak byl roztomilý a jak se těšil na toho tatínka.
3: A už šátrá dřevěnou ručičkou po avokádech.
5: Tohle je jako kámen, ale tohle.
6: Co ještě zkouší, které z nich je pěkně měkoučké.
10: Pinokio, nedělej to, nedělej to, prosím tě, ne.
6: Kdo lže, ten krade. No počkej, počkej.
3: Ale, co pak to moje oči vidí?
11: Dobrý den, pane strážníku. Vaše oči vidí panáčka Pinokia. Zdravím.
3: Chutná ti? Chutná avokádo? A platit za něj bude kdo?
11: To nevím, ale já ne.
3: Ha, mám to snad za tebe zaplatit já?
11: Kdybyste byl tak laskav, pane strážníku, hodně spěchám.
3: Ty jsi drzý. Nevíš, že platí ten, kdo kupuje?
11: Já toho ještě moc nevím. Neměl jsem možnost se všemu naučit.
3: Zatím. Harante, já tě naučím. Půjdeš se mnou.
11: Kam?
3: Na strážnici. Jsi zatčen. Když v tom...
5: Vás ani nenapadne ho zase zapadnout.
3: Když v tom...
10: Zafoukal Buenos Aireský suchý vítr Pampero a Pinokiovi sfoukl z hlavy jeho čepičku s rolničkou.
11: Jejda, pane strážníku, tyho, můžu si prosím pěkně doběhnout pro tu čepičku?
3: No tak běž, ale mrskni sebou.
10: Panáček sebral čapku, ale místo, aby si ji nasadil na hlavu, stiskl jí mezi zuby a rozeběhl se, co mu jeho dřevěné nohy stačily.
3: K přístavu vstříc tatínkovi.
6: Strážník se rozběhl za ním a to si pište, měl delší nohy.
10: Ale ani zdaleka ne tak mrštné jako panáč.
6: Strhnul se závod.
3: Lidé se nahrnuli k oknům.
6: Na ulicích se tvořily hloučky a všichni...
10: úzkostlivě...
6: sledovali, jak ty zuřivé dostihy dopadly.
3: Ale nepřišli si na své. Neboť Pinokio i strážník rozvířili po cestě takové sloupy prachu, že v několika minutách nebylo vidět vůbec nic.
6: A nic neviděl ani náš milý panáček, kterému teď asi všichni fandíte, i když kradl, což, jak bych rád zdůraznil, je naprosto nepřípustné.
3: Nevšiml si ani, že už doběhl do přístavu a že chodníček končí. Udělal krok do prázdna a
10: naštěstí.
6: A naštěstí neměl žádné nečekané štěstí a zahučel do vody.
11: Pomoc! Topím se! A utopím se!
10: Samozřejmě, že se netopil. Vždyť byl ze dřeva. A to voda krásně nese. Dřevo je ušlechtilé. Pánové, dávám otázku.
5: Ano, rychle.
10: Takovou hádanku.
5: No.
10: Jestli pak víte, co je ve vesmíru vzácnější? Diamanty nebo dřevo?
3: Diamanty.
6: Přesně.
10: No dřevo.
3: O to větší ctí bylo vodě našeho panáčka nést. Rio de la Plata se záhy proměnil ve skutečný široširý Atlantik.
11: Ach, tatínku. Tatínku, kde to jsem?
6: Ať se ovšem ten náš oblíbený sígr podíval kterýmkoliv směrem, všude vůkol jen pařížská moc a vlnky.
10: To mohlo být krásné. Já například moře miluji. Jeho barva připomíná vlasy překrásné víly modrovlásky.
6: No, čeho je moc, to je příliš. Což je pravda, kterou jsem tady už říkal. Být sám uprostřed Atlantiku, tak si to představte. To je mimořádně nepříjemné.
3: A tak se náš panáček poučil, že kromě odmlouvání, lží a chození za školu je velmi nepěkné také krást, natož utíkat před strážníky. A modré moře bylo jeho věčným trestem a pohádka skončila.
10: Podívejte! No podívejte, zdá se mi, že k panáčkovi někdo plave.
13: Pinokio! No jo, jsi to ty.
11: Těší mě, Pinokio. A ty? Jsi ryba?
13: Žádná ryba, přece moje excelence. Ty máš zase krátký nosík.
11: To je tím, že už nelžu. Co děláte tady? Na širém moři, vaše sence. Vy se tu koupete?
13: Zastihla nás strašlivá bouře a loď ztroskotala. Všechno zlato, co jsme vydělali, šlo ke dnu. Všechny dřevěné nástroje pomalu rozežírá sůl. A aby toho nebylo málo, naše zvířata i umělce spolkla velryba. Jenom mě nechala.
11: Čím to?
13: Neměla na mě chuť, prý jsem zkažený.
11: Chudáčku, sence, musí vám být smutno.
13: Aspoň si takhle můžu plavat a přemýšlet víc, než je zdrávo, a všechno si vyčítat.
11: Ale nebuďte smutný, třeba se nakonec napravíte. Velryb je vyhládne a ještě vás ráda spolkne.
13: Nevím, nevím. A co ty, panáčku? Jak se sem dostal?
11: Taky nevím, nevím. Jenom, že z toho plyne poučení, že za každé avokádo se musí zaplatit. A nikdo to za vás neudělá. Ani strážník. Jenom mi vrtá hlavou, čemu tedy strážníci jsou?
13: To mi taky vždycky vrtalo hlavou.
11: Chtěl jsem tatínka přivítat v přístavu. On se totiž za mnou vydal do Buenos Aires.
13: Lodí?
11: Teď už je určitě tam.
13: Jen jestli taky nestroskotal, bouře byla vážně ničivá.
11: V tom případě spolkla velryba i jeho? Co teď?
13: Zkus plavat do Evropy!
11: No dovolte a nechat tatínka na pospas osudu?
13: Proč ne? Hlavní je myslet na sebe.
11: Ne, tatínek se beze mě neobejde.
13: Ale prosím tě, kdo by se neobešel bez kusu dřeva?
11: Nejsem jenom kus dřeva.
13: Ale jsi! Dá se do tebe dřevomorka a nikdo si na tebe nevzpomene.
11: Tak ať. A jestli chcete vědět, kdo se neobejde bez kusu dřeva, tak se podívejte na sebe. Kdybyste se nemohl držet té desky stolu, dávno jste se utopil.
13: To máš pravdu. Jsem vážně k ničemu. Říkám samé hlouposti, to znamená, že jsem pořád ještě zkažený.
11: A za další, tatínkovi se po mně stýská.
13: A mně se po tobě nestýskalo ani trochu. Co to jsem za člověka?
11: A hlavně jsem tatínkovi slíbil, že mu pomůžu dovyprávět pohádku. Akorát nevím, jestli jsem toho schopen. Do školy jsem nedorazil, takže jsem se nic nenaučil.
13: Kvůli mě, to já ti nedovolil tam jít. Další hanebnost, které jsem se dopustil. Kdyby mi nebránil pud sebezáchovy, tak se tu na mou duši dobrovolně okamžitě utopím. Jsem vážně katastrofální existence.
11: Vaše existence, to si tak neberte. Nemůžete za to jenom vy.
13: Něco ti povím. Sice si kvůli mě zmeškal školu, ale můžu potvrdit, že máš talent. A teď si navíc i zcestovalý a zkušený. Myslím, že šance, že by tatínkovi mohl s pohádkou pomoct, je velká.
11: Myslíte? To je ale úžasné. Ano, s vám, jak vidím, taky neroste, takže to bude pravda. Jenom s tím talentem, to jste mi zamotal hlavu, vůbec tomu nerozumím. Popravdě řečeno, hlava se mi z toho úplně houpe.
13: To asi, že se zvedly vlny.
11: Co se to děje? Vrátila se bouřka? Já se bojím.
13: Myslím, že se vrací velryba.
11: Aha, už ji slyším. To je vaše příležitost. Rychle se napravte, ať na vás dostane chuť.
13: No, ale jak?
11: Mně pomohla víla, když mi dala vypít hořkost. Zkuste cítit hořkost, to by mohlo fungovat.
13: Hořkost, hořkost, ale... Jak?
11: Představte si něco hořkého a budete jí cítit, ale rychle.
13: Cítím hořkost, protože jsem vykořisťoval své zaměstnance. Cítím hořkost, protože jsem měl oči jenom pro zlaťáky, šperky a drahé kamení. Cítím hořkost, protože jsem si nevychutnával život a hleděl jsem jen na to, jak se obohatit. Není nic hořčejšího než samota. Cítím hořkost, cítím nekonečnou, všeobjímající, šílenou hořkost.
11: Je, otvírá pusu. Ta je obrovská.
9: Výborně. A co teď?
3: Teď se nám prakticky všichni krásně sešli.
5: No, škoda, že zrovna v žaludku velryby.
3: Na tohle jsem čekal dvojrole. Sledujte, jak se v dramatickém konfliktu střetnou dva základní principy. Dobro a zlo. Vy, kapitalistická zrůdo, unesl jste mého syna! Křikne tatínek a cirkusák na to...
5: A nebylo by lepší, kdyby se ti dva minuli?
1: Pst. Pst. Byli jste někdy ve velrybím břiše? Tam nikoho ani nenapadne takhle řvát a hádat se. Vládne tam mír a teploučko. Málo se ví, že velrybí zpěv je nejlíp slyšet přímo v jejím žaludku.

0: Ven rybo, ven rybo. Krásný zpěv, ale nedalo by se tady nějak rozsvítit. Ta tma už se nedá vydržet.
1: Tatínku, opravdu jste tady?
0: Jsi to ty, můj drahý Pinokio.
1: Slyšel jsem dobře, můj drahý? Takže se na mě nezlobíte.
0: Ne.
1: Odpustil jste mi, tatínečku můj, kdybyste věděl, co se na mě sesypalo neštěstí. Co všechno jsem zkusil.
0: Synáčku, vyprávěj mi o tom. Všechno mi to vypověz.
1: Mile, rád, tatínku, ale nepůjdeme ze všeho nejdřív domů.
0: To bohužel není možné. Z verlibýho břicha není úniku. Je nám souzeno čekat, než nás verliba natráví.
1: Ach, ne.
0: Je mi to líto, ale máme tři útěchy. Ten nádherný velrybý zpěv, skutečnost, že se před smrtí budeme držet v náručí a tvoje vyprávění, jež ukojí mou zvědavost.
2: A tak Pinokio spustil. Jeho povídání bylo plné nejrůznějších poznání, pouček, pravd, pranostik, rýmů, dramat a tak podobně, že to dohromady s velrybým zpěvem vytvořilo nádhernou harmonii, až všichni blaženě usnuli.
3: A to pozor, včetně velryby.
2: No, co se jí asi zdálo? Že jí ve snu navštívila krásná bílá modrovláska, která pravila: velkolepá velrybo, nešimrá vás něco v žaludku? Jestli pak byste náhodou nespolkla něco dřevěného? A v tom si velryba kýchla. Bylo to tak mocné kýchnutí, že celý cirkus svět a taky náš panáček i jeho tatínek vylétli z hlubokého moře na hladinu a pak ještě nad ní vysoko do nebe, tak, že už to hraničilo pomalu s vesmírem. Kde, jak už jsem říkala, a na tomhle místě bych to ráda zopakovala, je dřevo nesčetněkrát vzácnější než diamanty.
1: Tatínku, já jsem tak rád, že jsme zase spolu.
4: Synáčku, moje řeč.
1: Kde to jsme?
4: Teď letíme vzduch.
1: Jak se vám letí?
4: Je mi tak lehko.
1: Kam míříme?
4: Tam dopadneme.
1: Což bude kdy a kde?
4: Na tom snad ani příliš nezáleží.
1: A na čem záleží?
4: Možná jak dopadneme.
1: Proč na tom?
4: Protože přesně tak dopadne i naše pohádka.
1: A já slíbil, že vám s ní pomůžu. Jenomže jsem bez nápadu. Kolik máme času, tatínku?
4: Moc ne, ale měl bych nápovědu, Pinokio. Pohádky vždycky skončí dobře.
1: Co znamená dobře?
4: To je trochu oříšek, pro každého trochu něco jiného. Nejlepší je, když je konec otevřený, aby si tam každý mohl dosadit něco vlastního.
1: Každý? Myslíte třeba víla modrovláska? Cvrček? Strážník? Jeho existence?
4: Hlavně všechny milé děti, které nás poslouchají. Jejich rodiče, prostě každý. Poslouchají a jsou napjatí. Trochu se o nás bojí, abychom si nenatloukli, ale zároveň nám věří, že to zvládneme a doufají, že je překvapíme něčím, co je polechtá v břiše. Pak budou mít chuť o tom ještě po zbytek neděle přemýšlet.
1: Aha, takže je neděle?
4: No jo.
1: Ne, tatínku, spadla mi čepička s rolničkou.
4: To nevadí, někdo ji najde a bude z ní mít radost.
1: Tak opravdu? To je krásné, tak neskutečně krásné, že o tom musím chvíli přemýšlet.
5: No tak, tak co bude s tím pádem? Panáčku!
2: Pinokio, řekni něco. Třeba, že jste dopadli do modrovlásčiných vlasů, že se toužíš proměnit ve skutečného chlapce, abys mohl pojmout modrovlásku, jak se sluší a patří za manželku.
5: No nebo řekni, že jste ve vzduchu prosvištěli kolem cvrčka a ty se zdivil, že padáte rychleji než on, což cvrček moudře okomentoval pravdou o tom, že V se rovná G krát T, přičemž G je gravitační konstanta.
2: No tak, Pinokio, tak aspoň něco zaspívej. Třeba svatební písničku.
6: Čemu se směje? No proč nic neříká?
2: To já fakt nevím.
4: Protože chce zůstat ve vzduchu, jako všechny otázky, které ještě má. Aby si každý, kdo chce, mohl vzpomenout, že tam někde visí a není si vůbec ničím jistý. Což je důvod, proč mu všechno připadá tak neskutečně krásné.

0: Vítejte v mé, tedy u Šounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj u Šouné.
0: Ahoj Jani, bez tebe by to

0: pochopitelně nešel, ale koukej, koukej, mrkej na to.
1: Je, to jsou nějaké pěkné omalovánky. Můžu si vymalovávat s tebou?
0: A ani se nezeptáš, od koho jsem je dostal?
1: Zeptám.
0: No tak se ptej.
1: Ušonku, prosím tě, od koho jsi super omalovánky dostal?
0: No přece od našeho strašidelného strašidláckého doktora. Byl jsem na strašidelné strašidlácké kontrole, představ si.
1: Aha, jako holky a kluci chodí třeba na pětiletou prohlídku.
0: No jasně, to jakože to trvá ne pět let, ale že když je tomu mrněti, to dá už velkému dítěti pět, tak jde na prohlídku, že jo? No tak, jo, tak skoro tak teda. Protože strašidelný strašidlácký pan doktor zkontroloval, jestli dobře vidím, dobře slyším, jestli mám v pořádku anténu, jestli se mi plyš náležitě leskne.
1: Prostě tě pořádně celého prohlédl?
0: No. A taky si poslechl moje srdíčko, ale to tedy studilo. Ajajajajajajaj, když mi přikládal takový ten železný sluchátkový chobot s kolečkem k tělu. No to studilo.
1: Počkej. To si žádá překlad z dospěláčtiny.
0: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
1: Tak, kamarádi, jak pak se jmenuje přístroj, kterým vám pan doktor poslouchá srdíčko, anebo s ním poslouchá, jak pěkně dýcháte? Já už to slyším, někteří z vás už znají i takovéhle těžké slovo. Co? Ano, je to stetoskop.
0: Jo, stetoskop. No, to už si budu pamatovat. No, ale teď bych si dal, Jani, radši nějakou pěknou písničku.
1: To je ale krásná náhoda. Já taky.
0: Já jsem to věděl. Ušounova písnička.
2: Vzpomínám na dětská stonání, zarděnky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

0: kluci, stále posloucháte moji tady Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ušoun byl dneska na strašidelné strašidlácké prohlídce a já jsem na něj moc pyšná, protože se vůbec nebál a nebrečel.
0: No, tak maličko jsem se bál, ale pak jsem to statečně překonal. Díky, Jani. Jani, já mám nápad.
1: Co? Jaký?
0: Teď půjdeš na prohlídku ty.
1: Jo, myslíš jako doopravdy, nebo si na to budeme hrát?
0: No, my si na to budeme doopravdy hrát.
1: Aha.
0: No tak pozor. Dobrý den, jsem velevážený doktor Ušoun Rušoun. No tak pojďte dál, milá pacientko.
1: Dobrý den.
0: Pěkně, ano, hezky zdravíte, pěkně zdravíte. No a já vás taky pěkně prohlédnu. A ze všeho nejdřív vyzkouším vaše uši.
1: Jú.
0: Tak si je pěkně postavte, teda připravte. Ušounova hádanka. Milá pacientko, milé holky a milí kluci, vaše ouška nejlépe vyzkoušíme, když mi řeknete, která tři zvířátka slyšíte.
1: Já poslouchám.

0: tak, Jani, pěkně mi s kamarády povězte, která zvířata jste slyšeli.
1: Holky a kluci, řekneme to pěkně spolu, jo?
0: No tak co to bylo, to první zvíře, no?
1: Tak první byl 3, 2, 1, pes.
0: No prosím, a druhý?
1: 3, 2, 1, přece kráva.
0: Aha, tak ta byla druhá, no jasně. A do třetice jste slyšeli koho?
1: Slona.
0: No výborně, a uška máte v pořádku, tak to se mi moc líbí. No a pozor, teď zkusíme zpívadla.
1: Myslíš jako hlasivky? Ty svaly, které používáme k mluvení a ke zpívání?
0: No jasně, že ano. Jsou to hlasivky, ale já říkám hlasivkám zpívadla. No a holky a kluci určitě na prohlídce u doktora ukazovali, že pěkně mluví. A někteří třeba právě i zpívali písničku. Já třeba na strašidelné strašidlácké prohlídce ukazoval obojí. No, normálně, no.
1: Dobře, pane doktore, takže nejdřív vám ukážu, jak mi jde mluvení.
0: No, přesně tak. Slyšel jsem, že umíš super básničku Brambora. Cože? Holky a kluci, vy umíte taky? No, tak bezva. Povězte mi tu básničku hezky pěkně dohromady a já zkontroluju, jak vám to mluví.
1: Tak dobře. Tak začínáme. Brambora. Kutálí se ze dvora, takhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, že na ní padá závora. Kam koukáš ty, závoro? Na tebe, ty bramboro, kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.
0: To bylo legrační. No dobře, ale už tam zase zpátky pan doktor velevážený a chválím. Velmi pěkná básnička, Jani. No a vám to taky moc šlo, holky a kluci. Tak víte co? Doktor Ušoun Rušoun vám za odměnu pustí pohádku. A ta je taky o tom, jak se naučit hezky mluvit, jo? Ušounova pohádka.
2: Nejtěžší písmenka.
3: Když půjdete hustým lesem, ve kterém pomalu začíná svítat, dojdete k místu, kde zlaté kapradí ukrývá malého Matýska. Sova se opět posadila na druhou větev, aby měla přehled, zda je její žák připraven k další výuce. Jitřenka, první ranní hvězda, se pomalu chystala, že už bude vstávat. A tak sova na nic nečekala. Dále procvičíme Ř. Je skoro stejné jako R, jen se při něm nepoužívá tolik hlasu. Za to ti musí jazyček víc kmitat za zoubky. Kdo nám může říct nějaké názorné slovo z Ř? Řeřicha, řebříček, kořínky, překřikovaly se rostliny. Křepelka, tetřev, jiřička, skřivánek, přidali se ptáčci. A také já, hříbek. Než mě někdo najde a utrhne, rád bych se pokusil o oslavnou báseň na písmenko Ř, které máme ve jméně. U Pařížsku dřepí hříbek, na klobouku bouli. Přes hlavu mu přepad brouček, co si koulí kouli.
4: Dávej přece pozor, brouku, hřímá hříbek spod klobouku. Přizabiješ mě i sebe, příště koukej na cestu. Přece mi tu nepřišlápneš hříbečkovou nevěstu.
3: Skončil hříbek a z mechu vykoukla nová hnědá hlavička. Ňam, hříbky já moc rád papám, řekl Matýsek další samostatnou větu. Dívala se zvířátka jedno na druhé. Tak se jim to snad nakonec podaří a Matýsek bude mluvit jako jiné děti. A proč vlastně ne, když mu vítr přifoukl zpátky jeho hlásek? Jsme mile překvapeni, že vám chutnáme, řekl Hříbek a paní Hříbková se k němu přitulila. Však tvůj táta dobře ví, kde nás najde nejvíc a také, kde rostou kloustci, kozáci a křemeňáci, babky a také lišky. Kde bychom rostli? Spustila rozpustila liščata. Přece v liščí noře. Máme 3 sestry a 4 bratrance, 23 sestřenic. Dále 40 tet a strýců. Dováděla s Matýskem, jak to jen mláďátka umějí. To by stačilo, přerušila je sova. Než spočítáte všechny příbuzné, začne svítat. Pak se vrátí vosy a nepřejte si vidět ten tanec. S liščaty si můžeš hrát zítra. Už nám nezbývá moc času. Další písmenka abecedy jsou S, Eš, T, Tě, U, V, Z a Ž. Tak se pěkně vydýchejte a budeme pokračovat. Sova se opět posadila na druhou větev, aby měla přehled, zda je její žák připraven k další výuce. Když tu kukačka 4x zakukala. To je rána, kráká vrána. Krista pána, 4 z rána. Paní vráno, prosím o klid, svatojánská noc ještě neskončila. Pronesla sova a obletěla zlaté kapradí. Matýsek si sedl na bobeček, rukama si podepřel bradu a pozorně poslouchal. Zbývají nám už jenom poslední písmenka abecedy. S a Eš se naučíš lehce, ale nejdřív se soustřeď a řekni C, které jsme na začátku přeskočili. C, jako kdyby zazvonil zvoneček. Matýsek přemýšlel, jestli to zvládne, až mu nad obočím naskočila vrázka. Co, to nic není. C-c-cvrky, c-c-cvrk. Nechal zaznít cvrček svoje housličky. To byla výborná nápověda cvrčku. Matýsku, zkus to jako on. C-c-c. C-c-c, řekl správně Matýsek další písmenko. No vidíš, že jsi to dokázal. A teď, když necháš zhubky u sebe a písmenko C protáhneš, hned se ti promění v S. S-s-s, zaznělo Matýskovi docela pěkné písmenko S. A stejně tak je to seš. Nech přivřené zoubky, trochu na špul pusu a protáhni písmenko Č. Pokračovala sova. Můžeme to zkusit také, požádala zvířátka. Zajisté, svolila sova. C, C, C a Č, Č, Č. Zaznělo zborově v kapradí. Zasyčelo cosi u kořenu. Co to bylo? Polekal se Matýsek a uskočil stranou. A zase se ozvalo. Nejsem vidět, jsem jen slyšet. Když se sluním na pasece, nezůstávej na blízku. Vyhni se mi, Matýsku. To je zmije, představila jí sova. Není nebezpečná, jen si ráda hoví na sluníčku. Ale kdybys na ní nechtěně šlápl, bude se bránit, to je jasné. Vidíš ten klikyhák, co má na zádech? To je varovné znamení. Za zuby má jedové váčky a kdyby tě kousla, jed by ti mohl moc ublížit. Noční čas, to není nic pro plazy. Je zima, naschledanou. Rozloučila se zmije a odplazila se. Matýskovi vrtalo hlavou, jak je možné, že to divné zvíře leží a přitom si jde kam chce. Když se přibatolili syslové, za sebou táhli pytlíky zavázané ostřicí. Myslíme si, že musíte mít všichni hlad a tak jsme donesli nějaké jídlo. Stejně už bude léto a spižírna potřebuje vymalovat. A vysypali zbytky zásob před zvířátka. žaludy a kaštany, mrkev, kukuřici a usušené houby. Také obilné klásky a nějaké kořínky. Zvířátkům už opravdu hodně vyhládlo, vždyť byla vzhůru celou noc a tak se s chutí pustila do hodování. Než se nasytíte, poslechněte si naši syslí píseň a ty, Matýsku, dávej pozor, jak se správně říká s... A seřadili se vedle sebe.

0: To bylo hezké, zatleskal Matýsek. Velmi hezké, přidala se zvířátka.
1: S plnou pusou se nemluví, pokárala je sova. Ale opravdu se vám to povedlo. Tolik s pohromadě jsem dlouho neslyšela. A teď k písmenku eš. Šnečku, měl bys pro Matýska něco seš?
0: Šnek měl schovanou hlavu v ulitě a než uslyšel, že je na něm řada, spustil malý myšáček.

Šnek se zlobil, že ho myšáček předběhl a vystrčil růžky. Koukám, že by myšata naplnila šišlavé jesle a stejně by se tam nevešla. Šišlal posměšně Šnek. Přestaňte se hádat, sjednala pořádek sova. Každé mládě šišlá, než se naučí pořádně mluvit. To je přece úplně normální. Šnek se schoval zpátky do ulity, myšáček raději pokračoval v hodování a sova si přisedla k Matýskovi. Dále je v abecedě T a T. Když mamka hubuje, říká ty, ty, ty. Zkus si to. Ty, ty, ty, vzpomněl si Matýsek na mámu. A teď se dobře zaposlouchej. Slyšíš? Ťuk, ťuk, to ťuká datel, pokračovala sova. Proklepává stromy jako pan doktor, aby v nich nehlodali červíci. Slyšíš, jak to zní? Matýsek našpicoval uši a zopakoval podatlovi. Ťuk, ťuk, ťuk. A u nás doma tikají hodiny. Tik, ťak, tik, ťak. Ano, ano, tomu říkám učenlivý žák. Za chvilku budeš mluvit jako táta. Pokývala hlavou sova a zakoulela očima. Následuje V, které jsme se naučili s F. Pamatuješ si, jak jsme říkali fava, fava? Jasně, fava, fava a sova a veverka, dodal Matýsek. Velmi dobře. Pak následuje písmenko X. A sova udělala do vzduchu křídlem kříž. Pak je Y, to je tvrdé I, říká se stejně jako měkké, jen se jinak píše. To se naučíš, až budeš chodit do školy. A teď musíme počkat na bzučivé slečny parádnice. Zbývají nám poslední dvě písmenka. Z a Ž. Však byl nejvyšší čas. Kukačka právě odkukala pátou hodinu raní.

0: kluci, posloucháte Ušaunovu, tedy mou pohádkovou školku, kde je Jana dneska na prohlídce.
1: A líbí se mi to. Nejdřív jsem si zahádala, když mi pan doktor zkoušel uši, pak jsem mu řekla svoji oblíbenou básničku o bramboře, aby zjistil, jak mluvím. No fakt, celkem zábava.
0: No to jsem rád, že se ti ta moje doktorská prohlídka líbí. Tak snad se ti bude líbit i úkol, který jsem pro tebe vymyslel.
1: Jú, určitě bude.
0: Ušaunův úkol. Tak Jani a holky a kluci pochopitelně taky, pěkně si stoupněte a vyjmenujte mi části vašeho těla a začněte prosím nahoře.
1: No to zvládneme, že jo, holky a kluci? Tak nahoře je hlava.
0: Výborně, že jste se nespletli a nezačali anténou. To totiž vy nemáte, protože jste lidi a ne rozhlasová roztomilá strašidýlka s anténkou zauzlíčkovanou. No, no tak počkejte, pokračujte.
1: Dobře, takže hlava, ta sedí na krku, pod tím je tělo, z každé strany je jedna ruka, jedna je levá, druhá je pravá, takže jsou to dvě ruce, potom bříško, vzadu prdelka a potom nohy a je to.
0: Jo, no tak prosím, no dobře, dobře. A protože vím, že jste velmi šikovné děti, tak mi pěkně ještě za úkol vyjmenujte, co všechno máte na hlavě.
1: Na hlavě? Čepici.
0: Jo, já jsem věděl, že budeš zlobit. Ale to nevadí. Však, co máš pod čepicí?
1: Dobře, jdeme na to, holky a kluci. Tak, vlasy, oči, uši, nos, pusa. Jo, a ještě taky obočí a řasy.
0: No a kde máš tváře? A jo. Kde máš čelo? A kde máš bradu?
1: A
0: no,
1: tváře no. A čelo a brada.
0: No a co je v puse?
1: Jazyk a zuby.
0: No vidíš, no tak to je úžasná paráda, paráda. Tak tedy holky a kluci, skvěle jste zvládli i tenhle úkol, takže si samozřejmě zasloužíte písničku.
1: A dáme si nějakou tělovou.
0: No proč ne? Ušaunova písnička k tanci.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde jsem dneska na prohlídce u pana doktora Ušouna Rušouna.
1: Jo. No a je to úplně pohodová prohlídečka. Hodně podobná té, na které jste byli taky, holky a kluci. Že ano, že jo?
0: No, a já taky dostanu, pane doktore, takové pěkné omalovánky jako vy.
1: No, samozřejmě, ale musíš si ty omalovánky zasloužit. Ještě jsme totiž neskontrolovali pořádně ta tvoje zpívadla, ty tvoje hlasivky. Zjistili jsme, že říct básničku o bramboře ti jde skvěle, ale potřeboval bych ještě slyšet, jak pěkně zpíváš. A zajímá mě samozřejmě, jak zpívají holky a kluci.
0: No tak to ale vůbec není problém, pane doktore Ušoune.
1: Ušounovo zpívání. No tak pozor, dobře. Prosím si tedy překrásnou lidovou písničku Andulko Šafářova.
0: A pane doktore, pomůžete mi?
1: No jasně, jenom si musíte říct, že Šafářová není příjmení, že to je Šafářova a že ten pan Šafář, to je prostě ten, co se staral o ten statek, víš?
0: Jo.
1: Protože všichni zpívají Šafářová, jako ty seš Richterová.

0: 되나? 또 남도 싫어. 또 남도 싫어.
1: 아노. 오케이. 아 글로지 남도 싫어. 딱히 크라스.
0: Výborně, výborně. Pozor, přehlídka teda. Prohlídka je u konce. Jani si zdravá jako řípa. A taky jsi moc šikovná. No, tak tady máš omalovánky a můžeš si něco vymalovat za odměnu.
1: Ju, omalovánky. Je, děkuju, pane doktore. A musím říct, že mě skoro mrzí, že už se musíme loučit.
0: Ale mě ne, protože zítra se v mé ordinaci, totiž, chtěl jsem říct, v mé pohádkové školce přece potkáme znovu.
1: No jasně, málem bych zapomněla, ale ještě, pane doktore, musíte zjistit, jestli s kamarády dobře držíme tušku, když malujeme.
0: No ano, ano, to je pravda. Prosím, prosím, pěkně všechno namalujte, třeba to naše tělo, teda vaše tělo, ale to, jak držíte tušku, to vám musí zkontrolovat někdo dospělý. Jo, to já na dálku nedokážu.
1: Třeba paní učitelka nebo rodiče.
0: No, protože ti musí udělat co?
1: Vyfotit ten váš obrázek mobilem nebo naskenovat a poslat ho na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Tak holky a kluci, namalujte nám svoje tělo a my uvidíme, jak vypadáte.
0: No, třeba stačí jenom hlava, že jo? No. Tam je taky spousta věcí na malování. No a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: A teď si dáme na závěr jednu moji písničku.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, to bude určitě nějaká má oblíbená.
1: No jasně.
0: Že jo, počkat, počkat. A já vím, která. Tam se zpívá, kdo má tělo, ať zatleská si hned. A taky, kdo má zadek, ať si spočítá půlky.
1: Jo, přesně tak.
0: To je legrační.
1: No, tak si budeme počítat půlky a teď už holky a kluci pěkně vyskočte a pěkně své tělíčko potěšte tím, že ho u písničky pořádně rozhýbáte.
0: Jasně, pohyb je totiž pro naše tělo velmi zdravý, to vám říká váš doktor Ušoun Rušoun. A kdybyste se zeptali někoho jiného nestrašidláckého doktora, řekl by vám úplně to tež. Jo, my totiž doktoři, jo, my i strašidláčtí, nestrašidláčtí, máme na některé věci úplně stejný názor. To jsem chytrej doktor, viď?
1: Jako rádio. A teď už holky, kluci, ahoj, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš bývalý doktor, teď už jenom Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová, která právě začíná zpívat Ušounovu oblíbenou pohybovou.
0: Jupí!

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden vojevůdce a politik Julius Caesar. Pamatujete si z dílu Žili byli o egyptské královně Kleopatře, jak se nechala zarolovat do koberce, aby se dostala do komnat Julia Caesara? Kdo to vlastně byl? Narodil se asi v roce 100 před naším letopočtem do Římské republiky, která se z kdysi malého městského státu na území dnešní Itálie proměnila v obrovskou mocnost ovládající celé Středomoří. Občané v ní měli určitou možnost volit si své zástupce. S lety se ale prohlubovaly spory mezi bohatou aristokracií a prostými lidmi. K moci se dostal diktátor Sulla, který se zbavoval svých nepřátel, mezi které patřila i Caesarova rodina. Julius tak jasně viděl, jak důležité je mít moc. Byl chytrý, ambiciózní a uměl skvěle mluvit k lidem. Po Sullově smrti si získával popularitu mezi občany Říma. Získával ale i pořádné dluhy, protože si přízeň lidí uplácel pořádáním slavností. Politický vzestup mu zajistilo spojenectví se dvěma mocnými muži, Pompejem a Krasem. Nic ale Římany nedokázalo okouzlit, tak jako zabrat nějaké cizí území. Největší slávu tak Caesarovi vyneslo vojenské tažení do Gálie. Ta se rozkládala především na území dnešní Francie a přilehlých oblastech. Znáte kreslené příběhy Asterixe a Obelixe? Tak to byly právě Galové. Caesar byl geniálním vojevůdcem, správcem Gálie a získal peníze i oddanou armádu. To se ale nelíbilo římským senátorům. Nařídili mu tedy, aby rozpustil vojsko a vrátil se do Říma. Caesarovi ale doma hrozilo nebezpečí od politických odpůrců. Rozhodl se tedy, že neposlechne a vstoupí do Itálie i s celou armádou. Hranici, kterou podle zákona s vojskem nesměl překročit, tvořila řeka Rubikon. Proto se dnes výraz přejít Rubikon používá jako pojmenování riskantního rozhodnutí, které nejde vzít zpátky. Vypukla občanská válka, ve které Caesar porazil nepřátele, včetně svého někdejšího spojence Pompeja, a stal se nejmocnějším mužem Říma. Zavedl mnoho reforem, například juliánský kalendář. Stále měl ale nepřátele, kteří se báli, že chce schramstnout všechnu moc pro sebe a zničit republiku. A tak ho během jednoho zasedání senátu ubodali. Zapojil se i jeho oblíbený chráněnec Brutus, který je někdy chybně označován za Caesarova syna. Caesar údajně při atentátu nevěřícně vykřikl: "I ty, Brute?" Tenhle výrok se dodnes používá, když chceme v legraci naznačit, že nás někdo blízký zradil. Ve skutečnosti ale asi Julius nic takového neřekl. Historie z něj vůbec udělala přímo automat na slavné citáty. Asi nejslavnější je jeho latinský výrok Veni, vidi, vici, tedy přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Pronesl to jako shrnutí jednoho snadného triumfu v bitvě. Když to dnes někdo řekne, dává tím najevo, že splnil úkol a byla to zívačka. Další známá fráze, kostky jsou vrženy, zase popisuje situaci, která už se nedá změnit a její výsledek je v rukách osudu. Caesar měl skvělý cit pro marketing a propagandu, budoval kult osobnosti. Traduje se například, že ho trápila pleška, za kterou se mu lidé posmívali. Česal si proto zbývající vlasy do čela a zakrýval hlavu věncem z vavřínu, což je vlastně bobkový list. Přesto byl velkým svůdníkem. O svých taženích vydával spisy, ve kterých sebe popisoval jako hrdinu, nepřátele jako barbary a své krvavé útoky jako nutnou obranu. Dost o něm vypovídá, že když byl prý jako mladík unesen piráty, kteří za něj požadovali výkupné 20 talentů, vysmál se jim, že má cenu nejmíň 50. Ohromení piráti se nestačili divit, jak se u nich zabydlel. Poroučel jim, nutil je poslouchat své básně a projevy a vtipkoval, že až ho pustí, nechá je všechny ukřižovat. Své slovo dodržel. Možná jste někoho slyšeli říkat, že Julius byl císař. Není to pravda. Jeho oficiální titul byl doživotní diktátor. Titul císař vznikl až později z jeho jména, na jeho počest. A ještě jedna perlička. Krátce po atentátu byl po něm pojmenován měsíc červenec. Proto se mu dodnes například v angličtině říká July, slovenský Jul, zkrátka jako Julius. Cezar byl u moci vlastně jen krátce a přesto se nesmazatelně zapsal do dějin. Historii holt nezajímají léta, ale činy.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: zdraví vás kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: Všichni posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co aktuálně řeší generace Z a Alfa. Takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, kromě mě je tu ale pokaždé taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání možná náš host bude malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá. A dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Dnes nás čekají témata jako čtení knih, péče o želvu a dramaťák. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Elvíra Špičková, který dneska budu říkat Elfi nebo Elfko. Čau Elfko, vítej v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Elvíře je 10, má 3 sourozence, ráda čte, stará se o želvu a taky kreslí. Má doma hotový zvěřinec, hada, kočky, myši a další zvířata. To, co jsem teď řekla, je ale vlastně jenom takový základní info. My jsme se zase nic osobního úplně zatím nedozvěděli. Takže Elfi, seš ready na rychlopoznání, aby se naši posluchači o tobě dozvěděli něco víc?
1: Jo.
0: Tak jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, mám na Elfku pár otázek na tělo, kdyby odpovědět nechtěla nebo nás odbyla nějakou odpovědí, nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. A hned máme první otázku. Kdybys měla po zbytek života žít jako zvíře, jaké by to bylo a proč?
1: No, tak já bych sem asi chtěla být kočka, protože kočky jsou hodně ohebný a vlastně si můžou vlastně běhat kam chtěj a
0: lenošit, objevovat.
1: Přijde mi to fajn.
0: Tak, to úplně chápu. Druhá otázka, co je podle tebe ta největší nuda?
1: Asi jenom prostě koukat do zdi.
0: Takže prostě, když třeba na něco čekáš a nemáš sebou nic, s čím by si zhrála nebo knížku, tak to je ta největší nuda.
1: Jo.
0: Třetí otázka, na tu se ptám úplně každýho, takže možná si se připravila. Tvoje guilty pleasure, takže v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš.
1: No, tak já ráda jím čokoládu.
0: Vůbec to na tobě není vidět, takže dobrý. A chápu, to úplně mám taky stejnou guilty pleasure, taky ráda jim čokoládu. Jaká je tvoje nejoblíbenější? Má mít nějakou příchuť, nebo je to obyčejná mléčná, nebo s oříškama, nebo úplně jiná?
1: Já mám ráda karamelovou.
0: Paní Labužnice. Čtvrtá otázka. Jaká tři slova tě nejvíc vystihují?
1: No, tak asi vtipná, bláznivá. A asi jako čtenářka.
0: Jo, takže vtipná, bláznivá čtenářka. To je někdo, koho bych já rozhodně chtěla poznat, takže jsem ráda, že tě tady dneska mám. A poslední otázka, rychlopoznání. Co je podle tebe to nejlepší oblečení na světě?
1: Já mám ráda docela jako sukně, ale ne takový ty balónový úplně, ale prostě sukně a k tomu tričko.
0: Mm-hmm, to je dobrý. Dneska jsi přišla v šatech, ty ti taky moc slušej. No a já myslím, že víte, že si Elfka poradila skvěle s rychlopoznáním. Rozhlasová výzva jí dneska tím pádem nečeká. A já myslím, že je teda čas se vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká péče o želvu, čtení knížek a dramaťák.

0: Dneska začneme s trendu trošku pomaleji, ale o to roztomileji. Spousta z vás určitě sní o tom, že bude mít doma domácího mazlíčka. Někdo chce pejska, někdo kočičku, no a někdo třeba želvičku. O tom, jaké to je mít doma želvu, si teď budeme s Elfkou povídat. Elfy má doma želvu stepní, říkám to správně, jmenuje se Christy. Jak dlouho jí máš?
1: No já jí mám teprve měsíc a půl, ale hodně jsem se o ní četla.
0: Tím pádem budeš určitě vědět odpovědi na moje otázky a poradíš i ostatním, kteří by třeba taky chtěli chovat doma želvu. Jsou opravdu želvy tak hrozně moc pomalé, jak se o nich říká?
1: No, oni právě pomalí jsou jako když chtějí, ale oni umějí běhat, když se bojejí.
0: Mm-hmm.
1: A to jsou potom vážně rychlí jako
0: normálně jiný mazlíčci.
1: Jo.
0: Jak tě napadlo, že bys chtěla mít jako mazlíčka zrovna želvičku? Není to úplně tradiční?
1: No, já jsem si říkala, že by se mně hodilo něco, co jak nějaký zvíře, co dlouho žije a prostě nepotřebuje tolik péče. A já jsem totiž si říkala, že by jsem byla docela smutná, kdyby mě to zvířátko umřelo za 3 roky prostě.
0: To mi přijde dost zajímavý, že Elfce je teď 10 a její mazlíček s ní pravděpodobně bude celý život, protože želvy stepní se dožívají i 100 let. Takže asi nepředpokládám, že tady budeš do díl jak 110 let, takže prostě ty se svojí želvou už to budete mít do konce života, budete dvojka. To je úplně neskutečný, už i tohle může být důvod, proč si pořídit jako mazlíčka želvičku, protože ji budete mít celý život. To ale není tvůj první mazlíček, protože vy máte zvířat docela dost, ne? Jaký všechny zvířata máte?
1: No, my máme hada, máme 2 myši, máme kočky a máme rybičky v jezírku a tu želvu.
0: No a jaká je tvoje želva, Christy? Jakou má podle tebe zatím povahu?
1: No, podle mě je hrozně zvědavá.
0: No a myslíš si, že želvy jsou populární mazlíčci, nebo znáš někoho, kdo má želvu?
1: Myslím si, že jsou hodně populární mazlíčci, že prostě i ve třídě má někdo želvu a i mý kamarádky kamarád má želvy. A myslím si, že už je to hodně populární docela mazlíček.
0: Jak si zatím ochočuješ svoji želvičku? Máš ji teprve měsíc a půl, tak si asi na sebe teprve zvykáte. Máte na to ostatně celý život, takže není kam spěchat. Ale jak to začíná? Jako jak si ji snažíš jako získat, aby prostě ty si byla ten její hlavní pečovatel a vždycky za tebou ráda šla?
1: No, nebýt moc unáhlená a dávat jí prostě to jídlo jakože třeba 2x denně, aby si byla jistá, že na ní seš
0: hodnej
1: a milej a že jí chceš pomáhat vlastně a třeba si dávat pozor, aby ti nespadla, protože
0: to by vám asi důvěru narušilo. No a myslíš si, že až si na sebe zvyknete, že jsou želvy i mazlivý?
1: Myslím si, že když si třeba až si do sebe zvyknem, tak když si jdem třeba na klín, takže nebude prostě utíkat, že když ji budu hladit, takže bude v pohodě prostě.
0: A co má tvoje želvička nejradši za jídlo?
1: Má ráda pampelišky.
0: Takže to je její pochoutka, kterou si ty zvykáš na sebe a získáváš si její přízeň. Je něco, co se dočetla i v té knížce o želvách, že by rozhodně želva jíst neměla, že by jí to uškodilo?
1: No, jakože, že nesmí jíst hlávkovej salát.
0: Mm-hmm.
1: A oni si vlastně za želvou hodně lidi spojujou hlávkovej salát prostě.
0: A to přitom pro ní není dobrý.
1: Mm.
0: Takže bacha na to, hlávkovej salát pro želvičku určitě ne. Jak vypadá terárium, kde svoji želvu chováš? To tam všechno pro ní máš?
1: No, musím tam mít nějaký úkryt, aby se mohla schovat třeba na noc. Musím tam mít výhřevnou lampu. Musím tam mít lampu s takovým zářením se UVB světlem.
0: Uh-huh.
1: A musím tam mít misku s jídlem, misku s vodou, nějakou rostlinu a kameny.
0: Uh-huh.
1: A ještě substrát.
0: Ty jo, no tak toho má želvička tvoje docela dost. Máš ji u sebe v pokojíčku nebo pro ní máš nějaký jiný místo?
1: No, nám se právě přestavují pokojíčky nebo budou se představovat a teďka si to tam jakože dáváme různý police a tak, takže my ještě nemáme úplně vymyšlený to místo, takže jí mám nejdřív, jako my máme spojenou jídelnu, kuchyni a obývák, tak tam ji nějak mám.
0: No a je těžký podle tebe se o želvičku starat nebo zvládáš všechno sama? Co všechno je vlastně potřeba udělat té běžné péči o tady toho mazlíčka?
1: No tak ono je to tak středně těžký, ale nejtěžší je vlastně to pořizování, to terárka a všech věcí. A potom je pro ní nezdravý žít jenom v terárku, že na léto třeba venkovní výběh, takže to se jí musí zařídit, vysázet se jí tam rostliny, aby si to mohla okusovat. Takže podle mě je nejtěžší si to zařizování a potom už se jí dává jenom jídlo, čistí se jí to a každý týden se kontroluje.
0: No a čistíš jí to jak často? Každý týden nebo za díl?
1: No právě to terárko, jakože sama o sobě se čistí třeba jednou za půl roku. Ale musím třeba čistit misku, že aby nebyla špinavá a takhle.
0: Takže to zvládáš, to je v pohodě. Jaký to zatím pro tebe je mít doma želvu?
1: Takže vždycky, když se probudím, tak ona je hrozně roztomilá. Ona si tam třeba vyrobila takovou dečku z toho substrátu.
0: Yeah.
1: A vždycky si pod ní zaleze a je schovaná pod dečku.
0: To je roztomilý. Takže zatím se nestalo, že ti utekla. Zatím je bezpečně v terárku. Už si ji zatím občas vyndáváš, nebo zatím si zvyká na tvojí vůni, když jí tam dáváš jídlo spíš?
1: Já už si ji vyndávám, jako, aby si na mě víc zvykla.
0: Myslíš si, že je nějaká chyba, kterou můžou právě jiní chovatelé udělat, když si třeba dostatečně o těch želvičkách nezjistějí?
1: Třeba v té knížce bylo, že nějaký chovatelé jim dávají granule pro psy a pro kočky.
0: Aha.
1: A ten salát je teda oblíbený, když...
0: Takže prostě dávat jim špatnou stravu, to by pak mohla želva možná umřít, anebo mít nějaký zažívací problémy, být tlustá, nevím, něco takového, ne? Co všechno zatím tě baví s tvojí želvou dělat? Máte něco, už jako nějaký svůj styl, jak si spolu hrajete?
1: No mě baví hrozně brát ven, já ji venčím a ono, já ji třeba na zahrádku vždycky dám. A když je tam kolem 30 stupňů, třeba 25 nebo tak, tak ona právě jinak nemůže trávit. Ale když bylo třeba 25 stupňů, tak já jsem jí vyndala a ona tam snědla hrozně moc pampelišek.
0: Takže se úplně na venčení to tam užila. Komu bys želvičku jako mazlíčka rozhodně doporučila?
1: No tomu, komu jako nevadí, když si nemusí se svým mazlíčkem hrát každý den. A kdo třeba nemá rád taky úplně to starání. Jakože já to mám ráda, jakože starat se o takový hravý zvířátka, ale želva je prostě samotářka a že když tě baví jen pozorovat a nevyndávat jí úplně každý den, tak...
0: Je to ta vhodná. No a taky pro toho, kdo chce mít zvířátko úplně celý svůj život. Protože to se vám vlastně s žádným jiným zvířátkem moc nepoštěstí. Ani s pejskem, ani s kočkou. S křečkem už vůbec ne. Takže jako kdo chce mít takovýho dlouhověkýho parťáka a nemůže si pořídit slona, což nemůže většina z nás, tak želva je možná ideální. Co všechno by ale bylo ještě potřeba podle tebe vědět, než si třeba někdo z našich posluchačů bude chtít teďka pořídit? Je třeba i tip na tu knížku, kterou si ty předtím četla, nebo nějaký důležitý fakta, který bys tady ještě zdůraznila?
1: No, asi to, že se musíte promyslet, že ji vážně budete mít na celý život a že to není úplně jednoduchý jen si vyhledat někoho, kdo by ji chtěl. Sice ji někdo asi bude chtít, ale to musíš mu prostě poradit, aby neumřela u něj ta želvička. A je to složitý a aby si promyslel, jako že to bude dělat třeba, že až bude, jakou chce mít práci, jestli bude schopný se o ní vážně starat každý den, jí dávat jídlo dvakrát.
0: Po celý svůj život. No, Elfi říkala, že si myslí, že mít želvu docela trenduje, že to je teďka populární mazlíček, takže možná vás zaujalo to, že existuje mazlíček, který doroste třeba 20 cm, si říkala, a můžete ho mít opravdu úplně celý život. Tak koho z vás to zaujalo, tak možná je želvička... Právě pro vás, želvička Christy je ta, kterou má právě Elfy. Dáš nám ještě na závěr nějaký tip na chov želviček?
1: No, že a my jsme se jí nesnažili naučit, že když třeba jí, to se dělá u nějakých mazlíčků, takže když jí, tak se někdy říká prostě jejich jméno, aby si zapamatovali, aby si to spojili s ním a že přiběhnou, když jim řekneš jejich jméno. Jenže na to musíte mít hluboký hlas, protože želvy slyší jenom hluboký tóny.
0: Aha, takže u tebe to je zatím docela těžký. A snažíš se udělat hluboký svůj hlas, aby tě slyšela?
1: Snažím, ale no. Já většinou, jak je roztomila u toho, jak jí, tak já na to většinou zapomenu.
0: Předveď nám, Elfi, jak jí zkoušíš oslovovat, když si děláš hluboký hlas.
1: Christy.
0: Tak to je dobrý tip na závěr a my se posuneme zase dál.

0: Zaměříme se teď na téma čtení knížek. Máme ho teď poměrně často v Trenduji a já jsem moc ráda, že tolik mladých lidí rádo čte. No a Elfka k něm taky patří. Trenduje tedy čtení? Objevuje se čím dál častěji někdo, kdo nemůže večer odložit knížku místo, aby scrolloval na telefonu? Já doufám, že ano. Elfi, kdy ses vlastně naučila číst a stalo se to hned od chvíle, co ses naučila sama číst tvojí velkou vášní?
1: No právě, že mě to ze začátku vůbec nebavilo.
0: Takže ses naučila v první třídě klasicky jako všichni? A nejdřív ses k tomu nemohla pročíst?
1: No já jsem přečetla jednu knížku za rok.
0: Takže nebyla si faninka hned od začátku. No a vedli tě pak k tomu třeba nějak rodiče, že ti četli před spaním, nebo to byla nějaká konkrétní knížka, co tě prostě chytla a našla si v tom pak tu vášeň?
1: No, mě rodiče vždycky četli před spaním, ale mě to hrozně bavilo, jak mě četli, ale nebavilo mě číst. Ale já jsem znala všechny Harry Pottery jako film a nějaký i jako audioknihu.
0: Uh-huh.
1: Ale já jsem, jak vyšla ta osmička, tak ona ještě, jakože nevím, jestli už existuje, ale neexistovala ta audiokniha. Takže já jsem si to přečetla a hrozně mě to bavilo. Ano, to má 400 stránek a to mě hrozně bavilo. A to
0: tak
1: jsem
0: si
1: začala,
0: k tomu našla tu vášeň.
1: Díky tomu jsem začala číst.
0: No a to ti bylo kolik, když jsi přečetla poslední díl Harryho?
1: No, to mě bylo 9.
0: Ty vogo, to je docela hustý. Takže první knížka, co Elfku opravdu chytla, byl poslední díl Harryho Pottera. No a co máš teď teda ráda na čtení, když jsi ho konečně oblíbila?
1: No, tak já mám ráda, jak se do toho můžeš vžít a že já čtu hodně knížky bez obrázku, protože tam si to můžeš vymyslet vlastně, co se tam děje a jak to vypadá.
0: A sama si to představit. Čteš si teďka každý den?
1: Jo, čtu si každý den.
0: A kolik toho tak třeba přečteš za týden?
1: No, když je to třeba 200 stránková knížka, tak jsem schopná ji přečíst za týden, ale...
0: Když je trošku delší, tak ti to trvá díl.
1: No jo.
0: No, ale tak to spousta knížek pro děti mívají třeba okolo 200 stran. No a kde si čteš nejradši? Čteš si u sebe v pokoji večer před spaním, nebo třeba když jedeš někam, nebo co je takový nejlepší místo?
1: Já si ráda čtu večer, ale já jenom někdy na to mám náladu, že někdy jsem vážně hodně unavená.
0: No a jaký styl knížek máš nejradši? Jaký mají mít žánr?
1: No, fantasy mám ráda. Ale jakože četla jsem jednu detektivku Enolu Holmesovou.
0: A to tě taky bavilo?
1: To mě taky bavilo.
0: Takže máš ráda hlavně knížky, když jsou napínavý, že jo? Což většinou fantasy i detektivky jsou. Jakou knížku bys nám 100% doporučila?
1: Tak, já bych doporučila Průšvihářky z Drákomirovy akademie.
0: Uh-huh. A to je fantasy?
1: Jo, to je fantasy. U toho jsem byla schopná, když jsem byla nemocná, přečíst, překonat svůj rekord přečtení stránek za den a bylo to 100 stránek za den.
0: Wow, hustý. O čem to tak trochu je, aniž bys nám úplně prozradila, aby jsi tak jenom nalákala?
1: O takový holce a ona má bratra Luku, který ho všichni mají rádi. A je to o tom, že ona dělá, jakože všichni si myslí, že dělá průšvihy, tak oni pošlou do takové školy, do Drákomirovy akademie, kde jsou všechny průšvihářky a ona tam potom zjistí něco o takové nemoci a ona to prostě zjistí, že to jako není nemoc.
0: Uh-huh, takže to už nebudeme víc prozrazovat, ale takovýhle jako nalákání je super. Čteš nejradši knížky opravdový, jakože fyzický, nebo si to čteš třeba ve čtečce?
1: Já si čtu ty papírový, ty jsou lepší.
0: No a chodíš do knihovny, nebo knížky spíš dostáváš a pořizuješ si, že pak máš už navždycky doma?
1: No, já si je, ty první díly, když je to u sérií, tak chci mít doma, protože je to prostě lepší, ale oni jsou většinou hodně drahý, takže celou tu sérii si nekoupím.
0: Takže potom ty další si třeba půjčuješ v knihovně. Myslíš, že dnešní děti hodně čtou, nebo ty seš spíš výjimka, že tě už v 10 letech to takhle baví?
1: Tak ve třídě to většinu lidí baví, ale třeba na skautě ne. Na skautě to baví jenom jednu holku.
0: Takže to záleží asi na konkrétní skupině dětí. Kdo je tvůj nejoblíbenější autor nebo autorka?
1: Já úplně nemám nejoblíbenější autory. Já jenom podle toho, jakou knížku zrovna čtu, tak to mě baví, ale jakože jediný, jakože dvě knížky, které jsou jakože jiný a četla jsem od jedné autorky, to je od Rowlingové. A to jsem četla i Ikaboga a toho Harryho Pottera.
0: No, takže možná trošku J.K. Rowlingová, ale jinak nechce nikomu elfka nadržovat. No a máš nějakýho oblíbeného knižního hrdinu nebo hrdinku?
1: Já mám ráda Vila z Hraničářova učně a Sofii ze Strážce ztracených měst a to teď čtu do Strážce ztracených měst.
0: A to bys doporučila holkám a klukům, co nás teď poslouchají?
1: Jo, to bych taky doporučila. To má 400 stránek, ten první díl.
0: Wow.
1: A je to hrozně zábavný.
0: Tak to je další tip od elfky, co si přečíst. Myslíš si, že už i desetiletý děti to v pohodě zvládnou, nebo je to spíš pro starší?
1: Je to v pohodě pro desetiletý děti. Ono je to podle mě tak 9 až 12 let.
0: Mm-hmm, takže ideál, když je vám nějak takhle. Ty jsi říkala, že posloucháš ráda i audioknížky a počítá se to podle tebe jako čtení, nebo je to prostě za tebe přečtená knížka, když si ji poslechneš jenom v audiu?
1: Ne, to ne, já to beru něco jako film.
0: Jo. Takže nepodvádět s audioknížkama. Poslouchat ušima elfka nepočítá. No a existuje nějaká knižní postava ze všech, který už si poznala, která je ti podle tebe podobná? Jako, že máte třeba stejnou povahu nebo stejně vypadáte
1: asi
0: podobně?
1: Ne.
0: Ne. Ty seš unikát, o tobě by musel napsat knížku někdo další. No a už si někdy při čtení úplně zapomněla na čas, že si pak najednou dočetla a bylo o strašně moc hodin později?
1: No právě, já čtu třeba, nevím, 2 hodiny a potom si řeknu, že jsem četla tak půl hodiny, podívám se na hodiny a zjistím, že jsem četla 2 hodiny.
0: Takže se ti to stává často.
1: A jenom u babičky třeba hodně čtu.
0: No a kdybys mohla na jeden den být součástí nějaký knížky, tak jakou bys jsi vybrala?
1: Já jakože ty moje oblíbený, tak asi ne, protože tam je to hodně takový pro ty postavy těžký. Takže já jsem si možná vybrala v Ikabogovi. Tam je to sice taky pro tu jednu postavu Helenku, tak je to těžký, ale já bych chtěla být v Ikabogovi.
0: A tenhle ten děje o čem?
1: To je o tom, že ona prostě se povídají legendy o Ikabogovi, o takový příšeře a mně už od začátku bylo jasný, že bude hodná, ale ona, taková jedna holčička, tak šla vypátrat toho Ikaboga a ona má takový kamaráda Viléma, ale oni se nějak začali zatýkat, nějaký lidi začali a oni tu Helenku šoupli do sirotčince, protože zatkli ty její rodiče.
0: Uh-huh.
1: A ona se odtamtud snažila dostat a potom objevila toho Ikaboga.
0: Tak to už chápu, proč si říkala, že to je pro ní těžký, to asi nikdo by si nechtěl zkusit být v sirotčinci, ale jinak věřím, že ta knížka mohla být napínavá, nedivím se, že bys tam třeba chtěla strávit jeden den. Co bys poradila těm, co tvrdí, že čtení je nuda a nemůžou se do toho dostat?
1: Já bych jim poradila, ať třeba začnou číst jakože tu jednu knížku třeba, ať se překonávají a čtou ji třeba 10 stránek denně každý týden a potom je to může začít bavit a potom třeba začnou číst 30 stránek.
0: Mm-hmm, že to potom začnou zvyšovat. No a na závěr, než se posuneme dál, by mě zajímalo, když jsi přečetla vlastně ten poslední díl Harryho, tak jestli jsi potom zpětně přečetla i všechny ty předchozí díly?
1: Ne, já vždycky, když přečtu potom, nebo tak, že tohle bylo poprvé, ale když vidím třeba i u nějakých filmů, tak kousek napřed, když třeba jdu na záchod a nechám to zapnutý a vrátím se, tak si to ani nepouštím zpátky, protože mně to přijde, že už jakože vidím, a když se kouknu na 5 vteřin, co tam zrovna je, tak už si to prostě nepouštím před, co se stalo, když jsem byla třeba na záchodě.
0: Mm-hmm. Takže teďka, když už to všechno slyšela, tak už by tě to prostě nebavilo to číst, když už jakoby v audiu si věděla, co se stane s Harrym. Nějaký knižní tip na závěr? Ty už nám tady 2 knížky určitě dala jako tip, ale jestli bys ještě třeba nějakou další dala?
1: Hradičářova učně.
0: Mm-hmm. To zní hodně jako fantazy a napínavý, takže to bys určila, jo? Tak do toho můžete jít, pokud rádi čtete a pokud ne, dala bys něco, co je takový jako jednoduchý čtení pro ty, co zatím jako jsou ne tak velký fanoušci?
1: No, jakože jednoduchý čtení, já jsem přeskočila z těch knížek pro malé děti, pro hodně malé děti, jsem přeskočila na Harryho Pottera prostě. Hmm. Takže
0: ty úplně nemáš srovnání. Tak ale něco, co nemyslím si, jako, že to bylo pro malé děti, ale co se fakt jako dobře četlo, že to byl takový jako jednoduchý třeba příběh, který se rychle četl. Předpokládám, že ten Hraničářův učeň bude už hodně komplikovaná knížka.
1: No, průšvářky z Dragomirovy akademie, tak to, ono mě to na začátku vůbec nebavilo, ale mě to učilo prostě číst a hrozně lehko se to četlo. Já jsem přečetla hrozně rychle jednu stránku prostě.
0: Takže ty průšvihářky ty bys dala nějakému začátečníkovi. Tak se posuneme zase dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Elvíra Špičková. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Elfka jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a pak už se posuneme k třetímu trendu dneška.

0: Elfka si jako poslední téma vybrala dramaťák. Budeme si dneska povídat spíš o divadle, kostýmech a hraní rolí, nebo hlavně o legraci, improvizaci a o kamarádech. To se od Elfky už určitě za chvilku dozvíme. Elfi, jak dlouho už vlastně chodíš na dramaťák?
1: Já chodím teďka 3/4 roku. Tak.
0: Takže od září vlastně tohodle školního roku a teď už máme skoro konec. Proč jsi vybrala dramaťák?
1: Protože já už jsem jako předtím chodila, ale pro menší děti, ona moje máma dělala. Chodilo na to docela dost dětí, ale oni už potom měli nějaký jiný kroužky, takže už na ten dramaťák nemohli, takže máma skončila s tím dramaťákem, takže já jsem na ten mámy jsem chodila tak rok a na tenhle už jakože jsem přestoupila. Já jsem se ho vybrala, protože mě ten mámy bavil a já chci být herečka, až budu dost.
0: To je jedna z otázek, na kterou jsem se určitě chtěla zeptat. No a jak to teď na tom novém vašem dramaťáku u vás funguje?
1: No.
0: Co se tam dělá?
1: Tak my tam hrajeme někdy nějaký hry, ale teďka jsme hráli zrovna divadlo před rodičem a teďka to budeme hrát na pikniku školním.
0: Takže to jste si připravili jako takový prostě vystoupení závěrečný. No a co jste nazkoušeli?
1: My budeme hrát Šípkovou růženku.
0: A koho hraješ ty?
1: A já hraju Sudičku. Tu hodnou, která říká, že neusne, že, nebo jako, že my to máme trochu jiný, my máme, že neskamení. Jako,
0: ale... Jo, ale prostě seš hodná Sudička. Co hrajete třeba v dramaťáku za hry? Protože vím, že v dramaťáku se často hrajou takový jako docela speciální hry, než třeba by si tak člověk představil, jako že možná tam taky někdy hrajete i na babu, ale asi jsou to spíš takový víc divadelní hry.
1: No, my hrajeme Čarodějnici a to je taková hra, kde si prostě, že se vybere jedna čarodějnice a ta má vlastně svoje území a ty ostatní mají území svoje taky.
0: Uh-huh.
1: A to je jejich město vlastně. A ta zlá čarodějnice tak jim ukradla nějaký věci a oni se snaží si je vzít a ona spí vždycky. A když uslyší cokoliv,
0: tak se otočí.
1: A ten, kdo není už na jejich území, tak skamení.
0: Uh-huh.
1: A oni ho potom musí ostatní zachránit. A ona tam je hodně, že ta čarodějnice vlastně musí hrát, jakože, že nesmí se otočit, když udělají.
0: Jo. Že musí prostě opravdu jako mít nastražený uši, ale zároveň jim taky dát tu šanci, aby tam opravdu mohli získat nějaký ty svoje předměty zpátky.
1: Jo, ale nesmí prostě šeptat, když je někdo na cestě.
0: Jo. Musela jsi se už na dramaťáku naučit nějaký dlouhý texty nazpaměť, nebo toho zatím nebylo tolik?
1: No, já jsem měla asi tak jenom 5 vět, ale nebo 3 možná, ale ono to je docela krátký, ale je to jenom přes 2 stránky.
0: Vaše představení první. No a máte na něj i kostýmy a kulisy?
1: No, my máme, že jak ta růženka v původní verzi vlastně usne, tak my máme, že začínáme na přespávačce a že máme pyžama, my hrajeme v pyžamu.
0: Takže vy máte takovou jako moderní verzi růženky. A nějaký kulisy tam máte? Máte tam postele, polštáře?
1: Máme polštáře a deky.
0: Takže i malý kulisy. No a doufáš, že třeba v příštím roce dramaťáku se budeš zahrát ještě nějakou třeba už i větší roli, co tam bude ještě víc povídat?
1: Jo, jako my tam máme docela dost lidí na dramaťáku.
0: Takže aby na všechny se dostala.
1: Oni všichni měli tak...
0: 3 až 5 vět.
1: 3, ne právě, že někdo měl i 1, protože to nevycházelo.
0: Jo, no takže... Uvidíš, jak to bude příští rok. No a když jsi začala chodit do dramaťáků, můžeš klidně započítat i ten mamčin nebo klidně až tenhle. Měla jsi na začátku třeba trému a styděla ses nebo vůbec?
1: Ne, já už jsem vlastně hrála předtím divadlo a to je taky s mámi kamarádama a kamarádkama a moje máma se kamarádí se starostou Velvar a se jeho ženou a ta se jmenuje Kačenka a ona dělá perníky.
0: Mm-hmm.
1: Ona je to perníkářka, takže a my ji máme hnedka jako sousedku. A ona začala dělat zmrzlinu. A
0: jak to souvisí s tím divadlem?
1: No prostě, že my jsme s nima i začali hrát divadlo.
0: Mm-hmm.
1: Jako kejklíři se to jmenuje a my tam děláme různý jakože triky vtipný, jako. A já jsem tam byla taková, že jsem odtahovala záclony a jakože museli jsme dělat takže...
0: Jo, že? Prostě hrát, jakože už se to chystá, jo, jasně. Takže ty už máš prostě zkušenosti a už se nestydíš.
1: Jo.
0: No a je někdo u vás na dramaťáku třeba nervózní? Jako z těch představení nebo tak?
1: No jo, jedna moje kamarádka.
0: No a co jí na to pomáhá, na tu nervozitu, nebo snaží se tý nějak
1: pomoct? No ona se to hrozně snaží naučit, tak já jsem uměla ten její text líp než ona, ale já jsem jí to naučila teda a ona to už jako, že byla šťastná hrozně, že to umí a i se to potom učila doma, takže když se prostě pořádně naučí ten text.
0: Tak už není potřeba být nervózní.
1: Yeah.
0: No a stalo se vám teďka, když jste už to představení jednou hráli, něco třeba nečekaného nebo vtipného při tom představení?
1: No, jako my jsme tam na konci, my jakoby hrajeme divadlo pro jednu, že ta jedna naše kamarádka, tak tam vlastně dělá zvuky, uh-huh. Ale my na začátku je, že je přespávačka a že ona neusne bez pohádky, takže my jí zahrajeme pohádku. Uh-huh. Takže ona tam poslouchá tu pohádku jako a dělá nám zvuky tam. A na konci, tak ona, jedna holka, která tam s náma hraje, uh-huh. Taky, tak ona řekne konec. A oni všichni začali tleskat.
0: Jo, mysleli si, že už je konec.
1: Jo, ale ono to bylo konec jenom té pohádky. A my jsme se jí ještě jakože měli zeptat té holky, jestli, jak se jí to líbilo.
0: Takže jste byli najednou všichni takový nervózní, co máte teda dělat, když už všichni diváci tleskají. Jo, jo, jo. Myslíš si, že teďka dramaťák je populární kroužek?
1: Jo, ono tam se hrozně moc lidí přihlašuje.
0: No a kdo myslí, že by měl určitě zkusit dramaťák? Pro koho je to dobrý kroužek?
1: Pro ty lidi, kteří prostě chtějí hrát divadlo.
0: A chtějí být herci.
1: No a tak to se hodí i umět třeba na nástroj.
0: Mhm, to je pravda. To je docela výhoda. Ty umíš na nějaký nástroj nebo se učíš?
1: Já hraju na piano.
0: Tak, máš všechno, co je potřeba. Tím, že by si chtěla jednou být herečka a živit se tímhle jako povoláním, tak bys určitě chtěla hrát ve filmu, v seriálu nebo i v opravdovém divadle. Je nějaký tvůj oblíbený film nebo seriál, který kdyby se točil znova, tak bys si tam určitě chtěla zahrát?
1: No, on se asi točit znova nebude, ale já mám ráda Červenýho trpaslíka.
0: Jo, takže tam bys si zahrála. No tak ten se určitě točit znova nebude, ale je to dobrý. No a tvůj nejoblíbenější herec nebo herečka?
1: No, tak Jenna Ortega.
0: Viděla jsi Wednesday?
1: Jo, viděla.
0: Tak si představ, že já jsem tvoji fotku, protože jsem tě tady vyfotila, poslala už do naší skupiny, která se pak dává na web a naše webařka napsala, že vypadáš jako Wednesday. Hned podle té fotky, aniž by viděla, že máš ráda Wednesday a Jennu Ortegu. A nějakýho kluka herce máš
1: no,
0: ráda?
1: No tak Chrise Berryho, ten hraje Rimra v Červeném trpaslíkovi.
0: Nějaký dramaťákovský typy na závěr téhle kategorie?
1: Asi, že pokud jenom na tom dramaďáku prostě se stydíte hrát to divadlo a tak, takže ať tam nechodíte, že je to potom k ničemu. Hmm. Nebo jakože, ne když se jenom stydíte, že když ho potom nechcete hrát, tak je k ničemu tam potom chodit, že to byste vlastně jenom hráli hry nějaký, ale si můžete zahrát i doma.
0: Jo, takže prostě když třeba na začátku se malinko stydíte a hned to překonáte, tak proč ne? Ale kdyby to trvalo dlouho a furt se to nemohli překonat, tak asi nemá smysl se tam trápit na dramaťáku.
1: Kdybyste nikdy nehráli prostě to divadlo, tak by to bylo k ničemu.
0: Blíží se nám teď konec dnešního dílu Trenduj, ale rozhodně nemůžeme skončit bez závěrečného tipu od Elfky. Ona už nám tady pár tipů dala, ale Elfi, čím bys to tak nějak završila? Může to být cokoliv, ten závěrečný tip se nemusí týkat ani dramaťáku, ani želv, ani čtení. Může to být úplně něco dalšího, co bys tady chtěla sdělit našim posluchačům. Tak fantazie se meze nekladou, dávám ti prostor. Třeba tady dávají tip na jídlo, na módu, na procházku, anebo klidně dej další tip k něčemu, o čem už jsme se bavili. Je to na tobě.
1: A nečtete komiksy, protože je to k ničemu, že já to ani neberu jako knížku, že to je.
0: Tam jsou hlavně obrázky a jenom bubliny. Mm-hmm. Takže komiksy to se taky nepočítá, Elfka nepočítá audioknížky a komiksy možná jenom tak trošku. No a my si dáme song a pak se posuneme ke kvízu trendů.

0: Závěrečný kvíz trendů je na spadnutí. Elfy, ty víš, co tě čeká?
1: Já.
0: Budu se tě ptát na různé otázky, které jsem vypátrala ve vodách internetu nebo vypozorovala, že by měly trendovat, nebo to určili nějaký módní návrháři, že to bude trendovat, ale rozhodně, když si netipneš správně nebo to nebudeš vědět, tak to nic neznamená, je to prostě jenom taková legrace, takže jdeme rovnou na to. První otázka. Jaký vzor bude letos v létě trendovat na oblečení? Za A puntíky, za B kostka, za C srdíčka?
1: Asi srdíčka.
0: Bohužel správná odpověď podle mého pátrání jsou puntíky. Druhá otázka. Jaké koníčky budou trendovat toto léto? Za A vaření, za B hra s hakisákem a raketový sport padel. Nebo za C sledovat filmy.
1: Sledovat filmy?
0: Ty dáváš pořád jenom Cčka, ale zase se to nevyplatilo, protože si představ, že to bude hra s hakisákem a raketový sport padel. Třetí otázka. Jaká péče o sebe bude letos v létě trendovat? Za A perfektní vlasy, za B těžký make-up, nebo za C méně je více přirozená krása?
1: Asi těžký make-up.
0: Myslíš, že v létě bude trendovat těžký make-up, když si ty ženský hrozně dlouho budou malovat? Nebo to ještě promyslíš? Počkej, tak perfektní styling vlasů je Ačko, Bčko je těžký make-up, nebo Cčko méně je více přirozená krása?
1: Asi Ačko.
0: Elfy dává Ačko perfektní styling vlasů, ale bohužel špatná odpověď, správně je méně více přirozená krása. Elfy zatím nemá žádný bod, ale ještě jí zbývají dvě otázky, takže nebudeme stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Teď to bude asi hlavně na typovačce, protože to předpokládám, že nebudeš moc vědět. Čtvrtá otázka, jaká místa budou letos v létě trendy na cestování? Za A Francie, Vietnam a Los Angeles. Za B Mexiko, Mallorca a Švédsko. Nebo za C New York, Bulharsko a Peru.
1: A?
0: Jaká země tě tam nejvíc zaujala, že si myslíš, že by tam lidi chtěli jet?
1: Já nevím,
0: tak
1: asi A.
0: Já ti dám ještě jednou ty možnosti. Zkus to víc promyslet a netipovat hned. Ačko je Francie, Vietnam, Los Angeles. Bčko je Mexiko, Mallorca a Švédsko. A Cčko New York, Peru, Bulharsko.
1: Tak C.
0: Dáváš New York, Peru, Bulharsko? Správně, Mexiko, Mallorca, Švédsko, bohužel. A poslední otázka se týká jídla. Co letos v létě bude trendovat v oblasti jídla? Za A, frajsy jídla. To znamená jídla s ovocem, ale zároveň pálivá. Nebo za B, fast foody. Nebo za C, složité recepty regionálních jídel.
1: B.
0: Fast foody? Myslíš, že fast foody budou lidi jíst v létě? Jednička jsou frajsy jídla, to znamená jídla, v kterých je ovoce, ale zároveň jsou trochu pálivá. Nebo fast food, a nebo složité recepty.
1: A.
0: Elfy dává Ačko frajsy jídla a je to správná odpověď. Yeah! Elfy má jeden bod z pěti, ale pojďme si říct, patří k jedním z nejmladších účastníků, její 10, takže si myslím, že tyhle kvízy jsou spíš trošku pro starší posluchače. Každopádně ty frajsy jídla jsou opravdu tím trendem teďka. Chtěla bys vyzkoušet něco, co je trochu ovocný a trochu pálivý?
1: Já už jsem to měla.
0: A je to dobrý?
1: No jo, já jsem měla ale hodně pálivý. Já jsem měla chili omáčku, protože Melda, brácha, tak má rád chili a my jsme byli prostě u takového stánku a tam jsem ochutnala chili omáčku a to byla jahodová chili omáčka.
0: Takže ty už si frajsí jídlo měla a hodnotila bys to jako...
1: Dobrý to bylo.
0: Takže ochutnejte to tohle léto taky. My si dáme další písničku a pak už se skoro budeme společně loučit.

0: No a to je za nás dneska z dnešního Trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trenduje to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To už nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte si zatím a umíte to prodat, trenduje. Trendy může být opravdu úplně každý. Tipy od Elfky najdete na našem webu. No a zároveň mám pro vás výzvu. Pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napište Trenduj. Pošlete info o sobě, minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se na vás těšit. No a Elfka to přesně udělala. Elfy totiž přijala za námi z Velvar do Prahy. Elfy, jak by si zhodnotila tenhle ten zážitek? Doporučila bys to?
1: Já doporučila.
0: Byla jsi nervózní nebo si byla v pohodě?
1: Jenom na začátku.
0: A zvládla to úplně krásně, takže se určitě nebojte přihlásit. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Elfka.
1: Ahoj.
0: Čau.

Buďte kľudne, buďte.

0: Pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

mi poslední šanci dát, abych tohle nemusel teď. You are my love a nic víc, víš, že bych ti vždycky vyšel.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
0: Goodbye.

Posloucháš Rádio Junior.

0: Junior.
1: Holky a kluci, jsem moc ráda, že i dnešní zcela vaše sváteční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás vítá Denisa Kimlová. Samozřejmě vám nejdřív ze všeho přeju všechno nejlepší ke dni dětí a doufám, že si svůj den náležitě užíváte. A dneska si ho s Rádiem Junior ještě užijete na 66. Zlín Film Festu, který je pro vás vysílán přímo z místa a kde je pro vás osobně Klára Nováková. No a samozřejmě se bude během celého odpoledne hlásit přímo ze Zlína se super skvělými hosty. Už na startu si budeme povídat s naším báječným kolegou Tomášem Malečkem z kulturní redakce Českého rozhlasu. Čeká vás taky rozhovor se šéfem televizních zpráviček na ČTD s Petrem Kopeckým, nejen o zprávičkách, ale i o filmech a pohádkách pro děti. Klára si taky bude povídat s moderátorem zahajovacího a závěrečného ceremoniálu Zlín Film Festu Filipem Tellerem a od 19 hodin pak bude Klářiným hostem v klubu Rádia Junior umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová a s ní přijdou i další VIP festivaloví hosté. Tak přátelé, teď už jako vždy, na začátku, minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Stále probíhá 66. Zlín Film Fest, nabízí na 300 snímků z rekordních 57 zemí světa. Dnes na Den dětí slaví Hurvínek ve Zlíně své sté narozeniny a mladí tvůrci se uchází o podporu nadačního fondu Film Talent Zlín. Na Zlín Film Festu patří k legendárnímu Hurvínkovi, který slaví 100 let. Oslava začala ve Zlatém jablku, kam kromě

kafe na náměstí Míru, kde si jubilant pod dozorem Josefa Kvasničky vyzkouší roli moderátora hlavních zpráv. Pondělí je důležitým dnem i pro mladé filmaře. Čeká je finální pitching, ve kterém se rozhodne, které projekty finančně podpoří nadační fond Film Talent Zlín. Poslední šanci setkat se s Aidanem Gillenem přinesla dnes beseda ve Zlín Fest Zóně v Sadu Svobody. Pro starší, obzvláště milovníky Hry o trůny, proběhl special talk with Aidan Gillen. Co se ve Zlíně dělo a bude dít, dneska jste slyšeli, ale pokud tam teprve míříte, bude vás zajímat program úterní, který pro vás na Radio Junior máme v dalších vstupech. A mrkneme se samozřejmě i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo, občasné přehánky, průměrné teploty se pohybují okolo 19 stupňů. I ve Zlíně na filmovém festivalu prší, ale dobré náladě to neubírá. A jak bude zítra? Bude oblačno a průměrné teploty vyrostou na 23 stupňů.

0: Kamarádi, dospívala Ellie a jak už dobře víte, i dneska vás Radio Junior bere na 66. Zlín Film Fest, kde je pro vás živě kolegyně Klára Nováková. A Klára už pro vás má první odpolední hosty. Shodou krásných okolností je to náš rozhlasový kolega Tomáš Maleček a taky úžasný herec Šimon Bylina, kterého můžete znát například jako seriálového haďáka ze zoo. Halo, halo, Kláro, Šimone, Tomáši,
1: ahoj,
0: slyšíme
1: Denisko.
0: Se.
1: My tě slyšíme a právě...
2: My tě slyšíme, Denisko.
0: Skvěle.
1: Mám tady Šimona Bylinu, kterého jsem si tak jako prostě, to je prostě festivalový život. Odchytla jsem ho cestou u jídla v restauraci u Švece, kde bydlíme. A teďko přicházíme i společně s Šimonem, což je herec, zpěvák.
2: Člověk.
1: Jdeme zaťukat na našeho dalšího kolegu, což je zase reportér Českého rozhlasu a zpravodajství, herec.
2: To je herec.
1: Tak ahoj Tomáši.
3: Ahoj Kláro, čau.
1: My jsme tě přepadli teďko na hotelovém pokoji.
3: No, herce jsem nečekal zrovna. Já jsem myslel, že to bude nějaký neznámý dětský herec třeba, nebo zpěvák.
1: My jsme teďko přepadli, protože ty jsi na festivalu, Zlínském filmovém festivalu, jako takový reportér, jo? Tak my si teďko na reportéry hrajeme my dva. A my tě jdeme...
2: Pokoukáme do tvé postele tady, všechno to kontrolujeme. Problém, jak je tady uklizený.
3: Dneska mi tady uklízeli po třech dnech asi, takže tam na záchod nechoďte. Ale tady dobrý. Správně Šimon zabouchl.
1: Přesně tak. No a my se tě jdeme zeptat, co tady vlastně na festivalu ve Zlíně děláš, protože ty tady natáčíš určitě spoustu skvělých reportáží, tak co všechno si stihnul už? A jestli si třeba točil někde, kde byl i Šimon?
3: Já jsem Šimona včera zahlídnul jenom kolem půlnoci v jedné restauraci, ale protože jsem sám byl z toho stříhání tak unavený, tak jsem prchnul, ale slyšel jsem, že Šimon pak ještě hrál. Ale to asi nebudeme rozebírat teď. Ne, já tady natáčím skutečně reportáže, takže, jak říkám, ten můj denní chléb je v tom, že každý den obejdu nejdůležitější akce toho festivalu. Snažím se nabrat na tento malý diktafon, který je tam ani není vidět, 2-3 respondenty a pak přijdu sem, udělám si tady improvizované studio a stříhám. Ten pokoj má dobrou akustiku, čili nemusím ani někam chodit pod peřinu, docela dobře se tady nahrává, anebo zajdu do parku a tam si natočím ty takzvané spojáky.
1: Takže když se někdo pustí třeba Český rozhlas Radiožurnál nebo i další stanice Českého rozhlasu, tak je dost dobře pravděpodobné, že se tam přihlásí ze Zlína ty a třeba i s nějakými zajímavými zvuky. Na která místa jsi se podíval a co jsi už tady ve Zlíně na Zlínském filmovém festivalu natočil?
3: Když jsi řekla zvuky, tak nejzajímavější mě napadlo, že jsem se potkal samozřejmě s Hurvínkem a to mě skutečně jako fascinuje Martin Trecha, který teď mluví postavy Hurvínka i Spejbla. Já jsem myslel, že Klára chce, abych si držel mikrofon. Takže jsem si povídal s Hurvínkem a s Pejblem v jedné osobě, tedy v Martinovi Trechovi. A dá se říct, že tento člověk díky tady těm dvěma hlasům mi vlastně udělal tu reportáž, protože to skutečně potom jenom přijde na ten pokoj, sestříháte to a ta reportáž je v cuku letu a ještě je vtipná, takže pak ráno posloucháte ty pochvaly od těch editorů a šéfredaktorů a chválí vás a to je skutečně jako krásný pocit. Šimon chce něco říct?
2: Nechci, já jsem jenom zrovna přál Hurvínkovi ke svým narozeninám, víš?
3: Ano, protože dneska je den dětí, takže dneska tady Hurvínek, tato nejstarší loutka skoro, skutečně slaví. No. Ale jinak musím říct, že jsem tady zažil ještě jednu moc hezkou zkušenost a to bylo to, že jsem komentoval film pro nevidomé. Původně tam měly být nevidomí děti, ale nakonec to byly pouze zaměstnance kavárny Pod mě, která tady taky je, tedy projekt nadačního fondu Světluška, nadačního fondu Českého rozhlasu. A ten smysl spočíval v tom, že jsem dostal se týden dopředu ten film, byl to animovaný film česko-slovensko-chorvatský, jmenuje se Tajemství křišťálové planety. A ten jsem měl tedy komentovat pro ty nevidomé, což je taková zvláštní disciplína, že vy si ten film musíte nakoukat trochu jinýma očima, musíte si tam najít ty pauzičky, do kterých se vejdete a ve kterých těm nevidomým popíšete to, co oni zkrátka, co jim není dopřáno sledovat. A Já už mám takovou zkušenost s divadlem a tam je to přece něco jiného, protože na tom divadle, to, že on bude vědět, tam jsou trošku větší prostory, přece jenom trošku větší pauzy. Když to v animovaném dětském filmu si najít jako 5 vteřin, kam vklíníte to, co potřebujete říct těm nevědomým, co se odehrálo, tak to je docela oříšek.
1: Ježkovi zraky, to bych chtěla slyšet, tam bylo třeba čau, juhu, a takhle, a ty si do toho říkal, přebíhá, jo, vyška zprava doleva.
3: Ještě jsou to jako postavy, které to třeba nejsou, no byly tam lidi, ale byly tam taková zvířata, která neznáme, která jsem musel nějak popsat, jestli je to myš nebo je to kočka, sám jsem nevěděl, co to přesně je. A tak to jim musíte vysvětlovat, to je docela náročná disciplína, ale bylo hezký, že jsem za nima potom přišel, za tou pěticí. Jeden teda řekl, že mu nefungovaly sluchátka, ale všichni mě poděkovali, tak to je pěkná zkušenost, taková hřejivá.
1: To jsou nádherné zážitky tady na Zlínském filmovém festivalu, kde je k vidění přes 300 filmů ze 75 zemí světa. Zároveň ale i úžasný doprovodný program. Já jsem třeba měla možnost zajít si do zoo a podívat se na křest rejnoků. Jo, tak jsem na zámku, zase na výstavě Jaroslava Němečka, což je autor 4 lístků, Pindě, Myšpulín, Fifinka, Bobík a tak dál. Byl jsi ještě taky na nějakých takovýchhle skvělých místech?
3: Skvělých místech? Já jsem se podíval do Baťovy vily konečně, to mě potěšilo. Ale skvělých místech. Já jsem si třeba dneska povídal s Borisem Masníkem, filmovým trikařem, který loni tady obdržel Zlatý střevíček, a letos je tady znovu, a to v souvislosti se s tím výročím narození Miloše Macourka. Představují se tady filmy, ke kterým pan Macourek psal scénář. Pane Vystevdova se promítalo Dívka na koštěti, měli jsme tady Saxánu, Petru Černockou, Jana Krause. A my jsme dneska právě točili spolu reportáž a rozebírali jsme jednotlivé triky, teď to tady zrovna stříhám, třeba z Arabely, jak Jiří Lábus, jakožto Rumburak, létal na tom kufru nebo v tom plášti. Nebo jsme se vraceli k takovým filmům, jako Topi doktora Mráčka, jak se cestovalo potrubím. A musíme se vrátit prostě o 50, 30 až 50 let zpátky a uvědomit si, že ty triky se vůbec nedělaly digitálně, ale třeba prostřednictvím nějakých zrcadel, tak to mě uchvátilo. Jenom je zase to taková zvláštní disciplína, jak toto popsat těm lidem do rády, ano.
1: Já jsem měla Borise Masníka loni na festivalu, dělali jsme spolu dokonce 50-minutový rozhovor a prozradil mi třeba i neuvěřitelné triky, které používali, když měli návštěvníky, no. Protože byl hlavní trikař návštěvníků a že potřeboval vymyslet, jak by to tam vypadalo, aby to byla ta budoucnost, kde ty návštěvníci žili. A potřeboval nějaký jako zvláštní budovy vytvořit. No a vytvořil je z cedníků. Takže si vzal takový speciální, že cedník, když já nevím, potřebujete slít špagety, tak je tam dáte. No a takhle vytvořil z různých jako sítek a cedníků budoucnost a svět budoucnosti. Tomáši, my ti moc děkujeme za rozhovor. Prozraď nám ještě, co tě čeká.
3: Co mě čeká? Zítra mě čeká Chodník slávy, tam dostane... Na něm já nebudu teda, to třeba Šimon tam bude mít brzo svou hvězdičku. A já tam přijdu vyspovídat ty, co tu hvězdu dostanou, a to bude třeba herečka Kristýna Badinková, Nováková, Jindřiška z Pelíšků, tak na tu se těším, že zítra potkám. No a potom se potkám s Petrem Kostkou, tedy s laureátem taky Zlatého střevíčku, který teď mimochodem září v novém filmu Jana Svěráka 5 švestek. Je tam skutečně výborný, je na to, že mu je 88, tak před ním skláním, že třeba tuto roli vzal 3 týdny natáčení v Řecku, a taky doporučuji na tento film zajít.
1: Pořád jsme na pokoji Tomáše Malečka, reportéra Českého rozhlasu, a máme tady i Šimona Bílinu, úžasného zpěváka, herce. Kluci, chcete se jeden druhého třeba na něco zeptat? Napadlo vás něco, když tam máte takovouhle příležitost? Protože takovouhle příležitost dáváme i dětským posluchačům, tak jsem si řekla, že si můžete jeden druhého vyspovídat. Hlásíš se? Takže Lukáš. Šimon, to jsou strašně podobný jména. Promiň.
2: Pán Šimon na tom nesejde. Každý jsme nějak propojený, to je jedno. Každopádně já jsem chtěl říct, že 5 švestek jsem viděl, byl jsem na premiéře s Honzou Svěrákem, já jsem 5 let pracoval, dělali jsme spolu projekt. Vranický zázrak, ale bylo to překrásný film. Myslím si, že je fascinující, jak s jakou lehkostí on a s humorem stvárnil vlastně ty hluboké otázky, které se týkají každý naší existence. A myslím, že se každý člověk, který na této zemi ptá na tyhle otázky, ale jen málo kdo to možná řekne nahlas a Honza se toho nebál a poslal to tam v tom filmu, takže jsem rád, že jsi to zmínil, Pět švestek, zrovna fakt je to pár dní, co jsme byli na té premiéře spolu.
1: Projekt Staré děti, Pět švestek, tak je?
3: On sám Honza Svěrák říká, že to je film, na který by měli děti vzít rodiče. A že je moc hezký, že se tam budou ty generace potkávat a říkal, že tam bude Černá hlava, Bílá hlava, Černá hlava, Bílá hlava. A takže já si myslím, že to rozhodně není mládeži nepřístupno, že tam není nic, co by nemohli vidět děti. Naopak je to, no, jak se připravit na stáří, no, jak se připravit na sklonek a podzim života a uvědomit si, co je jednou byť třeba za 50-70 let čeká. Není to na škodu.
1: Říká Tomáš Maleček. Tomáši, krásně si užijí Zlínci tady až do slavnostního zakončení, což je ve středu večer. Bude tady i Šimon.
2: Nebude. Já jsem chtěl dodat, že ty starý lidi vlastně se svým způsobem stávají děti zase zpátky. Přesně před tím sklonkem života. Mně to přijde jako vtipný. Ne, já odjíždím opravdu dneska večer, ale i tak to možná budu přítomen nějakým způsobem.
1: Tak to jsme rádi, že jsme tě chytli. Pustíme si písničku a po ní si budeme povídat se Šimonem.

0: Kamarádi, určite ste napiatí stejne ako ja. Klára Nováková si na 66. Zlín Film Festu bude za malinkatou chvilku povídat se Šimonem Bylinou.
1: No, Denny, my jsme se tady, jak to tak bývá na festivalu, že si člověk řekne, hele, musíme rychle jít někam dál. My jsme se tady prostě normálně zasekli u Tomáše Malečka na pokoji, kecáme dál a jdeme si povídat o Šimonovi Bylinovi a třeba Tomáše napadne taky nějaká doplňující otázka. Takže Tomáš je skvěle připraven, přitom tady stříhá, aby měl reportáž, takže můžeme klidně potom okomentovat i co už se stříhal a třeba nám kousíček pustí. Ale teď rychle k Šimonovi. Šimone, tak mi pověz, prosím tě, Šimon, mě tady normálně, mě tady hypnotizuje očima.
2: Jenom tak jako zpomaluju, že není kam spěchat, že cokoliv, pojďme si povídat o čemkoliv.
1: No jak kdo, já ještě musím jako docela doběhnout daleko, ale samozřejmě si teďko uděláme takovou rozhlasovou pohodu. A mě by zajímalo, jaký film teda tady prezentuješ? Protože těch filmů je tady 300, tak který z nich to je?
2: Ne, já jsem sem opravdu přijel jako host, původně jsem měl přijet už jako 2 dny zpátky. Já jsem včera jsem dotočil jeden film s Štěpánem Kozubem, Verčou Kubařovou, Davida Laňky, který je 9násobným otcem v podstatě, i když 4 děti přiženil. Do toho ještě natáčím jeden seriál, ale já jsem tady fakt jako z takový lásky k, možná příští rok jsem přijdu s tím filmem nebo s něčím jiným, ale já jsem tady fakt z lásky k těm lidem, k tomu regionu a tím, že dva roky zpátky jsem to tady moderoval a prostě rád se sem vracím, přijde mi to tady jakože jako esenciální bejt tu.
1: Kdo ještě Šimona nezná, tak abych vám ho tak představila. Normálně, kdybyste mu dali rohy, tak je to úplně čert z pohádky. Ale zároveň velký sympaťák. Kolegyně, která moderuje Deniska Kimlova, ahoj Denisko, říkala, že to je i pořádný
0: Ano, a má krásný hlas. Krásný, naprosto úžasný hlas.
1: A krásné písničky. Možná si jednu z nich za chvilku pustíme. Tak Šimone, jaké role ty hraješ? Jsou to ty čerti nebo princové nebo nějaký loupežníci?
2: Většinou ředitele, ošetřovatele, vychytralé pozitivní postavy, které mají tendenci k tomu být impulzivní, ale neděje se tomu tak, nebo objeví láskou životu, takže já jsem jenom vděčný, že existuje v mém životě primárně to vedení, že mi lidi dávají jako takový jako hezký pozitivní role, ale zahrál jsem si už jako i drsňáky a mlátiče a tak dále, ale nevím, není to něco, s čím bych se rád jako potkával denodenně, ale třeba u Honzy Svěráka jsem hrál bezdomovce.
1: No a řekl jsi, že hraješ i ošetřovatele. To posluchače Rádia Junior vždycky hodně zajímá, protože naši posluchači milují zvířátka, vždycky chtějí vědět, jestli mají herci nebo zpěváci doma zvířátka. Tak kde jsi hrál? A to bude asi seriál Zoo, bych tipla.
2: Viděl jsem se, ano, seriál Zoo, ano, tam jsem hrál Haďáka, to byl takový veterán z Afghánistánu, neboli voják, který se stal prostě ošetřovatelem, biologem, rodiče mu umřeli bohužel v Amazonii a on se pak stal i ředitelem toho Zoo, takže tak.
1: A která zvířátka si tam ošetřoval?
2: No, tak stalo se mi, že mě, kromě hadů a krokodýlů a velbloudů a všemožné havěti, se mi stalo to, že mě při jednom vystresovaném natáčení, kdy mi jakýsi člověk donesl hada na natáčení a režisér byl lehce ve stresu, tak to hodně tak jako, jak se říká, mezi mladýma pušoval, tak se stalo, že červená úžovka normálně vyjela po mně a kousla mě, hryzla mě tady takhle mezi palec a ukazováček takovým způsobem, že jsem měl pocit, kdybych si prostě přivřel ruku mezi vrata. Já jsem jako věk bolestí, bylo to fakt hustý. Ale ten zážitek už mě někdo nevezme, je to dobrá storka, no.
1: Hlavně přesně tak, to je výborná story, kterou teď můžeš říkat na všech nejrůznějších rozhovorech, třeba i pro Český rozhlas, Radiožurnál a tak dál.
2: Já děti. Bacha na úžovky.
1: No a samozřejmě úžovka není jedovatá, viď? Takže to bylo jako v pohodě, jenom to bolelo, ale nebyl si ohrožen na životě.
2: Přesně tak. Pak jsem skoloboval, ale to už nikomu neříkejte.
1: Jako z toho stresu, jak tě kousla?
2: No jako byl to opravdu šok, protože jsem nečekal, že to bude bolet tolik. Ale jsem fakt vděčný za to, že jsem se vůbec mohl potkat s tím hadem takhle, jako abych neříkal o hadech, že jsou takovýhle, to byla chyba těch lidí, kteří ho jako vystresovali, jo, ale Potkal jsem se třeba s Chřestýšema, jo, tak ty, když přišli, když je donesli do ateliéru, tak oni vydávali tak velký zvuk, že normálně tam nebylo slyšet slova. A to máme, to jsme měli ateliér velký jak fotbalový hřiště, jo. Ale taky jsem točil s Krajtou Královskou, která vážila 90 asi 9 kilo. A měl jsem za úkol, protože jsem si to vyžádal, nemusel jsem, i když jsme tam měli jakoby toho zootechnika, Martina Smrčka, místního haďáka ze Dvora Králové. Já jsem přemluvil produkci, že toho hada budu připravovat na ten záběr, aby byl v klidu, tak ho tam budu jako sklidňovat já. Technika jednoduchá, doma to neskoušejte v zoo, taky prosím, ne, ani kdekoliv jinde, taky to nedělejte. Ale v podstatě mu jako papouškovi dáte prostě něco jakoby přes oči a v mém případě to byly ruce, aby vlastně se sklidnil a zpomalil, nedělal nic a jenom čekal, až se řekne akce a hrál s náma. Tak tohle to jsem dělal s tou 95-kilovou jako Krajtou Královskou, to bylo krásný.
1: Jako já, když slyším ten tvůj hlas a jak si teď začal jako zpomalovat, tak úplně jsem si připadala jak ten had, který ho ten zaříkávač hadů jako tak krásně jako si dostane tam, kam potřebuje a pak třeba usne.
2: Děkuji, já mám s tvým hlasem taky, takže je to dobré.
1: To je dobrý a Tomáš Malček má taky nádherný hlas. My jsme tady taková trojka.
3: To je nepřekonatelný, já fakt jako, já zírám, já jsem to slyšel kolikrát někde z televize, no, nebo zpívat jsem slyšel Šimona, ale teda, když mě tady mluví na pokoji, tak to prostě zní, to je něco.
1: To jsme my rozhlasovníci nádherných hlasů, když ten hlas je takhle hezky barevný, jo, ještě má ty hloubky. Jak se to udělá takovej hlas? Máš to jako po rodičích, jakože od Boha, nebo od narození, anebo prostě jsi na něm pracoval, abys ho takhle krásně zabarvil?
2: To vám řeknu úplně jednoduše. Ať už je ten hlas jakýkoliv, já děkuju, já to vyřídím někomu, kdo to teda stvořil, nevím, rodičům, Bohu a tak dále, ale má to i opačnou stránku, jo, má to i daň. Ten hlas mi dělá to, že se směju jako lachtan.
1: Ukáž. To bych chtěl slyšet, že jo, Tome?
3: Když jsme slyšeli hady, tak prosím je lachtana.
2: Já si, když se jako fakt hodně rozesměsím, něco se fakt radu, tak prostě dělám něco takovýhle.
3: To je skoro jako Patrik Hartl, no.
2: Přesně tak. Patrika Hartla jsem potkal na Jakubském náměstí, když jsem byl student, tak když už jsem, jakmile jsem já zmutoval tady s tímto hlasem, tak se mi začaly dít tady tyhle ty příhody a vlastně se mi stalo to, že jsem prostě šel po Jakubáku v Brně a najednou slyším z dálky. A teď říkám, co to sakra je, tohle to znám, tohle to dělám já, ty vole, co to je za člověka, kde je? Tak se jdu po stopách toho zvuku a vidím, Bule Polívka je vedle, cože, Eva Holubá, cože, a vedle ní prostě nějaký kudrnatej chlápek. Říkám, kdo to je? A kámoši mi řekli, že to je Patrik Hartl. No a zajímavý, před týdnem jsme se potkali, mávali jsme na sebe, on neví, kdo jsem, on neví, že existuju, ale já jsem málem namlouval jeho nějakou knížku. Do byčů měl, kdybych mu tam poslal jeho na ty. No prostě nějak se to děje, že to ten Bůh zařídí, že se i takhle smějeme, no.
1: Tak spisovatel Patrik Hartl taky je naprosto úžasný pán, který má takhle hodně legrační smích. No tak to je úžasný takovýhle smích. A mě by ještě zajímalo, jak jsi mluvil, než jsi zmutoval. To znamená, když jsi byl jako klučík, měl jsi už taky tehdy jako hlubší hlas než ostatní kamarádi. A nebo to bylo takhle jako vysoký, jako Hurvínek.
2: No, moje máma má trošku chlapský hlas, se přiznám, že ona když mluví a nebo když se směje, tak je to fakt takový jako baritónový a jako kluk jsem určitě nějak měl k tomu inklinace, ale zároveň jako v nějaký té hudební praxi se učím fakt i zpívat do těch vejšek, že mi to občas i pustí, když je dobrý den a jsem vyspalej, tak to jako docela lítá jako do vejšek, takže tak, no.
1: A vy jste měli ještě představu, jo, jak my tady sedíme, jo. Takže Šimon sedí na posteli, já sedím proti němu na židli, vedle mě stoleček, na stolečku je počítač, na něm Tomáš Maleček stříhá a nestihli jsme zavřít dveře pokoje, takže všichni, kdo jdou po chodbě, tak nás můžou slyšet v hotelu. Ale zatím teda nikdo nejde, ale právě protože nás i všichni můžou slyšet, tak co, kdyby jsi nám něco zaspíval, my to chceme slyšet naživo, aspoň kousek, že jo, Tomáši?
3: Já se přidávám. Si
1: budeš zpívat taky, jo?
3: Ne, já se přidávám k tomu přání, aby Šimon zaspíval.
2: No víte co, zpívat se asi bude, protože možná se prej pustí ta nějaká ta písnička z našeho nového alba, severní album Kousek.
1: No jasně, pustíme, ale my chceme slyšet tady, prostě máme otevřený dveře.
2: Já vím, neboj, nech mě to, já to, hele, já mám takovou ještě jeden dar, že já umím zpívat jako Mongolové zpívají. Slyšeli jste to někdy, děti?
1: To byl nějaký bomboli, no to jsou ty betěni, nebo já nevím kdo.
2: No, je to prosím nás takhle, jo.
1: Tak to je neskutečný. Co to bylo?
2: Je to skutečný a je to velmi příjemný. To je opravdu pro mě jeden z nejpříjemnějších zvuků. Moje holka se tím dokonce nechává opečovávat, když má horečku. Takže já prostě, ona mě zavolá, já prostě přijdu a ona se pak jako nějak tak prostě ozdraví, ta horečka i odejde pryč, no. Je to mongolský hrdelní zpěv, který mě ten zvuk tak přitahoval, tak se mi to líbilo, až jsem se to prostě začal učit a najednou to tam moje pusa udělala. A děje se mi to, že třeba když jsem v tramvaji, jo, tak já vidím dítě, jak brečí a já prostě, já děti podle mě nemusí brečet, že jo, nebo jako mrzí mě vždycky, když vidím někoho brečet, ale samozřejmě děje se to, je to jako důležitý brečet, naopak, jo, ale já přijdu k tomu dítěti a jen tak jako ze cviku, jen tak ze srany udělám právě a ty děti většinou najednou obě koukají a přestanou ječet a brečet a pak to funguje. I kdyby to byl nějaký fakt univerzální prostě zvuk a děje se to, no.
1: A pak se zasměješ jako lachtán a už je veselo a smějou se všichni, viď?
2: Ano.
1: Tak si pojďme pustit písničku od Šimona Bílej.
4: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídku.

0: Kamarádi, stále poslucháte Klub Rádia Junior a živě se spojujeme s 66. ročníkem Zlín Film Festu, konkrétně s naší úžasnou Klárou Novákovou, která má odvahu zaklepat na jakýkoliv pokoj a získat ty nejlepší rozhovory. A teď stále pokračuje její povídání s úžasným hercem s podmanivým hlasem Šimonem Bílinou. Tak Kláry, na co se ptáš teď?
1: No, já ti jenom řeknu, co se stalo, jo. My jsme se běhli zase z pokoje Tomáše Malečka dolů do restaurace, protože tam měl předtím Šimon načaté jídlo. To teďko rychle dojet. Co jsi to baštil, prosím tě?
2: Cože?
1: Co si jet?
2: No, nějaký bramborový záležitosti.
1: Nějaký bramburky prostě, pečený domácí. No a teďko vycházíme po schodech a letíme k Zlatému jablku, což je místo, odkud se, kde se promítají nejrůznější filmy. A tam na nás bude čekat ředitel, nebo ne ředitel, ale šéf zprávyček ČTDčka. Tak, Šimone, teď jsme prošli dveřma, vycházíme ven.
3: A to je zdoušek.
1: To je zdoušek, no.
2: No, je to tady nádherný, protože ten zlínský vzduch.
1: Denny, je prší u vás? U nás totiž strašně pršelo a teďko už naštěstí dopršelo, takže já jsem si nejdřív vzala kabát, ale už nepotřebuju kabát, protože mě zase bylo hrozný horko, takže teď si držím kabát v ruce a jsme šťastní, že nemoknem.
0: Tak u nás taktéž dopršelo a je tady tak krásně, že ani nepotřebujeme uklidňovat, ale stejně si myslím, že Šimonův uklidňující vibr, nebo jak bych to nazvala, bych klidně distribuovala, protože uklidňovat potřebuje spousta lidí.
1: No a nebudeš tomu věřit, my jsme právě vyšli s Šimonem a proti nám stojí další host našeho živého vysílání, což je Petr Kopecký. Ahoj Petře.
4: Ahoj Kláro.
1: Ty jsi ze zprávyček České televize a mě by zajímalo, jestli i ve zprávičkách máte někdy takovéhle šílené vysílání, jako mi dneska, že jsme se z hotelového pokoje kolegy radiožurnálu, kde stříhal pořady, a my jsme ho tam vyspovídali, tak jsme teďko přesouváme za tebou, pak pokračujeme dál na zámek, do kongresového centra a pak na oslavy 90. výročí zlínských filmových ateliérů. Tak máte to taky ve zprávičkách na ČTDčku někdy takhle bláznivý?
4: Tady ve Zlíně prakticky každý den.
1: Jak to vypadá, to, jak připravujete jednotlivé reportáže, aby potom mohli večer běžet ve zprávičkách?
4: Tak my tady máme dva týmy, který se vlastně během festivalu střídají, protože by to nikdo nevydržel v kuse. A máme to tak, že jeden štáb televizní natáčí dopoledne reportáže v kinech z těch filmů soutěžních, které jsou pro děti, protože vysíláme pro děti, tak se soustředíme na tohle publikum. A potom někdo kolem poledne, přibližně druhý štáb, natáčí takový ty spojovací vlastně slova moderátorů tady v rámci festivalu na různých místech, který se nějakým způsobem pojí s tématama těch reportáží, kterými tam ten den máme. A nemáme reportáže jenom ze Zlína odsud, ale máme právě reportáže i z celé republiky a dokonce i ze zahraničí a taky ze sportu a z počasí, což je hrozně komplikovaný, protože samozřejmě zdroje těchto materiálů nemáme tady, ale musíme si je nějakým způsobem dávat z Prahy.
1: Aha, tak takhle to musíte všechno zkombinovat dohromady. A mě by zajímalo, co uvidí dneska diváci ČTDčka ve zprávičkách.
4: Dneska, já si musím vzpomenout, že mě se to trošku smívá, už jak ten festival běží dlouho, tak dneska je co za den?
1: Dneska je pondělí 1.6. den dětí.
4: Dětský den, super. Tak my tam máme reportáž tady z festivalu z filmu, který se jmenoval Koška, rusky, to znamená o kočkách, a natáčeli jsme tady ve Zlíně v kočičím útulku. A pak tam máme reportáž, jak mě se to plete, kdy jsme měli, jo, dneska je pondělí, takže dneska tam máme Spring Teen, což je vlastně doprovodný program festivalu Pražské jaro, hudebního festivalu, který je pro děti, který se konal včera odpoledne, takže my jsme ho včera natočili v Praze, zpracovali ho tam a poslali jsme si ho sem do Zlína a tady ve Zlíně jsme ho vlastně zařadili do toho dnešního vydání.
1: A o Springsteenu jsme informovali taky ve vysílání Rádia Junior, protože tam vystupuje Jan Cina, herec, úžasný zpěvák a zároveň hlas skřítka Hajaji, se kterým já jsem tady včera ve Zlíně, pozor, protože chudák Honzík musel přejet sem do Zlína, tak jsme tady v 15.30 na náměstí Míru spolu měli koncert pro Rádio Junior. Honzík nám tam zaspíval dvě písničky, jednu z Šíleně smutné princezny, druhou písničku z pohádky Čertí brko a taky se tam přišel podívat náš rozhlaskový maskot, skřítek Hajaja, který má úžasné žluté pyžamko a modré vlásky, no a byly tam i další zpěvačky Kiara a Adélka Křivánková a takhle jsme tady udělali takovej super program, taky vidět, jak je Český rozhlas a zároveň Česká televize Dčko, jak jsme krásně takový propojení a vy si musíte kus poslechnout v rádiu a kus u vás na Dčku, viď?
4: Ano, přesně tak. A spojený budeme ještě dál tady ve Zlíně, protože jednak zítra, jestli se nepletu, tak jsem, já nevím, jestli to můžu říkat, že sem přijede pan prezident se setkat s dětma taky a bude u vás, že jo, v Junioru, tam na nějaký dílně.
1: Ano, v parku Komenského, tak tam bude u nás u koma modulu Českého rozhlasu, se tam půjde podívat a vy se budete podívat k nám?
4: My se tam zajdeme s kamerou podívat taky, aby jsme si natočili nějaký záběry a hned potom pan prezident bude mít setkání s dětmi tam ve stanu, kde my máme domluvený jeden krátký rozhovor s panem prezidentem, který bude muset, to bude ještě teda úplně peklo teda časový, to bude muset ještě ten den dostat do vysílání, což bude znamenat, že kluci ve chvíli, kdy to natočejí v parku, tak budou muset s tím běžet k nám do střižny, který máme tam vedle a tam to rychle zpracovat tak, aby jsme to během asi půl hodiny dostali zase do Prahy, kde už je to připravený na to vysílání potom.
1: Tak to bude zítřek s prezidentem Petrem Pavlem, takže naprosto neuvěřitelná setkání jsou tady na filmovém festivalu ve Zlíně. Které další slavné osobnosti jste už potkali? Z čeho jste měli radost? Petr Kopecký ze Zprávyček České televize Dčko.
4: Tak potkali jsme úplně prvního, koho jsme tady potkali, tak byl Hurvínek. Z toho jsme měli největší radost, protože to je prostě jako vždycky takový radostní setkání. A navíc on tady dostal ocenění Zlatý střevíček jako asi první loutka, jestli se nepletu, jako která dostala tady ocenění těch slavných vlastně hrdinů filmů pro děti, tak Hurvínek u příležitosti těch 100 let dostal Zlatý střevíček tady ve Zlíně. Tak to byl první, koho jsme tady potkali. A pak samozřejmě ředitele Dčka Petra Kolihu, který dostal tento samé ocenění potom večer.
1: Tak to říká Petr Kopecký, šéf Zprávyček na ČTDčko. Koho tady potkal Šimon Bílina, zpěvák a herec?
3: No, já jsem potkal třeba toho herce si Her u trůny, ten mi přišel fascinující, jako že tak si chodí tím světem takovým naprostém klidu, jak kdyby mu nehrozilo žádné nebezpečí, což mi přijde sympatický.
1: A jako, že myslíš, jako nehrozilo nebezpečí, že sem přijdu jako blázní fanoušci, nebo jak to myslíš?
3: Ne, já jsem to právě řekl tak, že chodí a že je úplně v klidu, že jako neřeší žádné voloviny, jak by řekl Ostrava. Ale co chci říct já, že já mám pocit, že všichni tady jsou svým způsobem prostě hvězdy a já mám v každém člověku prostě je nějaký příběh a to mi přijde důležitý na toto furt upozorňovat, no. Že každý máme něco tady, prostě si odžít.
1: Stejně tak, jako když jsme byli na pokoji našeho kolegy Tomáše Malečka, který zrovna stříhal reportáž pro mistrovství Českého rozhlasu, tak jsem vám tam dala možnost vyspovídat jeden druhého. Tak dávám stejnou možnost i vám dvěma. Jestli se jeden druhého chcete na něco zeptat a kdo se hlásí jako první? Tak, Šimon, ruku nahoře.
3: Je pravda, já mám furt nějaké nápady, nějaké otázky, ale mě by zajímalo, jaký to je být táta.
4: Super. Nic lepšího není.
1: To je krásný dotaz. Kolik máš dětí?
4: Já osobně mám jedno, ale s mojí ženou máme dohromady tři. A je to dobrý.
1: A jak ti to třeba pomáhá při tom vytváření obsahu pro zprávičky na ČTDčko? Říkají ti třeba děti, hele, tati, tyjo, tamhle to by bylo dobrý, nebo tady to je blbost, prostě to nikoho nezajímá.
4: No tak našim dětem už je dneska 40 a 36 a ty naší nejmladší je tenhle ten rok jí bude 22, Takže samozřejmě k tomu žádný připomínky nemají, ale musím říct, že naše Majda se zprávičkama vyrůstala před těma 17 lety, když začínali, tak jí bylo těch 17 let míň a tehdy ona byla velký fanoušek a nemůžu říct, že by mě radila, ale ona s čím skutečně žila, takže já jsem na ní viděl ty bezprostřední reakce na většinu věcí, co jsme dělali, jak ve studiu, když byly třeba mini parlamenty tam, tak ona se tam hrozně taky chtěla jako toho zúčastnit. A ty věci, když jsme dělali třeba animovaný reportáž s Mariou Procházkovou, když jsme dělali slovíčka, takový výkladový slovník, tak ona se do toho tak zažrala, že uměla potom naspamět všechny ty věci, co Maria kreslila a dostala od ní dokonce obrázek od Marie, takže do dneška ho má schovaný. Tak to musím říct, že jako opravdu takový ten dětský pohled na to je užitečný.
1: A myslíš, že ti teda pomáhá to, že jsi táta právě, že děláš tvorbu pro děti? Umíš si to představit, kdybys děti neměl, jestli by ti to šlo taky takhle skvěle, jako ti to jde ve zprávičkách?
4: Asi by mě to tak nelákalo a nebavilo. Na začátku to samozřejmě byl jeden z důvodů, proč jsem se do toho vlastně tak po hlavě brhnul, že jsme měli tehdy malou dceru, tak jsem k tomu měl jako blíž. Na druhou stranu naše tehdejší vedoucí Andreje Majstorovičová, režisérka, tehdy, když jsme to začínali v roce 2010, tak říkala, jako bejt rodič, to není kvalifikace. Jo? A můžu říct, že většina vlastně mých spolupracovníků jsou tak mladí, že ještě nemají ty rodiny a děti a stejně to zvládají.
1: To je skvělý. Řekni nám ještě, když vytváříte zprávičky, tak po čem jdete jako po prvním? Jakoby, jaký je ten dramaturgický plán, kdybych to řekla takhle jako ofiko, co se rozhlasáků a televizáků týče?
4: My máme dvě hlediska. Kvůli tomu, že vysíláme každý den, tak se snažíme být aktuální. Na druhou stranu, protože vysíláme pro děti, tak ta aktuálnost není zase tak jako úplně striktní, jako je teda ve dospělém zpravodajství, takže to máme domluvený minimálně tak jako plus minus den, že není žádný problém, dětem to nevadí, těm to neuteče a někdy to je třeba i týden, kdy stejně furt ještě stojí za to se k těm věcem vracet. No a druhý hledisko samozřejmě jsou především děti. Protože a malí děti, jo, jako my vysíláme před večerníčkem, takže si představte, kdo se kouká na večerníčka, jsou to předškoláci především a pak mladší školáci a na to my se musíme vlastně soustředit a pořád na to myslet a pořád na to brát ohled a pořád taky se k ním jakoby snižovat dolů, nejenom fyzicky, ale i mentálně a myslet vlastně jakoby tímhletím i jejich třeba jazykem a viděním světa.
1: A taky zvířátka možná, taky to je takový téma.
4: Samozřejmě, no, zvířátka to je věčný, no. To, teď tady máme dokonce jedno živý zvíře sebou, psa, tak a dneska jsme točili v tom útulku, takže jsme měli i kočky, kotě tam bylo taky, no.
1: Tak na to se můžeme taky těšit ve vysílání zprávyček a my moc děkujeme z Rádia Junior, že častokrát jezdíte i na naše akce. Byli jste třeba na Noci s Andersenem, kterou jsem taky moderovala, kde jsme měli známé spisovatele a bylo to živě z knihovny. Tam už jste byli asi u nás pětkrát a byli jste se podívat i na to, když jsem měla k hitparádě Rádia Junior 4-hodinový koncert s jednotlivými zpěvačkami. Takže díky moc za to, že ta naše spolupráce takhle krásně probíhá. Budeme se těšit dál a doufám, že nám to vydrží dlouho.
4: My taky budeme doufat.
1: Tak to byl Petr Kopecký. Díky moc za rozhovor a těšíme se, že se ještě tady na festivalu potkáme, protože jsi tady až do čtvrtka, klasicky až úplně do konce.
4: Ne, do středy večer, protože ve čtvrtek my odjíždíme na Slovensku, kde budeme dělat ještě mediální workshop pro slovenský vítěze soutěže reportérů. Tak tam máme ještě jednu návštěvu a pak se teprve vracíme domů.
1: A vlastně poslední věc jsem zapomněla. Chceš se na něco zeptat Šimona?
4: No, já vlastně úplně nevím, ale zeptám se, na co hraješ?
2: Na všemožný nástroje. Vystudoval jsem kytaru, basu, piano, zpěv a doma sbírám vlastně, nevím, i africký nástroje, který se používají v těch kmenech, prostě dováže mi kamarád z Afriky, vyloženě bubny. Mám ještě jako, kromě toho jako mainstreamovýho, ještě jako avatar, já tomu říkám avatar, tak ještě mám i kapelu, která se jmenuje Ubuntu, která je takovým jako africkým způsobem jako laděná trošku, a občas hraje reggae a někdy zpívá o tom, jak je naše země prostě důležitá, ta planeta Země, a takže tam mám i různý jiný nástroje.
1: A počkej, musíme to dát ještě jednou, Šimone. Musíme to dát tady pro Petra, protože Šimon umí udělat africký, říkám to správně, mongolský zvuk. Tak jdem na to.
2: Dobrý.
3: Dobrou noc.
1: A taky se umí zasmát jako Lachtan, pojdem.
3: Ne, to už počkej, to jsem jak cvičená tady opička. Dobře.
1: Takže tak, tak to aspoň takové rozveselení do další práce a my se loučíme s Petrem.
4: Díky, ahoj.
1: To byl Petr Kopecký.
3: Mějte se krásně.
1: A Šimona si beru dál, protože je s ním legrace a ještě toho máme hodně k probrání. Jdem si pustit písničku. Ahoj.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádio Junior s Petrem a Karlem.
2: Holky a kluci, vysíláme živě z 66. ročníku Zlín Film Festu a opět si povídáme s Klárou. Klary, tak vyspovídáš pro nás ještě více Šimona Bílinu?
3: No jasně, my jsme prošli podchodem a teď se přesouváme k náměstí Míru, kde se odehrává takový ten největší program. Hraje tam nějaká muzika, včera tam byl třeba Koller, jak se jmenuje Koller křesním jménem?
4: David
3: Koller, jo. Kvůli tomu jsme včera museli strašně fofrovat a skončit brzo s naším koncertem Rádia Junior. A teď tam jsou nějaký DJové, tak to zní taky dobře. No a Šimon je úžasný zpěvák. Už jsme se domluvili, že nám dá nějakou písničku i do hitparády Rádia Junior. A vy pro ní budete moc hlasovat a taky, že přijde na rozhovor k nám do rádia. Tak Šimone, co bys nám řekl o svojí hudební kariéře?
4: Začala z lásky a z lásky je tvořená, protože hudba opravdu mě pomáhá ve všech různých ohledech, jednak tím, že já se fakt u ní uklidňuju, jednak tím, že tam můžu ventilovat svoje nějaké pocity, je to taková terapie. A ještě se mě pocit, že tam bude moje máma, ale je podobná. No je to taková moje máma, ta hudba. Moje prostě mě fakt provází od malička, já jsem se svým tátou, vlastně se i skrze to propojil, protože jsem 6 let hrál s ním v kapele. A moje maminka je taky vášnivá poslechovnice hudby, respektive ona velmi ráda poslouchá hudbu, ale takovým způsobem, že když si něco líbí, tak je schopná to třeba jako 350krát přehrát furt dokola. Takže mně přijde, že hudba je prostě vlastně a zároveň jsem chtěl říct, že když se na to člověk podívá trošku jako i z fyzikálního pohledu, tak my máme už jako důkazy o tom, že svým způsobem všechno je hudba, respektive všechno má nějakou svoji frekvenci. Je to jako rádio. Teďka totiž jsme na rádio, to má nějakou frekvenci a my se na ní ladíme. Jo? Vy jste se naladili na tohleto vysílání a s hudbou je to úplně stejný. Prostě jakou písničku si dáváte, tak na to se ladíte. No.
3: A mně přijde, že frekvence mají i lidi a že prostě s některýma lidma si prostě sedneš jako hned.
4: Přesně.
3: Jenom je vidíš a prostě už víš, že jo, tohle bude dobrý. A potom potkáš někoho a víš, že tohle prostě dobrý nebude, protože se tam to nějakým způsobem to nefunguje. Takže člověk nesmí být smutný, když ho třeba někdo nemá rád, prostě si řekněte, hold vysílá na jiný frekvenci, on má tu svoji, jo, tu svoji, na který jede, já mám zase tu svoji a nebudu se tím trápit.
4: Přesně tak, o tomhle jsem napsal jednu písničku, která se jmenuje Když ticho promluvá. Když ticho promluvá je to z nového alba, který jsme vydali před měsícem. Přesně o tomhle, co se teďka popsala.
3: A o čem bude písnička, kterou si pustíme právě teď?
4: Ta bude o, no tak jak se to bývá, že někdy v životě zažíváme i třeba rozchody. Tak ta písnička není o rozchodu úplně, ale vznikla v období, kdy tohleto mi do života přišlo. Ale je to o lásce, je to o životě, o lásce, no.
3: O horách.
4: Je to přesně tak,
3: rád chodíš
4: lásce,
3: na hory?
4: Lásce v horách. No, chodím velmi rád na hory. Já si myslím, že člověk tam najde takový nadhled, takový klid.
3: A je o nějaký konkrétní hoře?
4: Je, o Orlický hoře.
3: A tam je jaká hora? Ta se jmenuje Orlická.
4: Ne,
3: a je v Orlických horách.
4: To, tam, hele, to je celý Orlický hory. My jsme to křížovali, protože kamarád tam Robin Schenk, se kterým jsem to udělal,

0: Junior. Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior, speciální vysílání z 66. Zlín Film Festu, kde je na místě naše úžasná redaktorka, reportérka a hlavně moderátorka Klára Nováková. A teď si dáme zprávy.
1: Rádio Junior.
2: Minutové

Stále probíhá 66. Žlín Film Fest, nabízí na 300 snímků z rekordních 57 zemí světa. Dnes tedy na Den dětí slaví Hurvínek ve Zlíně své sté narozeniny a mladí tvůrci se uchází o podporu nadačního fondu Film Talent Zlín. Co bude zítra? Zítra dostanou svou hvězdu na chodníku slávy Kristýna Badinková-Nováková a taky Martin Písařík. Odhalení hvězd filmových herců společně s nadačním fondem Kapka naděje budou právě zítra na chodníku slávy. Taktéž, přátelé, zítra od 18 hodin vystoupí ve Zlíně Vojta Drahokoupil a od 20 hodin potom Tereza Mašková, vše na koncertě Českého rozhlasu, který přináší bohatý doprovodný program po celou dobu jeho konání. Tolik zprávy, přátelé, a za malou chvíli budeme zase živě propojeni s festivalem ve Zlíně.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior, který vás dneska bere živě do Zlína, kde už je taktéž krásně. Krásně tam svítí sluníčko a já se ptám Kláry, co pro nás máš teď?
1: Já jsem se přesunula ke Zlínskému zámku, kde je třeba i výstava pana Němečka, který dělal kreslí pro čtyřlístek, ale hlavně jsem tady potkala zdejšího moderátora festivalu, a to jak zahajovacího krásného ceremoniálu, tak i ukončovacího ceremoniálu. Já se vždycky na ty tvoje festivalové záležitosti děsně moc těším. Je tady Filip Teller, kterého jsem měla i loni ve vysílání Rádia Junior a mám velkou radost, že se vidíme znova.
2: Krásný dobrý podvečer všem a děkuju teda, že jsme se opět potkali i po roce.
1: Ty jsi před chvilkou měl besedu, prozraď nám s kým?
2: Měl jsem besedu s Monikou Zavřelovou, což je mimochodem taktéž moderátorka letošního ročníku a vedla tu diskuzi. A teď jsem měl a čest si povídat já s ní a to o tom, jak potkává různé celebrity a vede s nimi rozhovory.
1: Ahoj Moniko.
3: Ahoj, hezký podvečer všem.
1: Jak se to tak stane, že se holka z Česka dostane za hollywoodskými hvězdami? Prozraď mi to, mě by to taky zajímalo, tak by mě to lákalo, teda musím říct. A které hvězdy si už měla šanci vyspovídat?
3: Hele, co holka z Česka? Holka ze Zlína dokonce, takže já jsem moc ráda, že jsem tady o tomhle mohla mluvit ve svém rodném městě. Stane se to jednoduše. Moc jsem si přála vždycky zpovídat lidi, jakékoliv lidi, a vzhledem k tomu, že miluju film, tak postupem času skrz tu novinařinu se stalo i to, že se ke mně začali dostávat lidi typu Cillian Murphy, Stanley Tucci, Tim Roth, Emma Watson, Tom Felton, pardon, já už tady mluvím v těch rolích.
1: No, možná nám řekni, protože my jsme Rádio Junior a všechny děti třeba neznají, kde ty postavy hrají, tak kdybys nám třeba přiblížila, v kterém filmu je mohli vidět a jakou měli roli?
3: No tak já tady možná promluvím o Harry Potterovi, že jo? Protože to si myslím, že něco, s kým se stotožní úplně každý. Mně se povedlo v tuhle chvíli dělat rozhovory s tím chlapcem, teď už mužem, který hrál Draco Malfoje, s Tomem Feltnem. Mluvila jsem taky s Emma Watson, která hrála Hermionu, potom s tou, která hrála Tonksovou. Takže tohle jsou třeba ty hvězdy, ke kterým jsem se dostala. A možná určitě vaši posluchači znají i Hru o trůny a tady jsme teď měli herce z Hry o trůny dokonce přímo na festivalu a mluvila jsem s ním.
1: Spovídáš je přímo tady ve Zlíně nebo za nimi jezdíš, já nevím, třeba do Benátek na další filmový festival a tak?
3: Tak s Aidenem, který tady je teď hostem, tak jsem mohla mluvit přímo ve Zlíně, ten hrál ve Hře o trůny, ale za těmi hvězdami z Harryho Pottera jsem většinou jezdila do zahraničí a často je to Londýn, protože tohle jsou britští herci, takže Londýn je to nejčastější místo.
1: Jak se na to připravuješ, na ty rozhovory? Protože to předpokládám, že je v angličtině, že jo, jak jinak, takže musíš mít naprosto brilantní angličtinu.
3: Je to tak, angličtina mě baví, vždycky mě bavila a je velký základ a nejenom pro tuhle profesi, takže pokud nás poslouchají děti a nechce se jim právě třeba dělat úkol do angličtiny, tak ho teda běžte dělat, protože je to fakt hrozně moc potřeba. A potom nevím, co byla ještě ta otázka?
1: No, vlastně, jak ses naučila tak skvěle anglicky, jak se připravuješ na ty rozhovory?
3: Jak se na ně připravuju? Připravuju se na ně právě asi jako každý den a celý život, tím, že mě ten film zajímá, že mě zajímá kultura, že jsem strašně zvědavá. Zvědavost je hrozný základ té novinařiny a každodenní zájem. Jakmile děláte to, co vás baví, tak jste vlastně nonstop připraveni úplně na všechno, což tady během toho rozhovoru tak nevypadá, ale je to tak.
1: Ale vypadá, je to naprosto skvělý a mě by zajímalo, jestli je nějaká otázka, na kterou si fakt jako pyšná a říkáš si, jo, tahle se mi povedla.
3: To je velká otázka. Co vám udělalo naposled v životě radost? Na to se ptám hrozně ráda.
1: A je třeba něco, co tě překvapilo z těch odpovědí, co získáváš od těchto hvězd, klidně i Hollywoodu?
3: Mě asi nejčastěji překvapí, když se i ty jako opravdu velké hvězdy, které jako vidíme jenom někde na obrovitánských billboardech a plakátech, jako otevřou. Není to asi jedna jediná odpověď, ale to, když jako mají odvahu na to ukázat se jako lidi a promluvit třeba i o tom, co je v životě trápilo, tak to je pro mě vždycky největší překvapení a krása.
1: Na Rádiu Junior máme taky rádi nejrůznější jako funfakty a jak se třeba jmenuje zvíře, nějakýho jako zvířátko, co nějaký herec má, nebo nějaká zajímavost, nebo že třeba nějaký herec umí, nebo zpěvák, že umí něco, já nevím, třeba lézt po laně jako artista, nebo něco takového. Vybavuje se ti nějaká takováhle legrácka nebo nějaký takový funfakt?
3: No, vybavuje se mi to a stalo se to tady na festivalu a byla to historicky jedna z našich Gangstars, která mi dovedla otevřít, ačkoliv brána zletěla pivo mobilem. To nevím, jestli smím říkat. Tak to mě, to je takový fun fact, ale jmenovat opravdu nebudu v zájmu to, rodičů toho daného dítěte a herce.
1: No jasně, ale tak otevírat se dá i limonáda, spousta limonád má taky takovýhle, takovouhle zátku, takže to se hodí i v nealko světě. A je něco, na co se teď chystáš, na co se těšíš, koho si ještě tady vyspovídáš, nebo koho jsi už stihla vyspovídat?
3: Ne, tak dneska jako už mám za sebou ten největší vrchol a to byl opravdu Aidan Gillen, jak už jsem řekla, jako hvězda seriálu Hra o trůny nebo Gangu z Birminghamu, hrál taky u Christophera Nolana, kterého možná budou znát i ti menší posluchači a mohli jsme se tady sejít v takovém jako menším kruhu, což se prostě s hvězdama takové velikosti jako příliš nestává a znovu povyprávěl nám o tom, jak jako vlastně se stal hercem jenom kvůli tomu, že se jako nemohl úplně jako rozhodnout, čím se stát a chtěl být jako vlastně trochu všim, tak si to jako herec teď prostě zkouší. No. Takže děti, pokud nevíte, co chcete dělat, chcete toho dělat moc, buďte herci a budete všim.
1: No tak moc děkujeme Zavřelové, moderátorce, která zpovídá nejenom české hvězdy, ale i hvězdy Hollywoodu. Budeme se těšit na tvoje další rozhovory a zase někdy třeba na Rádiu Junior.
3: Děkuji za krásné otázky a budu se těšit.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior, který stále vysílá přímo ze Zlína a stále pro vás vysílá Klára Nováková, která pro vás teď ulovila Filipa Tellera.
1: Ano, ulovila a už jsme spolu přešli od Zlínského zámku přes silnici k parku Komenského, ve kterém je i komamodul Českého rozhlasu, ze kterého jsme vysílali, dělali zajímavé rozhovory, třeba s herci z pohádky Stokrát jinak. Měli jsme tam super zábavný program s celým týmem Rádia Junior, ať už to byl Petr Ševčík, Jirka Kohout, Petr Komínek, Karel Klement, já. Taky s náma tady o víkendu tajtrlíkovali naši další členové týmu, šéfredaktor Adam Kebr, který tady ještě s námi zůstává, taky David, dramaturg, a Anička Zítová z produkcí, takže teď už jsem tady jenom já a šéfredaktor, no a hlavně Filip Teller, který je vedle mě. Zastavil ses taky u našeho komamodulu Českého rozhlasu, který je tamhle?
2: Zastavil, dokonce jsem tam chvíli i nějaké rozhovory poslouchal, stihl jsem Josefa Trojana.
1: Což je úžasný herec. Ty jsi taky ale úžasný herec. Hraješ tady ve Zlíně nebo někde v nějakém dalším divadle?
2: Ne, to je vlastně hezká otázka. Já hnedka po škole v 21, tak jsem tady měl svoji snad první hostovačku v Městském divadle Zlín, ale nadále jsem tady nezůstal.

0: zůstal. Já jsem se rozhodl, že budu vždy, nebo nevím, jestli vždy, ale od té doby jsem na volné noze, takže hostuju prostě různě, kde je to potřeba, a nejvíc v Praze a pak jezdím.
1: No a kromě toho, že jsi herec, tak jsi i, můžu říct, hlavní moderátor Zlínského filmového festivalu, protože společně se svým kolegou moderujete slavnostní zahájení, to bylo ve čtvrtek, a budete moderovat i slavnostní zakončení, které bude teďko ve středu. Jak se ti to podařilo, prosím tě? Vždyť tady je tolik slavných herců, moderátorů, a moderuješ to ty?
0: Tak to je otázka na tělo, opravdu. Moderujeme to společně s Vojtou Johaníkem. Jak se to podařilo, to bude možná spíš otázka jakoby na tady na umělecké vedení a výkonné vedení festivalu. My jsme za to samozřejmě extrémně vděční, že jsme s Vojtou takovou tu příležitost dostali. Baví nás to, no a ten scénář píše Matěj Randár, což je extrémně šikovný a zkušený scénárista. Takže jsme tam takový jakoby dobrý tým, podílí se na to mají Kuba Holcman, právě částečně dramaturgicky, částečně jako za produkci a celkově za festival. No tak nějak se to prostě stalo a my jsme za to moc rádi.
1: A je to vždycky děsná legrace, protože vy máte takový jako forky, já se tam směju, jo. Teď třeba to začalo, to slavnostní zahájení tak, že vlastně zahájil Hurvínek, protože vy jste nemohli najít, jako že jste říkali, že nemůžete najít scénář a tak dál, viď?
0: Ano, ano, nemohli jsme najít, tak samozřejmě to je vždycky dopředu domluvený, nachystaný, ale říkali jsme si, že když už byl Hurvínek přítomen na tom raním dětském zahájení, že by bylo fajn ho dostat i do toho zahájení pro dospělé.
1: No a teď se nám už blíží, blíží se nám to, protože je pondělí, pak už bude jenom úterý a ve středu je slavnostní zakončení. Už víš, co tam budeš říkat?
0: Vím, díky Matěji Randárovi už to vím, scénář už máme dopsaný, už víme i předávající, jediné, co nevíme, jsou ocenění, což se teprve teďka bude rozhodovat, takže my to víme, moc se na to těšíme a zítra už se začneme ten scénář pomalu a jistě učit, pročítat si to, abychom měli co nejméně míst, které by nás mohly nějak jako nepříjemně překvapit.
1: Snažíš se ho učit naspaměť, že abys to jako fakt už měl skoro tak, nebo já vím, že máte takové kartičky v ruce a ty si měníte.
0: Měníme si kartičky, to samozřejmě máme na, jako úplně naspaměť, to neumíme, ale já mám takovou techniku, že je výborný si to třeba přepíst 8x až 10. Protože do té hlavy se to nějakým způsobem dostane.
1: A nejenom do hlavy, protože já vím, že ono se to dostane i do pusy. Protože ta pusa vlastně si najednou zvykne na ta slova a neudělá ten přeřek, který udělá, když třeba tu věc se úplně poprvé.
0: Ano, no věřme, že neudělá. Je to tak. My oba ještě navíc s Vojtou máme drobnou dyslexii, takže vlastně si to přečteme možná 12x pro jistotu.
1: Jste už na sebe tak jako napojený, že už takový to, co si tam povídáte, už víte, že cítíte, že tam ten už jako dokončuje. A hodíš tam někdy třeba i nějaký for, který v tom scénáři není?
0: To je zajímavý, protože my vlastně paradoxně s tím Vojtíkem se tady potkáváme jenom tady. My jinak on je v Ostravě a v Brně, napůl v Praze, takže my se tady pak tak rychle na sebe naladíme. Té improvizace v tom zahájení je tam prostor víc, v tom gala, což je živý přenos pro Českou televizi Art, tak míň, protože je potřeba dodržet stopáž, jsou tam nějaký narážky na změny technický, takže tam se fakt víc držíme toho scénáře.
1: Kongresové centrum, vlastně ten obrovský sál je velké. Teď se možná tady Filip Teller vyděsil, že já budu chtít vědět, kolik je tam tak míst. Teď opravdu vykulil oči jako Hurvínek. Tušíš, pro kolik lidí tam moderuješ? No. Už googluje.
0: Já jsem to chtěl stihnout vygooglit, ale já si myslím, že je to třeba 600 až 800, ne?
1: Tak my se tady zeptáme, možná tady bude někdo z festivalu, třeba jako Katka Martikánová, aby to mohla vědět, ale holky, kluci a Denisko a rodiče, těch míst je tam fakt hodně, jsou nádherný, jsou takový fialový křesla a pak je tam nádherné plátno, kde se promítají ukázky z těch jednotlivých filmů oceněných třeba, protože těch filmů je tady letos 300 na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež a dokonce z 57 různých zemí. Filipe, stihnu se vůbec na některý z těch filmů podívat? Já ne.
0: Já taky ne.
1: Já teda vlastně jenom na tom zahájení, to jsem stihla. Ale od té doby už jenom vysíláme, takže a ty zase jenom moderuješ.
0: Já moderuju, nebo si ty moderace chystám, takže opravdu letos se mě nepodařilo vidět ještě ani jeden film, ale měl jsem tady rodiče a přítelkyni, ti šli do kina, byli nadšení, mý rodiče úplně, protože si mysleli, že to je jenom pro děti a zjistili, že to je prostě i pro ně.
1: Pro celou rodinu, pro kohokoliv. No a my jsme teďko se dostali k tomu kongresovému centru, které je nádherné. Před ním je červený koberec, je tady fotostěna z Lean Film Festival. Taky je tady taková zlatá soška. Co to je za sošku, víš to? Ano. Nebo to na to asi bronzový, ano. Nebo je to zlatý? Nebo to my koukáme i na zadek, aby jsme to ano. Tak jako řekli, ale zepředu...
0: Je to je samozřejmě zvětšení na zlatého střevíčku. Takhle vypadá to ocenění, které získávají ti lidé, kteří vyhrají, tak dostávají zlatý střevíček.
1: No počkej, ale tam je teď asi dáma a ta má na rameni zapíchnutý zlatý střevíček a ví se, kdo je ta dáma, co tam stojí? Je to Popelka?
0: To si myslím, že Popelka teda není. Podle mě je to prostě nějaká dáma, která má na rameni zlatý střevíček, ale ta otázka by byla ideálně namířená na toho autora, který to výtvarně navrhl.
1: Po 19. hodině budeme vysílat z filmových ateliérů, kde bude i Markéta Pášmová, což je umělecká ředitelka z Línského filmového festivalu. A tato 100% bude vědět, takže určitě poslouchejte i potom, protože tohle odhalíme. Teď ještě stále tady stojíme venku. Vidíme i všude, nebo nádherné takové vlajky, jo. Prostě tady si připadáte jak na nějaký světový akci, protože Zlínský filmový festival opravdu je světová akce. Zlínský filmový festival je nejstarší festival pro děti a mládež na světě, v podstatě jeden z největších, nebo možná i největší. Lidi, co sem jezdí ze zahraničí, tak si ho nesmírně váží. A my tady vidíme spoustu vlajek, dokázal bys nějakou dekódovat?
0: No, tak dokázal určitě, minimálně tu naši, ne, zrovna ve vlajkách, já jsem měl také období, kdy mě bavilo se učit, takže snad jo, a jako vidím tam jinak vlajku Evropské unie, vidím tam vlajku řeckou, českou, rakouskou, švýcarskou, vidím Polsko a ty další už jsou trošku smotaný, ale je tam Ukrajina, je tam Německo, Slovensko a spoustu dalších.
1: Spoustu dalších ještě vlají, takže to byla docela náročná disciplína tohle všechno poznat. My teď procházíme takovými dveřmi, které se otáčí, doufám, že se tady nezaseknem, takový ty točitý dveře. Filipe, máš rád točitý dveře a Filip se zasek.
0: Mám, ale čím stárnutím mám trošku větší strach, že se právě někde zaseknu.
1: No a my už jsme se dostali k akreditaci, protože já jsem, dámy a pánové, holky, kluci, někde ztratila akreditační kartičku, jsem to celá já, takže teď tady poprosím, jestli by mi nevytvořili duplikát, protože už za 5 minut budu muset nasedat do autobusu a odjet do těch filmových ateliérů, tak já se jdu schválně zeptat a než se dostaneme na řadu, tak se ještě vyspovídám Filipa. Filipe, co bys tak chtěl říct posluchačům Rádia Junior?
0: Já bych chtěl říct, protože předpokládám, že to jsou primárně děti nebo dospívající, tak bych je chtěl pozvat ještě na ty zbývající 2 dny festivalu, protože to určitě stojí za to. A zároveň pozvat i na další ročník.
1: Protože ten bude 67., takže 6-7.
0: Přesně. A pak snad bude i 6-8, takže ať vždycky přijdou.
1: No a už víš, že to budeš moderovat taky, ten příští ročník?
0: Ne, to zatím nevím, to se nechám překvapit. Potom, jak dopadne to naše středeční gala.
1: My teďko stojíme u akreditace, kde jsme přepadli slečnu a já se jdu rovnou zeptat. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, já jsem Natálie.
1: Natálie, vy tady vydáváte kartičky, že jo? Aby měli všichni správnou akreditaci a mohli chodit na koncerty, vědělo se, nebo na filmy, vědělo se, kdo je třeba VIP, kdo je ze štábu, který to připravuje, kdo je novinář. Říkám to správně?
2: Ano, já bych to shrnula tak, že si tu hrajeme s kartičkama.
1: No a co děláte s lidmi, kteří tu kartičku někde ztratí a nemůžou ji najít?
2: Ty přijdou s prosíkem. Velice nás prosí, aby jsme jim vydali novou, což není problém.
1: A můžu vás poprosit taky, protože já jsem tu kartičku ztratila.
2: A je. No, že jste to vy, tak my vám ji uděláme.
1: Tak poprosím, Klára Nováková, Český rozhlas, Rádio Junior. Já čekám na kartičku, dostanu i krásnou takovou šňůrku, dám si ji na krk a pak mě pustí do těch filmových ateliérů, kde mě čeká vysílání od 19 hodin a zajímá mě, Filipe, budeš tam taky?
0: Chystám se tam. Dám se trošku do gala ve smyslu obleču se tepleji a vydám se tam. Těším se. Já, to bude poprvé, kdy na ty ateliéry zavítám, takže myslím, že je třeba to využít.
1: Já jsem třeba jednou byla i ve filmových ateliérech Hollywoodu. Měla jsem možnost se podívat v Los Angeles do filmových ateliérů a bylo to naprosto jako fascinující, protože jsem se třeba šla podívat na místo, kde se natáčeli Přátelé, nebo viděla jsem tam ty věci z těch, ty prostě ten Central Park, jak se říká, a na spoustě dalších míst, tak to jsem zvědavá, jestli to uvidím podobně i ve Zlínském filmovém festivalu. Všude byly nejrůznější takové budovy, ve kterých se hrají filmy. A tak jsem zvědavá, jak vypadají ty zlínské filmové festivaly, teda zlínské filmové ateliéry, které slaví 90 let. A tamhle vidíme ten autobus, do kterého musím nasednout, takže Filipe, já se loučím a utíkám na autobus, který ještě se nezavřel. A Denisko, slyšíme se.
3: Loučíme se společně s tebou, naskoč do autobusu, my si dáme píseň a po četbě na pokračování se těšíme, že budeš mít úžasný rozhovor s Markétou Pášmovou. Spěchej!

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Ano, ano, přátelé, a dnes uslyšíte konkrétně 10. a tedy poslední díl četby na pokračování Škvíry.

0: Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Matilda se konečně dostala ven z toho zvláštního světa, do kterého jí dovedla záhadná škvíra a v němž byla dospělou paní v červených lodičkách. Naštěstí už ale byla zase normální holkou. Vyšla z kostela, v jehož chodbách předtím zabloudila a náhle si uvědomila, že vůbec není mlha. Bylo jasno a svítilo slunce.
1: Miau!
0: Ozvalo se odkudsi. Matilda se zastavila. Selmo, tak tady jsi. Ty jsi to proběhla jinudy. No ty jsi mi dala, ty potvoro. Matilda chňapla po ztracené Fredce své sousedky paní Žíňové a vzala ji rychle do náručí. To se dělá, ty zvíře, mračila se na ní. Fredka si z toho ale vůbec nic nedělala. Dokonce začala slastně vrnět. Matilda se pomalu vracela domů. Před domem se zastavila. Zvonil jí mobil. Než ho vytáhla z kapsy, Fredka se jí vykroutila a utekla. Ale ne daleko. Sedla si před vchodové dveře a poslušně čekala. Haló? No? Zrovna jdu domů. Aha, všichni? Tak jo. To byl táta. Filmový režisér. Celý víkend natáčel a zrovna zavolal, že za půl hodiny dorazí domů a s ním i celý štáb. Matilda se rozběhla, aby doma stihla uklidit. Jakmile otevřela vchodové dveře, Fredka se jí prosmíkla mezi nohama a byla zas tatam. Matilda čekala dole na výtah. V duchu počítala podlaží a představovala si, jak Fredka rychle běží. První, druhé, třetí, čtvrté patro. Slyšela, jak se nahoře otevřely dveře a paní Žíňová se lmě činí.
2: Ty tulačko, ty vandráku, nemáš blechy? Tak honem domů.
0: Matilda se usmála a nastoupila do výtahu. Vyjela nahoru, otevřela dveře a opřela se o ně zády. Byla tak unavená a bylo jí zvláštně. Pomalu si zouvala boty, jednu o druhou a pak je odkopla do rohu. Sesunula se na bobek a chvíli tak byla. Chvíli. A ještě chvíli. Dneska toho měla za sebou až. Pak se zvedla a začala uklízet jako o závod. Měla nádobí a podlahu v kuchyni, luxovala a utírala prach a nakonec postavila na stolek svíčku a zapálila ji. V tu chvíli se otočil v zámku klíč a otevřely se dveře.
2: Ne! Ne, já dva dny starý housky prostě jíst nebudu.
0: Rozčilovala se Onufa, herečka státových filmů, kterou Matilda moc nemusela. Když ne, tak ne, budeš ohladu, řekl táta otráveně a pak zavolal zvesela. Maty, kde tě mám? Matilda se rozběhla a skočila mu kolem krku. No ne, tady je to krásný, řekla obdivně Lily, další státových hereček.
3: Skleničky na stůl a nohy taky, zavelel Jeremy.
0: Dneska měl na sobě kostkovanou košili, růžovou kravatu, modrozeleně pruhovanou vestičku a oranžové kalhoty. Rozplácal se na gauč a dal nohy na stůl. Přitom málem srazil svíčku. Táta už nesl skleničky a Hata Titlá, muž s dlouhými černými vlasy, který vypadal trochu jako indián, začal vybalovat z papíru sýry, salámy a zeleninu. Mohu poprosit o nějaký talířek či podnos? Zeptal se Matildy zdvořile a Matilda se usmála a pravila, ale ovšem, bude mi potěšením. A běžela do kuchyně pro talířky.
2: Vodu, cvrčku, nebo leknu jako ryba,
0: úpěla Onufa. Mělo to být na Matildu, ale ta dělala, že neslyší.
2: Tak slyšíš, cvrčku, nebo tu budete mít leklou rybu?
0: Vztekala se rozmařilá herečka dál. A leklá ryba dost zapáchá, přisadila si Lily.
2: A to je jako co? Vtipný?
0: Zuřila Onufa a vyzývavě se na Lily podívala.
3: Vodu jí nakonec donesl táta a postavil skleničku na stůl dost sprutka.
2: No,
3: řekla Onufa a spokojeně se napila.
2: Kam to můžu zapojit?
3: Tam se naléhal malý rtuťovitý chlapík a táta vytahoval šňůry, aby se mohli podívat na denní práce, tedy na všechno, co za víkend natočili.
2: Já opakuji, že 2 dny starý housky prostě jíst nebudu,
3: vykřikovala asi posté Onufa a nikdo už ji neposlouchal. Až na tátu, který vždycky slyšel všechno, protože byl režisér. A režisér musí slyšet a vidět všechno, jelikož to všechno dává dohromady. Tak si to rozpeč, řekl směrem k Onufě, ale ta rozuměla, tak mi tu nebreč. A začala se rozčilovat, že takhle s ní nikdo mluvit nebude a že už toho má všeho dost a že se na to může vyprdnout. A táta se prosebně podíval na Matildu. Ta se trochu ušklíbla, ale začala si obouvat boty. Táta jí podal peněženku a poprosil, kup radši i chleba, Maty. Matilda zbíhala schody dolů a točila přitom síťovkou. Na posledních schodech se odrazila a všechny je přeskočila. Pak běžela do krámu. Všimla si, že na houpačce někdo sedí. Zastavila se.
4: Lešku?
3: Zavolal hlas. Medved? Odpověděla a usmála se. Byl to kluk, se kterým hledala ztracenou Fredku paní Žíňové. Seskočil z houpačky a hnal se za ní. Loudali se spolu ke krámku. Nemluvili. Matilda točila síťovkou a on kopal do kamínků. Vešli do krámku. Matilda koupila chleba a housky a rohlíky, zaplatila a pak zase vyšli ven a courali se zpátky. Pomalu se stmívalo.
5: Půjdeš ještě ven?
3: Zeptal se kluk po chvíli.
5: Nevím,
3: odpověděla Matilda popravdě.
5: Zavolej na mě z okna,
3: řekl. To už byli zase u domu. Zavolám, slíbila mu Matilda. Vyjela nahoru a odevzdala tašku s pečivem. Na monitoru běžel tátův film a všichni se chechtali.
2: Vidíš toho psa?
3: Ptal se Jeremy a ukazoval na obrazovku.
0: Kdo ho tam pustil? Mračil se táta. Ale vždyť ten je bezvadnej, za chvíli se vyčůrá. Usmíval se spokojeně Hatatitla. Cože udělá? Táta byl zděšený a koulel očima. Na co vás tam mám, když nikdo nedokáže zabránit tomu zvířeti, aby mi vlezlo do záběru?
3: Ale vždyť je bezvadnej. Značkuje si teritorium, to je významuplný. Usmíval se dál Hatatitla.
2: Cože to je?
3: Vyštěkla Onufa a zakousla se do čerstvého rohlíku. Plný významů, vysvětloval jí Hatatitla.
2: Aha, a kdy tam budu já?
3: Stekala se Onufa dál. Už tam jsi, nevidíš? Už klíbla se Lily. Z šedé mlhy na obrazovce vystupovala postava ženy.
2: Tohle? To mě nemuseli vůbec líčit. To se na to mohli klidně vykváknout, to je prostě jenom jako někdo. To mohla hrát úplně jiná ženská. Bude tam bližší záběr nebo nebude?
3: Malý rtuťovitý chlapík zavrtěl hlavou.
2: Na co? Na co by tam byl?
3: Tohle je krásný, koukejte, řekl táta a přisedl si blíž. Na obrazovce se z mlhy vynořil most a pak zase zmizel. Bylo vidět toho malého psa, jak si označkoval teritorium a taky zmizel. A nakonec se objevila Onufa, jen se tam myhla a zase zmizela. Měla na sobě červené lodičky. Matilda se vytratila k sobě do pokoje. Vyndala z igelitky obrázek, který dostala od své mámy a pověsila ho na stěnu místo fotografie třídy. Pak otevřela okno a zavolala na kluka, co čekal venku.
5: Až zítra.
3: Zítra, odpověděl jí hlas. Matilda zabouchla okno a lehce se usmála. Nikam nechvátala. Věděla totiž, že ona a ten kluk mají ještě spoustu času. Že na sebe mají celý život.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Rádio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.
2: Kamarádi, stále posloucháte Klub Rádia Junior na Rádiu Junior a samozřejmě, jak dobře víte, dneska jste spolu s námi na 66. Zlín Film Festu a než se znovu spojíme s naší Klárou Novákovou, která je na místě, vezmu vás na malinkatou chviličku na chodník slávy. Ano, přesně tak. Zlín má svůj chodník slávy, stejně jako v Hollywoodu mají Hollywood Walk of Fame a ten zlínský vznikl v roce 2006 jako součást doprovodného programu Zlín Film Festivalu a stal se tradiční akcí, která oceňuje herecké osobnosti, které začaly svou filmovou kariéru už jako děti nebo teenageři. Letos svou hvězdu na chodník slávy získají Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Kristýna Badinková-Nováková se poprvé objevila ve filmu Výchova dívek v Čechách a proslula jako Jindřiška v kultovním snímku Pelíšky. Martin Písařík si svou roli zahrál už jako školák v poetickém filmu režiséra Karla Kachyni Městem chodí Mikuláš. No a přátelé, tyto hvězdy, které mají čerstvou hvězdu na chodníku slávy, taktéž obdrží hvězdný doktorát, a to s rukou rektora Zlínské univerzity profesora Milana Adámka. Jedná se o milou úsměvnou záležitost, kterou univerzita dlouhodobě přispívá do festivalového programu. Od roku 2007, kdy bylo poprvé uděleno, už jej obdrželo 20 známých osobností, většinou z uměleckého světa, jako Jiřina Bohdalová, Lucie Vondráčková, Jiří Mádl, Vojta Kotek, Aňa Geislerová, Klára Isová, Barbora Sejlová, Jan Šťastný, Linda Rybová, Saša Rašilov a další. Tak přátelé, tolik o chodníku slávy a za malou chvíli se těšte na další živé vstupy naší kolegyně Kláry Novákové.

0: Junior.
1: Posloucháte speciální živé vysílání z 66. Zlínského filmového festivalu. Já už jsem se dostala do filmových ateliérů, které letos slaví 90 let a mám velkou radost, že jsem tady potkala Markétu Pášmovou, což je umělecká ředitelka Zlínského filmového festivalu. A ona nám to tady vlastně celé představí, protože od malička měla šanci sem na Zlínské filmové ateliéry chodit, vlastně se dostat do takového našeho českého Hollywoodu. Říkám to správně, je tohle český Hollywood?
2: Kláro, říkáte to úplně správně, to je opravdu český Hollywood, protože když v roce 1936 Jan Antonín Baťa ty ateliéry založil, tak on vlastně trojici těch mužů, kteří byl to Ladislav Kolda, byl to Alexander Hackenschmidt a byl to Elmar Kloss, pozdější držitel Oscara, tak on je poslal do Ameriky, do Hollywoodu, aby se podívali, jak to tam vlastně funguje, aby tam nakoupili tu nejlepší techniku, která byla, a přivezli to sem. A myslím si, že vlastně tím, jací byli zlínští filmaři průkopníci, tak já si myslím, že ten Hollywood vlastně předčili tady tímto.
1: Ve Zlíně je právě teď 66. Zlínský filmový festival. Během týdne se tady představuje 300 filmů z 57 zemí světa. Všechno začalo ve čtvrtek. Do středy se musí vybrat vítězové jednotlivých kategorií. Kolik tady je tak těch soutěžních kategorií a kolik bude cen na Zlínském filmovém festivalu? Kdo se ve středu večer na gala večeru může

0: může těšit, že dostane nějakou hezkou sošku?
1: Tak máme 6 soutěžních kategorií a těch cen je skutečně hodně. Znamená to, že každá kategorie má minimálně 2 ceny. Máme spoustu porod. Takže na gala večeru, který bude potom probíhat ve středu večer na ČT Art od 20.20, se předá 10 cen. A pak máme ještě spoustu cen, které budou vyhlášeny mimo, některé se vyhlašují třeba přímo v kinosálech pro děti s těmi tvůrci, některé se vyhlašují na tiskové konferenci, tak to bude takové pestré a zajímavé a já se na to taky těším a jsem na to zvědavá.
0: Markéto, ty sošky jsou docela zvláštní a myslím si, že taková velká zvětšení na té sošky je před palácem, vlastně před kongresovým centrem, které tady ve Zlínu máte kousek dál. Jsou všude vlajky, protože je tady těch 57 delegací z 50 různých zemí světa a tam máte teda takovou velkou sochu, nějaké dámy asi, nebo slečny a ta má na ramenu ten střevíček. Mě by zajímalo, je to Popelka?
1: Ne, to vůbec. To je dívka, která má na ramenou střevíček, protože Zlínský festival má hlavní cenu, která se jmenuje Zlatý střevíček. A proč? To je jednoduché, protože prostě Zlín je město bod, takže proto je to střevíček, aby to nebylo tak, jakože je to nějaký škrpal nebo nějaká bota, je to prostě střevíček, navíc je zlatý. Je to opravdu taková krásná soška, kterou pro nás udělal akademický sochař Radim Hanke. A myslím si, že je to věc, kterou jako ti lidé, kteří si ji odvezou do zahraničí ze Zlína, tak si ji určitě můžou pyšnit, protože je moc hezká a je opravdu cenná. Vlastně i z toho kovu, ze kterého je udělána, nádherně se leskne, takže to je určitě hezká věc, která Zlínu dělá čest ve světě.
0: Markéto, vy jste umělecká ředitelka. Co to znamená, když je někdo umělecký ředitel největšího a nejstaršího festivalu pro děti a mládež na světě?
1: To zní strašně vzletně.
0: Že jo, mě to zní úplně hollywoodsky.
1: No, ale není to tak. Ta realita je úplně jiná, protože znamená to, že já jsem vlastně zodpovědná za filmový program. To znamená, že já jsem ten člověk, který zodpovídá za všechny filmy, které sem na Zlínský festival byly přijaty, na to, komu budou vlastně odpromítány a jaký bude směr toho festivalu, kudy se vlastně bude ubírat, jaké budou, protože my máme kromě soutěžních sekcí spoustu mimo soutěžních sekcí, každý rok máme nějaké zajímavé téma, takže tohle to je vlastně moje práce, udávat tomu té filmové části festivalu nějaký směr.
0: Takže si to mám představit tak, že teďko teda skončí 66. Zlínský filmový festival a hned příští týden si jdete sednout se svými kolegy a začnete koukat na další filmy, abyste nabrali nové filmy na 67. Zlínský filmový festival.
1: Kláro, vy byste nás hnala. Ne, ono je to všechno trošku jinak, protože my vlastně teď po festivalu ještě zdaleka nekončíme, protože vlastně odjíždíme do Mikulova, což je naše moc milá lokace a tam se budou konat ozvěny Zlín Film Festivalu, takže i dětem a obyvatelům Mikulova, krásného jihomoravského městečka, přivezeme filmy ze Zlína a tím mám na mysli ty zahraniční filmy, přivážíme jim i doprovodné programy. Potom si dovolím si trošku odpočinout a pojedu na dovolenou. Potom budeme samozřejmě evaluovat, to znamená jako hodnotit ten festival, jak to všechno bylo, co bychom mohli zlepšit, na čem bychom třeba mohli zapracovat, co se podařilo, co se nepodařilo, nebo podařilo se méně. No a potom už začneme opravdu už v průběhu prázdnin vlastně skládat ty myšlenky, kudy se bude ten festival ubírat v roce 2027.
0: Říká Markéta Pášmová, která nás za maličkou chvilku už provede tady těmito nádhernými budovami a v ateliérech, protože tady opravdu prý doslova snad i žije, říkám to správně?
1: No, já žiju tady úplně kousek, kdybyste, milí posluchači, viděli, tak tady je taková zeleň, protože Zlín je město zeleně a ateliéry, když byly tehdy založené, tak byly založené kousek nad městem. A tehdy tady ještě ty stromy nebyly. Byly tady krásné jako horizonty, to znamená, aby filmaři mohli dělat exkluzivní záběry, protože se vlastně točilo hodně taky venku. Bylo to vzdálené od města, aby tady byl klid, aby tady byla kvalitní voda pro zpracování těch filmových materiálů vlastně v těch filmových laboratořích. No a protože Baťa byl skvělý, tak pro ty pracovníky, kteří tady na tom zlínském kopci snů, jak se tomu tady říká, měli kde bydlet, tak jim postavili i domky. Protože Zlín je plný baťovských cihlových domků, tak tady na ateliérech je taky pár těchto domků a pak jsou tam i větší domy. No a tam já bydlím, protože můj dědeček sem do Zlína přišel právě do filmového studia. No a tak jsme tady vlastně takhle nějak jako zakotvili a začali jsme tu žít. A díky němu. No a jako vzdušnou čarou je to třeba 300 metrů. Když to obcházíme, tak je to trošku déle, ale za 5 minut jsem v práci.
0: Je váš domeček, kde tady ve Zlíně bydlíte, taky minecraftový, protože ono to vlastně vypadá tady jako takové minecraftové městečko. Jsou tady takové všude domy jako kostičky z různých cihel, protože tuto architekturu měl Tomáš Baťa, výrobce bot, který se proslavil po celém světě, tak to měl nejradši.
1: Můj domeček není minecraftový, můj domeček je sice také z červených cihel, ale je větší, je to normálně obytný dům, ve kterém bydlí dohromady, teď abych to dobře spočítala, 16 rodin. Všichni, kteří tam bydlíme, se od dětství a od malička známe, protože vlastně do toho domu přišli bydlet skutečně jako ti bývalí pracovníci filmového studia nebo filmových laboratoří a pak se ty byty, protože jsou krásné, tak se dědili z generace na generaci, takže my všichni, kteří tam vyrůstáme a kteří jsme tam vyrostli, tak tam teď máme naše děti. My jsme byli děti, naše děti tam mají svoje kamarády a je to taková hezká komunita. A vlastně i tady na té, ono se tomu říká kolonka, tak se tomu tehdy dal název vlastně té obytné čtvrti, tak taky se většina těch lidí tady zná. Takže jo, to bylo skvělé, protože jsme měli možnost jako děti samozřejmě potkávat známé filmové osobnosti, jako byla třeba Hermína Tydlová nebo Karel Zeman. Jsme všichni tady byli sousedé.
0: A i o tom si budeme už za chvilku povídat a těšte se i na tu prohlídku zlínských filmových ateliérů. A teď si dáme písničku. Yeah!

0: Kamarádi, posloucháte speciální vysílání z filmového festivalu ve Zlíně a Klára Nováková už pro vás pokračuje v rozhovoru.
1: Já mám u mikrofonu stále Markétu Pášmovou, uměleckou ředitelku Zlínského filmového festivalu a my jsme se přesunuli už do jedné z budov zlínských ateliérů, které letos slaví 90 let. Markéto, kde právě teď jsme?
2: Tak my jsme v tuto chvíli v té úplně první stavbě, která tady vznikla opravdu v roce 1936. Za 9 měsíců vznikla od prvního výkopu. A je to ateliér, je to velký ateliér, který ale, jak můžeš vidět, tak není až tak velký, jak jsou někteří zvyklí z těch hollywoodských studií. Ale vidíš, že tady je krásná dřevěná podlaha, tady nahoře jsou rampy, na kterých byly osvětlovači. Nejsou tady vlastně žádné okna, protože tady vždycky bylo umělé světlo. No a v tomto ateliéru se i do dneška se natáčí vlastně filmy. A já myslím, že je zajímavé, že bychom se mohli zeptat. Tady máme u sebe totiž majitele této krásné budovy, producenta Petra Babince ze společnosti Kouzelná. On to tady všechno jako převzal, renovoval, udělal. Ona může říct, co tady dělá třeba v tom ateliéru, jaké tady natáčí věci.
1: Hezký den, Petře. Vítejte na Rádiu Junior, vysílání pro děti. Já se tady koukám dokola, jsem úplně fascinovaná, protože tamhle vidím chobotničky z druhého patra. To se tady taky točilo. Je to tak?
3: Dobrý den.
1: Nejsou to chobotničky, aha, tak to jsou nějaký, ale jiný takový příšeráci.
3: Je to chystaný večerníček, který by měl být v České televizi za rok a půl, který se animuje takovou jako pěknou technologií, vlastně jakoby claymotion, což znamená vlastně jakoby plastelínou. A my ho tady vlastně zpracováváme, tady tenhle jako podoby. Takže bude mít 13 dílů.
1: A je to vyrobené z plastelíny, to, co vidím, ty postavičky, tady nějaká, já nevím, tam, má tam ulitu a z toho vykukuje nějaká růžová postavička?
3: Jo, ten večerníček se jmenuje Trybík a Monitka. A ano, je to vyrobené celé z plasteliny. A má v sobě takovou speciální kostru kovovou, aby se mohla hýbat.
1: Vedle je další takový 3D obrázek a tam je nějaký myšák na lodi. Co pak to je za postavičku?
3: To je z večerníčku Jezevec Chrujda.
1: Tak to taky není myšák, podívejte, já vůbec nestrefuju ty postavičky, nebo to je myšák?
3: Ne, to je jezevec. No.
1: Tak a hned vedle, ale to už poznám, protože to je Ferda Mravenec a taky Brouk Pitlík od Ondřeje Sekory.
3: Ano, je to tak, to je vlastně jako další z připravovaných večerníčků.
1: Takže to je všechno, co se připravuje tadyhle v tom zlínském ateliéru, ale co se tady už v minulosti natočilo? To by mě taky zajímalo.
3: Tady v tomhle ateliéru začínal Karel Zeman, takže tady natáčel, vlastně pod náma, tak měl přípravnou na cestu do pravěku a přímo tady v ateliéru, tak dělal vlastně jako cestu do pravěku a natáčel. A působili tady vlastně Karel Zeman, Hermína Týrlová, takže vlastně jako všichni významní tvůrci.
1: Hermína Týrlová byla autorka velice známé postavičky, která to byla. To nám řekne Markéta Pášmová, protože Hermínu Týrlovou znala. Byla autorkou, loutkoherečkou a autorkou velice známé postavičky.
2: Hermína Týrlová byla, ona nebyla loutkoherečkou, ale ona byla režisérkou, animátorkou a výtvarnicí a vlastně postava Ferdy Mravence a Ferda Mravenec jako takový, který vznikl skutečně tady na zlínských filmových ateliérech, byl první československý loutkový film, který vznikl někdy ve 40. letech, třeba v roce 1941. A na tom je strašně zajímavé to, že možná diváci samozřejmě nevědí, jak vzniká pohyb v tom filmu, ale je to o tom, že každý pohyb se musí nasnímat tou kamerou. A dřív se točilo na filmový materiál. Nebylo to natáčení na digitál, kdy jste se podívali, zjistili jste, že to je špatně, tak jste to natočili znova. Když se točilo na film, tak normálně to muselo jít do filmových laboratoří, tam se to vyvolalo a teprve třeba po dni nebo po dvou dnech ti animátoři věděli, co natočili a třeba zjistili, že udělali chybu, jo. A ono je to strašně náročné. Vůbec jako když si představíte třeba to, jak jde jakoby ruka nahoru, tak to je prostě záležitost mnoha, mnoha dlouhých minut. A Hermína Tydlová to mraveniště v tom Ferdomi v Mravencovi měla postavené, ono bylo vyšší rozhodně než ona, takže ona každý ten záběr, každý ten pohyb musela vylézt po žebříku nahoru, aby pohnula těmi postavičkami, nasnímat to vlastně kamerou. A toto byla strašně náročná, fyzicky náročná práce. A potom samozřejmě to čekání, které nikdy si člověk nebyl jistý, jestli to, co vlastně natočili v pořádku, nebo jestli to bude muset celé zopakovat a natočit znovu. Takže to byla velmi náročná práce. Hermína Tydlová byla žena, která pracovala s různými materiály. Ona pracovala s bavlnkami, s kamínky, pracovala třeba s vizovickým pečivem. Takže to byla velmi invenční paní. Pravdu si myslím, že ji právě můžeme nazývat první dáma české animace.
1: Vy jste se s ní znala osobně. V kolika letech jste ji poznala a měla jste ji šanci takhle sledovat přímo při akci?
2: No, já nevím úplně přesně v kolika těch letech, jak už jsem říkala, tak my jsme skutečně tady vyrůstali vlastně jako sousedé, takže paní Hermínu Tydlovou jsem znala od dětství, navíc moje teta Hana Pinkavová, režisérka, dokumentaristka, s ní natáčela filmy, takže my jsme se znali opravdu od dětství. No a když já jsem se narodila, tak paní Tydlová ještě stále pracovala, ale potom už to byla dáma v určitém věku, takže je hezké, si vždycky pamatuju, že měli pejsky. Ten pejsek se jmenoval Hafík a byl to bílý špic. No a měli ho vlastně skoro celý život a vždycky, když ten pejsek zemřel, protože už byl starý, tak si pořídili zase nového a stejně se jmenoval Hafík, takže to byla taková laskavá dáma, která se vždycky na všechny usmívala, byla moc milá a příjemná. Tak bylo to hezké a určitě je důležité říct, že ona se moc ráda dělila se svými spolupracovníky o to, na čem vlastně pracuje, jakým způsobem to dělá. Zkrátka dneska bychom řekli, že s nimi ráda sdílela know-how.
1: Říká Markéta Pášmová, umělecká ředitelka Zlínského filmového festivalu. Markéta ale zná i další úžasné tvůrce, kteří tady ve Zlíně vlastně produkovali ty filmy, vyráběli je. Koho dalšího bys nám ještě představila? Protože Zlínské filmové ateliéry slaví 90 let, tak je to opravdu už dlouhá historická doba.
2: Tak já můžu říct, že úplně nejvíc jsem znala samozřejmě svého dědu, režiséra Josefa Pinkavu, který stojí za takovými filmy, jako je třeba Metráček, nebo Ivana v útoku, Kočky neberem, Kopretiny pro zámeckou paní, Výbuch bude v pět a spoustu dalších filmů, takže s dědou jsme jako měli samozřejmě ze všech těch osobností nejblíž. Jako. A zase musím říct, že on taky byl ročník 1919, takže vlastně, když já jsem už potom trošku víc chápala ty věci, tak on už byl v penzi a netočil, nicméně vždycky nám vyprávěl spoustu hezkých zážitků a Bylo to hezké a určitě jsme to nepovažovali za něco speciálního, že máme doma někoho takového, to byl prostě děda jako každý jiný, který pracoval na zahradě a měl to, na té zahradě opravdu to měl velmi rád si povídal se svými sousedy, takže to byl úplně obyčejný člověk.
1: Holky a kluci, jestli jste třeba film Metráček nebo Kopretiny pro zámeckou paní neviděli, tak si to...
2: Terezu bych kvůli žádného co nevyměnil. To je o té opičce, že jo, šimpanzovi. To si myslím, že možná děti můžou znát.
1: No ale já zbožňuju teda. Kopretiny pro zámeckou paní, stejně tak i Metráčka. To napsal Stanislav Rudolf. Já jsem to i četla. Je dokonce, vlastně ten film, to je takový naprosto úžasný film, je černobílý, ale myslím si, že kdybyste se na něho podívali, tak by vás fascinoval i teď. A já jako dítě prostě jsem taky byla trošku silnější a stále taky s tou váhou bojuju. Tak musím říct, že vlastně ten Metráček pro mě byl neuvěřitelný zážitek a pořád ten film mám před sebou a kdykoliv běží v televizi, tak si ho vždycky pustím. Co bys nám ještě na dědečka prozradila? My jsme si totiž tady mezi tím potykali, holky a kluci, takže přecházíme z vykání do tykání.
2: No, děda byl určitě jako velmi laskavý člověk. On teda úplně, i když pracoval ve svých filmech s dětmi, tak s námi vnoučaty, on jako nebyl to úplně takový ten klasický dědeček, který by nás třeba bral někam na výlety, nebo tak to ne. ale můj děda uměl mnoho jazyků, takže třeba jsem k němu pravidelně docházela na výuku němčiny, což jsem samozřejmě velmi nenáviděla, protože vždycky o prázdninách jsem musela trávit nějaký čas němčinou, což tehdy bylo docela jako výjimečné, protože vlastně to bylo ještě v době komunismu, kdy jsme se nesměli učit žádný jiný jazyk než ruský. No a tak, protože děda mluvil německy, mluvil francouzsky, tak mě vždycky zpětně jsem za to samozřejmě vděčná, tak jak to vždycky bývá. Pak si ještě vzpomínám na takovou věc. My do dneška tam na zahradě máme takový dřevěný domeček, kterému jsme říkali bouda. A v té boudě měl děda vlastně vystavené plakáty. A teď tam byly plakáty, ale ne z filmů. Tam byly plakáty třeba indických aerolinií, protože on tehdy s těmi filmy docela cestoval po světě, což nebylo úplně běžné, protože ty filmy získávaly různé ceny a vím, že byl třeba v Indii na festivalu, v Teheránu na festivalu získal cenu, v Kanadě a tak dále, takže to si pamatuju na ten obrázek té indické letušky, takový ten retro, nebylo to malované, nebyla to fotografie, tak to na mě vždycky tak jako dýchne tady tyhle ty věci.
1: Lákalo tě jako malou taky se stát režisérkou nebo herečkou?
2: Ne, to mě nikdy nelákalo, nikdy v životě jsem neměla tady tyhle touhy ani potřeby. Já jsem vždycky chtěla být učitelkou. Zajímavé je, že můj děda byl vlastně povoláním původně učitel a tím, že rád fotografoval, tak potom vyslyšel výzvu pana Jaroslava Novotného, který jsem do Zlína tehdy v těch 40. letech lákal vlastně učitele, kteří měli nějaký jako vztah k tomu filmu, protože se tady natáčely taky jako vlastně školní filmy, takové jakoby výukové filmy. Dneska máte YouTube, dneska máte všechny tyhle ty technologie, ale dřív nic takového nebylo. Fungovalo pouze a jen kino, nebyla ani televize. Takže když se děti chtěli naučit třeba něco o nějakých chemických pokusech, fyzikálních pokusech, nebo třeba jenom prostá věc, jak rozkvétá se třeba, jak se rozvíjí květ nějakého, třeba nějaké květiny, tak to všechno ti zlínští filmáři pro ně natočili a pak jim to promítali ve školách. Tady existovala taková jakoby půjčovna těch filmů. Oni už tehdy byli velmi pokrokoví. A ty filmy, které natáčeli, tak byly vlastně velmi kvalitní a získávali ceny i na věhlasných festivalech, jako byl Benátský festival.
1: Markéto, a jak jsi se z vnučky slavného režiséra stala ředitelkou Zlínského filmového festivalu? Byla to nějaká jako přímá cesta, nebo prostě už jsi se točila kolem toho filmu, tak asi tě to k tomu lákalo i dál?
2: Já si myslím, že to byla úplná náhoda, protože jak jsem říkala, nikdy jsem u filmu pracovat nechtěla. Nicméně já jsem tehdy v 90. letech jsem jako absolventka střední pedagogické školy měla jako zcela naivní představu, že budu studovat historii a archeologii a německý jazyk a tehdy prostě byl obrovský boom, všichni chtěli jít na vysokou školu a já jsem se tam tehdy nedostala, a tak jsem to zkusila za rok. No a v tom mezičase, v tom roce, kdy jsem vlastně tak jako neměla do čeho píchnout, tak mi můj táta řekl, hele, pojď pracovat tady do rádia, protože tehdy vznikaly komerční stanice rádia a já jsem říkala, dobře, tak já tam půjdu, ten rok přečkám a potom nějakým způsobem zase začnu studovat. No a to rádio pořád nějak nebylo, pořád něco jako se tam nedařilo, tak říkal, tak je tady festival, tak zkus jít na ten festival. Takže já jsem začala pracovat na festivalu opravdu, jak se říká, takový čurda, jako opravdu jako děvče, které běhá děvče pro všechno. A protože jsem jako uměla německy díky tomu dědovi, tak jsem se potom starala i o zahraniční hosty z Německa, kteří jsem začala jezdit v těch 90. letech. No a od té doby vlastně někdy od těch 18 let jsem pořád byla přítomná na tom festivalu. I když jsem se dostala na vysokou školu, kterou jsem potom absolvovala, tak vlastně mé první kroky i hned po skončení toho studia vedly prostě na festival, kde jsem pracovala nejprve na produkci, pak jsem pracovala v programovém oddělení.
1: Produkce to znamená, že se člověk jako stará o ty hosty?
2: Stará se o různé aktivity a o různé akce vlastně toho festivalu. Nebylo to o hostech úplně takových, ale byla to produkce různých jako eventů a vlastně jako zajišťování chodu toho festivalu, protože to byla už i tehdy docela velká akce. No a odtamtud opravdu už to byl krůček do programového oddělení, Nejprve pod vedením Pavla Melonka a potom pod vedením Petra Kolihy, což je dnešní ředitel ČTDčka, který vlastně společně mi dělal šéfa 10 let, tak jsem se od něj spoustu věcí naučila. On potom přišel založit Dčko, ten dětský kanál úspěšný. No a já jsem se stala nakonec tou ředitelkou po něm, no, tak to nějak přišlo. Takže určitě nežiju na obláčku, že bych do toho ředitelského postu spadla z nebe. Já jsem si opravdu vyzkoušela všechny ty věci, které byly, což si myslím, že je důležité a bylo to určitě jako výhodou pro mě.
1: Byla jsi se podívat třeba i do ateliérů v Hollywoodu a jak to funguje někde v zahraničí, kde se točí a jsou různé festivaly?
2: V Hollywoodu jsem nebyla, ale byla jsem třeba v Kanadě ve velkých filmových studiích se podívat. Nejsem filmař jako takový, já jsem opravdu dramaturg, který se zabývá výběrem filmů, vlastně sledujeme produkci opravdu z celého světa. Máme filmy z Egypta, máme filmy z Indie, máme filmy z Japonska, z Jižní Koreje. Takže tohle to je moje práce, já nejsem úplně jako člověk, který by byl přímo zapojen v tom produkčním procesu vzniku filmu, to ne.
1: Na tento festival 66. si vybírala filmy, tak by mě zajímalo, co jsou takový tvoji favoriti a jaké typy filmů vlastně tady vůbec jsou?
2: Tak máme různé filmy pro děti, pro mládež a já určitě můžu prozradit, že třeba mým typem pro všechny kluky a holky může být třeba nový český film, který se jmenuje Máma a táta jsou boží. Určitě mým typem může být Tajemství křišťálové planety, což je krásný animovaný film, který také půjde do distribuce a který můžou kluci a holky vidět v kinech. No a pak je to spousta filmů, které tady ve Zlíně jsou jenom v rámci festivalu a nikdy potom už nejsou k vidění, takže pokud je kluci a holky neuvidí teď v průběhu festivalu, tak už potom málo kdy, ale mám radost, že máme spoustu krásných animovaných filmů, krátkých, na které děcka chodí fakt jako v hojné množství, tak některé z těch filmů taky budou k vidění třeba v kinech nebo na televizních obrazovkách, protože máme krásnou soutěž právě s Dčkem, kdy můžou kluci a holky hlasovat pro nejoblíbenější film. Možná je ještě v tuto chvíli, prosím vás, určitě se podívejte na webové stránky Dčka a tam se může hlasovat o divácký, o cenu diváka ČTD za festivalové filmy. Tak když se budete chtít teď podívat, tak ještě pořád můžete hlasovat, myslím si, že tak možná do dnešní půlnoci.
1: A co můžou holky a kluci vyhrát?
2: No, nevím, jestli holky a kluci něco můžou vyhrát. To jako není to úplně o tom, že by něco vyhráli, ale výhrou je to, že oni zvolí ten film, který se jim nejvíc líbí a Česká televize ho potom koupí do vysílání. Takže vyhrajou to, že ten film z jakéhokoliv místa na světě se objeví na obrazovkách České televize a to je super.
1: Říká Markéta Pášmová, kterou každou chvíli tady někdo zdraví, podává si s ní ruku, protože jí znají opravdu všichni, kdo přijedou na Zlínský filmový festival. Teď jsme v těch ateliérech. V jedné z těch budov, je tady více budov a co se v nich děje?
2: Je tady více budov, teď jsme v budově toho hlavního velkého ateliéru. Je tady také budova filmových laboratoří a to je právě ta budova, ve které se vlastně zpracovávají filmy. To znamená, já myslím, že dnešní kluci a holky už neví, jak vypadá filmový pás, ale dneska zase filmaři se vrací k tomu, že začínají natáčet na ten filmový materiál a i když natáčí třeba na video nebo na všechny ty elektronické věci, tak si potom ten film, který natočili, nechají přepsat opravdu do toho na ten filmový pás, protože to je taková jako zajímavost. Filmový pás je věc, která tady je už více než 100 let a pořád drží a pořád trvá. To, jestli tady bude nějaký digitální zápis za 100 let, nikdo z nás neví, protože jsou to jenom jedničky a nuly. Takže to je taková pojistka a jistota. A myslím si, že když se o ten film budou hezky starat, což dělají třeba v Národním filmovém archivu, tak tady vydrží dalších 100 let.
1: Říká Markéta Pášmová, my si pustíme písničku a potom asi budeme dál povídat o dění ve zlínských ateliérech Zlínského filmového festivalu.

0: Posloucháte speciální vysílání Rádia Junior ze Zlínského filmového festivalu. Všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková a mám tady i úžasného herce Pavla Nového. Krásný podvečer.
1: Dobrý večer, mějte se hezky, usmívejte se a my vás snažíme trošku pobavit.
0: Pobavíme vás i zážitkami Pavla Nového z filmu, který se jmenuje S tebou mě baví svět. Tento film znají opravdu, si myslím, plně všichni v Česku, protože i vyhrál cenu za nejlepší komedii, která se kdy natočila.
1: Tak nejlepší komedie století za minulé století tedy.
0: Ano. A mě by zajímalo, které zážitky z tohoto filmu, na které zážitky nejradši vzpomínáte?
1: To budu stručný, na všechny.
0: A kdybychom některé z nich vyjmenovali, protože vy jste tam byli jako tři tatínci, kteří vědou na expedici Apalucha, chtěli jet sami, ale manželky jsou naštvané, protože...
1: Rádi si odpočinou, takže si udělají svůj život a dali nám sebou děti. Pane Bože, jede i Mates.
0: Přesně tak, i malej Matýsek, který mu byly asi 2 roky nebo rok a brali jste ho sebou, byli jste vlastně taková výprava, jestli si to dobře pamatuju, tak vy jste měl jedno dítě.
1: Já měl Pepína.
0: Přesně tak, Pepína, potom další měl 2 děti.
1: No, měl 2 děti, no.
0: A to byl Julius Satinský, anebo...
1: Satinský měl 3 děti. Jak je to báječné, když chlap má kupu dětí.
0: A kdo měl 2 děti?
1: Vašek. Postránecký.
0: No a vím, že jste se tam i hádali, že jste říkali, že to je jakoby nespravedlivý, že se děti budou dělit 3, protože vy jste měl jenom 1, a tam další měl 2 a třetí měl 3, takže jste si ty děti pěkně rozdělili, abyste měli je po 2.
1: To byla jenom taková hra. Pardon.
0: A byli jste taková partička, že jste vlastně jakoby vyjížděli z Prahy a jeli jste do Beskyd, nebo kde se vlastně natáčeli ty záběry, protože jste jeli vlastně do zimní krajiny, krásně zasněžené, na hory, kde jste si užívali takovýto speciální expediční pobyt.
1: To byla expedice Edixep, v obráceně jsou to Beskydy, ale točilo se to v Krkonoších, protože ty jsou blíže v Praze, aby to nebylo tak drahý ten film tím dojížděním, protože samozřejmě jsme mezi tím měli svá představení, takže vlastně ta kontinuita toho natáčení byla velmi komplikovaná, neboť se to muselo tomu přizpůsobit a vlastně i ty holky naše, ty 3, tak to taky tak měli, takže obdivuju Balcera, který to musel dát celý dohromady, protože to byl asi krkolomný úkol.
0: Taky by mě zajímalo, když jste odjeli na ty hory a měli jste tam ty děti, tak jestli tam ty děti byly sami, anebo tam všechny děti měly ještě svoje maminky, které se o ně staraly při tom natáčení?
1: Tak vlastně takový zákon, nepsaný nebo psaný, je, že musí být někdo, kdo o to konkrétní dítě se stará. A to nemůže být nikdo jiný, musí to být někdo z rodiny. Takže s Pepínem tam byla babička, ta tam uštrikovala fůru věcí a přečetla plno knížek, protože nám ho takhle půjčila beze zbytku. A vlastně ty děti žili spíš s námi, než se svýma rodičema, neboť je to víc bavilo s náma. Rodiče znali, že z domova. No, tak, no a musím říct, že vlastně s těma klukama se téměř pravidelně občas scházíme. Jana Šulcová už nám umřela, takže to bohužel, ale my se občas vidíme, tak vím, že třeba Bertík je, jak bych to řekl, manažer nějaký elektronický firmě. No, Matýsek například je šofér, se živí jako šofér, je vyučený člověče, to už nevím čím, ale je to šikovný kluk, hezky nám vyrost a Vašík, ten, co si skříp pimpulu, tak ten je úředník buď pojišťovny nebo pošty v Plzni, Dášenkou jsme se od té doby neviděli.
0: A to je ta s těma bačkůrkama, jak řekla potom. A maminka mi vždycky dává bačkůrky, nebo co dává?
1: Maminka, když mě sprchuje, tak mi sundává bačkůrky. No a Dášenka má bačkůrky, to má smůlu, v čem bude lyžovat. No, tak to jsme se ještě vlastně, ale to je, vím, že to je zdravotní sestra. To už od té doby měla, protože kdo bude moje sestřička? Já, je to přece můj tatínek.
0: No tak se to vlastně to byl takový prorocký film, protože z ní se potom stala taky zdravotní sestřička.
1: Každý má nějaký úkol v životě a my, jak ty děcka, tak my je vlastně plníme podle toho, jak to přišlo.
0: Když jste natáčeli a třeba to natáčení skončilo, byly tam potom i takové ty momenty, kdy jste se všichni jako sešli a třeba se hromadně zpívalo?
1: No musím vám říct, že moc takového času nebylo, protože děti bydleli v Dolním dvoře, tam byl takovej, byla tam i kuchyně, no hotýlek vlastně, tam bydleli děti a my jsme bydleli v Cedronu, to je kus dole, a tak to bylo takový, jakože děti přijeli vždycky nahoru zvlášť a my taky, ale jednou jsme udělali takzvaný dětský den. Ty kluci v tom hotýlku, kde bydleli děti, udělali buchtičky ze šodol. Všichni jsme se přejedli. A pak to pokračovalo tím dětským dnem. Pak šli děti spát. Byla z toho taková party. Pak nás už vyhnali z té jídelny, takže to pokračovalo jako hajzl party. A pak jsme už jako byli skoro na odchodu do postele, tak tě to se prohlnulo volně do pyžam party.
0: Říká Pavel Nový, který je také na oslavách 90. let zlínských filmových ateliérů v rámci Zlínského filmového festivalu. Pavle, mě by zajímalo, jestli jste někdy tady i v těchto ateliérech točil a co to bylo?
1: Člověče, už moc nevím, co to bylo, ale vím, že jsem tady točil dvakrát. Dokonce jsem tady ještě zastihl paní Hermínu Tyrlovou. Byl jsem se podívat, jak dělá nějakou pohádku, jak ta animace probíhá, což mě velmi zajímalo. A zjistil jsem, že to je neuvěřitelná piplačka. A že ty lidi, kteří to dělají, musí mít fantastickou trpělivost. Já bych teda neměl, ale oni dělají, tady se dělali večerníčky, teď tady běžej, protože Zlínský festival jako takovej a tady ty ateliéry podporujou studenty, takže tady teďka běžej studentský filmy. No, tak je to tady, furt to naštěstí žije a pořád to funguje jako ateliéry. Dokonce to má svůj solární zdroj energie, takže tady vždycky to mělo svůj zdroj energie, protože spotřeba v ateliérech je vždycky velká. No, tak to docela funguje i na moderní bázi, no, tak je to dobře.
0: Ten ateliér má vlastně nahradit třeba nějaké prostředí, že jo? Že vlastně, co se všechno, jaká kouzla se v tom ateliéru můžou dělat? Tam se může třeba, že tam je třeba nějaký dům, nebo co se vlastně v tom ateliéru dá představit nebo udělat, aby se nemuselo točit někde venku?
1: To nevím, jak to zprostředkovat v rádiu, protože tady jsou ukázky různých dekorací a takových těch dekorací a probíhá tady takový průřez tou tvorbou animovaných filmů. Vím, že tady současný vlastně takový člověk, který to tady provozuje a udržuje v tom provozu, tak ten s ním, já jsem nadaboval jeho film, kde jsem hrál takového správce, protivného dětka, a teď marně vzpomínám, jak se to jmenovalo. Ale tady funguje jistý Rakušan německého jména a jmenuje se Alzheimer.
0: No, měl jste někdy šanci podívat se třeba i do hollywoodských ateliérů nebo do nějakých velkých ateliérů ještě někde jinde?
1: Velké ateliéry jsou na Barrandově, docela velký, musím říct, i ty starý, tak tam jsou i takzvané nové haly, kde vždycky byly velikánské ateliéry a do dneška se používají a využívají. Ale v Americe jsem nikdy nebyl. Nejdál jsem byl v Torontu na festivalu filmovým, kde jsem viděl, jak se to dělá na západě a leco jsem tam viděl. A bydlel jsem v hotelu, který byl kousek od původní haly Toronto Maple Leafs, takže jsem byl na tom správném místě. Oni už hrajou v jiný hale, v takovém centru dole jako na jihu a to je takový moderní centrum, kde tam je velikánská hala, která je více účelová, jako my máme O2 halu, tak tam taky je taková, asi máme podle toho nějakého vzoru a tak to funguje asi všude. No.
0: To Toronto Maple Leafs, to jsou nějací sportovci?
1: Máte velkou mezeru. To je jeden z nejslavnějších hokejových klubů na světě.
0: Říká sporták Pavel Nový, který vedle herectví má velice rád i sport a sportovní aktivity. Já vám moc děkuji za to, že jste byl dalším hostem živého vysílání Rádia Junior. Pracujete třeba teď na nějakém filmu, který budeme moc brzy vidět?
1: Ne.
0: Tak to byla krátká odpověď, ale jsme rádi, ale protože už budeme muset skončit za minutku.
1: Po letech mě vzali do ulice, takže trápím studenty a vlastně i sebe, protože říkám věty, o kterých nevím, co říkám.
0: A jak se jmenuje vaše role v ulici?
1: No, Kalina. Mojmír Kalina.
0: Říká Pavel Nový, který je tím pádem zároveň i učitelem, jestli jsem to správně pochopila, protože já se teda na ulici nekoukám, ale po dnešku se rozhodně mrknu.
1: No to se bude vysílat až na podzim. Ty díly, co se točí teďka. Tak se mějte hezky, pozdravujte všecky a páček sledáček.
0: A loučí se i moderátorka Klára Nováková z 66. Zlínského filmového festivalu. Ahoj!
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Když se v Brně zeptáte, kam si zajít pro čerstvou zeleninu nebo ovoce, pošlou vás zaručeně na Zelňák, neboli Zelný trh. Sedmiletá Johanka a o rok mladší Filip sem chodí pomáhat tátovi a babičce. A přitom vyšetřují různé zapeklité případy. Chcete vědět, kdo kradl u krámku zelináře Josky Ertepleho? Tak si poslechněte první díl seriálu Detektivové ze Zelňáku, který se jmenuje Zelí

Dobrý večer, milá děcka. Znáte to trošku v Brně? Co? Vy jste tam nikdy nebyli? No tak to musíte napravit. Uvidíte, že se vám tam bude líbit. Vyšlápnete si na Petrov, na Špilas, podíváte se na brněnského draka nebo mamuta v Antroposu. Ale kdybyste se mě zeptali, co si v Brně nesmíte nechat ujít, poslal bych vás asi na Zelňák, teda na Zelný ring. Tam se odedávna pořádají trhy, kam lidi nechodí jenom nakoupit, ale i něco zažít. Tam je podle mě srdce Brna. Mezi trhovci na Zelňáku sedává i Bábi Svobodová, která prodává ovoce a zeleninu z vlastní zahrady. O víkendech ji doprovází její 6letý vnuk Filip. Hnedka vedle prodává svou keramiku pan Hrabal. Tomu pro změnu pomáhá 7letá dcera Johanka. Obě děcka trhy na Zelňáku milují a nikdy se na nich nenudí. Však už na nich zažili dobrodružství vpravdě detektivní. Jako tehdá, když Joska Erteple vyděšeně vykřikl hromovým hlasem. Pomoc, pomoc, loupiš, krádež, přepadení. Halekal tak mocně, až vyplašil všecky holuby, co se vyhřívali na okolních střechách. Počkejte, Erteple, to je ale zvláštní jméno, že? Jak k němu Joska přišel? Někteří Brňáci totiž mají vlastní, skoro tajnou řeč. Říká se jí hantec. V tomhle hantecu Erteple znamená brambora. A protože Joska prodává hlavně brambory a zelí, dostal jméno Erteple. Tak tedy Joska Erteple křičel, jako by ho na nože brali. Hnedka se k němu seběhl houf lidí a co se jako stalo? Co si stalo? Naprostá tragédie, pohroma a katastrofa. Tady se měl bednu s hlávkama svýho nejchutnějšího zelí. Voňavočky, sladhočky, křupavočky. Zaúpěl Erteple a odmlčel se, aby se mohl vysmrkat do obřího kostkovaného kapesníku. A to zelí je fuč, někdo ho ukradl. Dodal pak, aby nenechal nikoho na pochybách. V houfu kolem Joskova stánku byli i Filip s Johankou. Jen si vyměnili pohledy a měli jasno. Tohle se musí vypátrat. Ertepleho zelí bylo pro všechny na Zelňáku pojem a kdo ho ukradl, ten zaslouží potrestat. Jenže kde začít? Malí detektivové se rozhlíželi a hledali, čeho by se mohli chytit. Správný vyšetřovatel napřed pořádně prozkoumá místo činu, navrhla Johanka a Filip souhlasil. U stánku Josky Ertepleho byl frmol. I když neměl ukradené zelí, pořád měl hromadu skvostných brambor. A po těch byla vždycky schánka. Johanka s Filipem se nenápadně ochomítali kolem a hledali nějaké stopy. Jenže nikde nic. To nikam nevede, tady nic není, vzdychla si Johanka. Také Filip vypadal sklesle. Pak se ale rozzářil jak měsíček na hnoji. Něco ho napadlo. K čemu je zelí? Johanka nechápala. Jak k čemu? K jezení. Filip souhlasně pokýval hlavou. A kdo by potřeboval tolik hlávek zelí? Johanka krčila čelo, ale nevěděla. No přece hospoda nebo restaurace, vynesl Filip svůj trumf. Nejblíž k Joskovu stánku byla na Zelňáku restaurace Špalíček. Byl ale čas oběda a v hospodě byl takový fofr, že se do něho Filip s Johankou úplně zamotali. Hlava jim šla kolem a nohy je vedly bůh ví kam. Na chvilku skončili i v kuchyni, odkud je ale hned vyhnal banděratý kuchař ve vysoké bílé čepici. Ani nevěděli, jak se ocitli zas venku. Rozhledli se kolem sebe a zjistili, že jsou v nějaké tmavé uličce.
Museli nás vystrčit zadním vchodem, pokrčil rameny Filip. Johanka se v přítmí uličky rozkoukala rychleji a ukázala na vlhkou dlažbu. Podívej, tu je cosi zvláštního. Měla pravdu. Na zemi se válely světlé kousky něčeho, co z dálky připomínalo pomačkané kusy papíru. A ty kousky neležely na jednom místě, pokračovaly a tvořily cestičku do neznáma. Filip opatrně vzal jeden kousek do dlaně, prohlédl si ho a přičichl si k němu. To je zelí. Čerstvé zelí a krásně voní. To musí být to erteplovo, určitě. Zelná cestička vedla úzkou uličkou a končila u nenápadných dveří, nad nimiž neonově svítil nápis Bowlingová herna. Johanka zkusila dveře, byly odemčené. Schody vedly dolů a Filip s Johankou pomalu vyrazili vpřed. Cestu jim osvětlovaly lehce vrnící zářivky. Na posledním schůdku ale Filip škobrtl a s pořádným žuknutím dopadl na ošlapaný koberec. Kurňa, zaklel Filip. S lehkým vrznutím se otevřely dveře do herny a v nich stál kluk jen o málo starší, než byli oni dva. Co se tu producírujete? Tady děcka nemají co dělat, vyfičte. Někdo ukrad erteplovi zelí a stopy nás zavedli až sem, řekla pevně Johanka. Jen se mrknem, aby jsme měli jistotu, dodal Filip. To se ale klukovi ani zamák nelíbilo. Nic takovýho, palte odsaď. Filip s Johankou se ale jen tak nedali. Zdálo se jim podezřelé, jak se je cizí kluk snaží dostat pryč. Tak použili lest. Co je to tamhle? Ukázala Johanka někam nahoru. Kluk se otočil a detektivové frnk už byli uvnitř. Tam uviděli, jak se kolem jedné bowlingové dráhy povalují hlávky zelí z vidloubaných

0: bowlingové koule, tak jsem koulel zelím. Přiznal už docela tichým hláskem.
1: Cože? Ty zházel zelí po kuželkách, seš ty vůbec normální?
0: Ze stínu vyšel klukův táta a vypadal jak nasupená lokomotiva. Všechno se rychle vysvětlilo. Protože se Mirek špatně učil, zakázal mu táta hrát bowling ve své herně. Všechny koule mu zamkl do skříně. Proto Mirek ukradl zelí, aby měl čím koulet. A jak byl nedočkavý, už po cestě vylupoval díry na prsty. A ty kousíčky zelí dovedli Johanku s Filipem až k pachateli. Majitel herny musel s omluvou a penězi za Joskou Erteplem, aby mu zaplatil škodu. Vypadá to, že Mirek si bowling ještě dlouho nezahraje. Ale naši detektivové Johanka s Filipem si připsali první úspěšně vyřešený případ. To je pro dnešek všecko. Dobrou noc a krásné sny.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Máte rádi Pinokia? Tak si teď určitě poslechněte následující příběh o dlouhém nosu, dobrém srdci, překonávání překážek a o touze se nevzdat. Pohádku Tio Pinokio na motivy Karla Collodiho napsal Matěj Samec. Režie Bela Šinková, hrají Miloslav Kénik, Pavla Beretov, Radek Holub, Václav Neužil. Natočeno v roce 2023.
3: Milé děti, na začátek, proč prosím vás milé?
4: Děti jsou samozřejmě vždycky milé.
3: Neříkejte, nebývají náhodou poněkud rozívené, steklé, oprsklé, rozmazlené? Tuhle jsem byl v restauraci a děti tam pištěly, ječery, vřískaly a bylo mi to vyloženě nemilé.
5: Podívejte se, když někoho oslovíte milý, tak máte vyšší pravděpodobnost, že pak vážně milý bude.
4: Mně jsou děti milé, i když například zlobí.
3: No tak to se teda neshodneme, a hned takhle na začátku.
5: No tak jestli myslíte, tak já klidně můžu říkat jenom děti.
3: Děti. Na začátku byl kus dřeva. Obyčejné poleno.
5: A proč vlastně říkáte to děti? Co pak tu pohádku vyprávíme jenom dětem?
4: Pohádky jsou hlavně pro děti. Dospělí je poslouchají tak na půl ucha, vždycky přemýšlí ještě o něčem jiném.
3: To nevím, to si teda nemyslím. Mě třeba pohádky vždycky úplně pohltí.
5: Jo, a co mám teda podle vás říct? Děti a dospělí, jo? No, tak.
3: Děti a dospělí. Na začátku bylo obyčejné poleno. Takové, co se v zimě přikládá do kamen.
5: Děti a dospělí, to řekněte rovnou lidi, ne?
3: Lidi. Na začátku bylo poleno, to zní strašně. To si budou myslet, že si z něj dělám legraci.
4: Počkejte, víte co? Já bych to nechala bez úvodu.
3: Přesně.
5: No a kde chcete začít? Jako od prostředka?
4: Přesně tak. My jsme přítomní ústřednímu zázraku. A začínáte vy.
3: Já.
4: Vy. Představte si, že jste velmi starý a nekonečně opuštěný pán, nemáte nikoho a nic. Polámaná židle, chatrná postel, stůl na rozpadnutí, to je všechen váš majetek. Je vám zima a smutno. Tudíž jste se uchýlil do své řezbářské dílny, abyste se zahřál prací. V jedné ruce držíte dláto a v té druhé už napůl hotového dřevěného panáčka.
3: A proč? Ne?
5: Pro slepičí kvoč.
4: Prosím vás, chovejte se láskyplně, jinak to opravdu nikdy nezačne. Pokračuju. Dostal jste nápad, že si vyrobíte kamaráda. Koukáte, jak se vám kus dřeva mění před očima. Jak dostává tvar a zaplavuje vás radost. Co? No,
5: jo.
4: Takhle nějak by naše pohádka mohla začít,
5: jo,
4: ne? Máte to?
3: Takže
4: no?
3: Začíná.
5: Prosím vás, ale začněte už.
6: Když mám já svý dláto v ruce, za chvíli je spoleno. Postavička dřevěná, dokonalé konstituce.
3: A to ne tohle. Začněte si sám, když jsem vám prosmích.
5: Já jsem se nesmál.
3: Tak jsem to byl já.
5: Nebyla jste to náhodou vy?
4: Já ne. Já jsem se dojala, jak to hezky zpíval.
3: Chceme vyprávět pohádku o tom, že se nemá lhát a rovnou tady lžete.
4: Tak asi se vám už směje někdo z těch lidí, co nás poslouchají třeba.
3: Ne? Víte co, vy dva. Bude nejlepší, když mi do toho nebudete mluvit.
6: Když mám já si dláto v ruce, dávám dřevu tvar i krásu, jsem pán prostoru i času. Chudý a přesto král slunce.
7: Jo, tatínku, tady něco smrdí.
6: Ty mluvíš?
7: Co pak to tady tak smrdí?
6: No páni, ty jo, já žasnu. Vyřezal jsem natolik dokonalý tvar úst, že skutečně vydává zvuk. A sám od sebe.
7: Možná to bude to? Sebechvála, tatínku. Nechtěl byste mi trochu obrousit ten nosánek?
6: Co to říkáš, jaké tatínku?
7: A nemohl byste mi, tatínku, dodělat druhé očíčko, abych na vás líp viděl?
6: Až mi řekneš, jak to, že mluvíš.
7: Chtěl jste vyprávět pohádku, ale nevěděl jste o čem, tak vám s tím, tatínku, chci pomoct.
6: Já vím moc dobře, o čem ta pohádka má být.
7: A o čem?
6: Že se nemá lhát.
7: Lhát? Co to je?
6: Představ si to takhle. Řekneš někomu, mám lidský nos. V tu chvíli se na tebe ten někdo pozorně podívá a jasně vidí, že tvůj nos lidský není. Je dřevěný, má odlišný tvar a hlavně je delší. V očích toho, komu si tvrdil, že ho máš lidský, je najednou tvůj nos ještě delší a dřevěnější, než kdyby si neřekl nic. Ten rozdíl mezi tím, jak si o svém nose mluvil a jaký ve skutečnosti je, to je ta lež.
7: To je trochu moc hloubavé, tatínku. Takovou pohádku bych asi ani nedoposlouchal.
6: Prosím tě, a proč?
7: To není pohádka, ale kázání.
6: Ty jsi najednou nějak chytrý.
7: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden tatínek a ten se domníval, že všemu na světě výborně rozumí. Jeho pýcha byla tak obrovitá, že umlčel své přátele, kteří mu chtěli pomoct. Naštěstí to byl jeho bystrý synáček, který se jmenoval...
6: Co?
7: No musíte mi dát jméno.
6: Tyjo, tak se jmenuji třeba Pinokio. To ti přinese štěstí. A? Znal jsem celou rodinu Pinokiů. Nejbohatší z nich chodil po žebrotě.
7: Žebrotě? Kde to je?
6: To není někde. To je někdy, nebo spíš vždycky, všude.
7: Někdy, někde, nebo spíš? Tudíž, když spím, je to všude. A když jsem zhůru, tak někde. A kde?
6: Ale ne, Pinokio, spíš to je všude, ať spíš nebo nespíš.
7: Aha.
6: Jeden má málo peněz a někdy mívá i hlad.
7: Aha, a ten jeden jste vy, vidíte, tatínku. Poslouchejte, Pinokio přispěchal svému tatínkovi na pomoc. Měl překrásný hlásek, zpíval a zpíval, až se celá žebrota i nebe nad ní proměnili v jeden nádherný sladký tón. A všichni stichli a naslouchali, posléze také tančili v choreografiích tak úchvatných, že se všechny hvězdy rozněžnily a začaly barevně blikat. To bylo radosti, o, škoda, že tatínek umřel a nemohl si tu nádheru vychutnat.
6: Teda, Pinokio, to není moc dobrá pohádka.
7: Jak to, že ne?
6: Dobro a zlo nejsou ve správném poměru.
7: Poměru?
6: Nevíš, co je poměr?
7: Bohužel, ale neskutečně mě to zajímá.
6: A když se řekne dobro a zlo, tomu rozumíš?
7: Ano, ano.
6: A jaký je tedy mezi nimi rozdíl?
7: No, docela malý.
6: Malý?
7: Jo, jako knoflíček, jako lidský nosíček.
6: Ach jo, Pinokio, ty nevíš vážně vůbec nic. Co takhle, kdybych tě poslal do školy? Třeba by pak s tou pohádkou budeš umět pomoct.
7: To by bylo žůžo.
6: Vážně bys chtěl? Dětem se tam většinou moc nechce. No tak běž.
7: Ale tatínku, nebudou se mi ve škole smát kvůli tomu nelidskému nosu?
6: Víš co? Dám ti takovouhle pěknou čepičku s rolničkou, co říkáš? No, jo? Sluší ti. A tvůj nosík nevypadá zdaleka tak velký, když ji máš na hlavě.
7: To je paráda, děkuju, tatínku. Už se nemůžu dočkat, až vám s tou pohádkou pomůžu.
3: A tak se stalo, že šel malý Pinokio do školy, aby získal potřebné vzdělání. Protože i když oplýval líbezným a sametovým hláskem, znal toho tak málo, že byl ve skutečnosti pořád ještě poleno.
4: A to je taky důvod, proč se to celé zamotalo.
5: Cestou do školy potkal mluvícího cvrčka.
4: A taky bílu modrovlásku. Ta byla tak nádherná, že ji potkal první. Její dobrota prozářila celou krajinu a úsměv její růžolící tváře odzbrojil všechny temné síly.
8: Počkat, řeklo se, že vyprávím já.
5: Ne, nic takového se nikdy neříkal. Ty jsi měl vyprávět začátek, pak se to zamotá a to zas budu povídat já.
6: Co chcete motat, to se řeklo. Pinokio půjde do školy a vrátí se moudrý.
9: Vždyť jste mu ani neřekl, kudy se do té školy jde.
5: No, nedal jste mu slabikář, svačinu, nic.
9: No, ještě se nám ztratí a my ztratíme nit. Možná by teď měla přijít bílá modrovláska.
5: A já už jsem...
9: Která dlí sama se svou krásou v tichém útulku, přičemž blankitný třpit jejich vlasů vede Pinokia tou pravou cestou lásky až k jejímu příbytku.
5: Ne. Prosím vás, počkejte s tou bílou, děkuji.
9: No tak.
5: Náš malý panáček si ve slušivé čapce zvesela kráčel za vzděláním. Rolnička na čapce krásně zvonila do rytmu. Jeho spokojenost ovšem netrvala dlouho, neboť se mu u ucha začal ozývat dotěrný zvuk, který neznal. Tak, jako neznal zatím skoro nic. Zněl asi
3: takhle.
10: Curk, curk, curk, curk, curk, curk, curk.
7: Co to je? Kdo mě takhle děsí?
10: To já.
7: Co jsi zač?
10: Jsem mluvící cvrček, ale tam tady kolem už stovky let.
7: Já jsem dřevěný panáček Pinokio a kráčím si tady po žebrotě prvně. Jdu do školy.
10: No ale to musíš tudy, doleva.
7: Já půjdu radši doprava.
10: A proč?
7: Protože se mi nelíbí, když mi někdo říká, co musím. A protože zprava se ozývá smích.
10: No ale ten není ze školy.
7: Ne? A odkud teda?
10: Asi z nějakého cirkusu.
7: Já myslím, že to musí být škola. Kde jinde by se veselilo tolik dětí, prosím tě?
10: Ve škole. Ve škole je naopak ticho, aby se tam děti mohly soustředit.
7: Ha, to je teda hloupost. Máš to v hlavě pěkně popletené. Za stovky let ses nic nenaučil. Očividně si ve škole nikdy nebyl. A cvrkáš páté přes deváté, takže mi urychleně odlítni z cesty.
10: Neodlítnu. Dokud ti neřeknu jednu velkou pravdu.
7: Tak mluv, ale rychle.
5: No, teď nevím, co mám říct. No,
4: jakou pravdu, ale rychle, než vám uteče.
3: Řekněte třeba, že ve škole se dozví, že obloha je modrá.
4: A proč je moře slané?
5: Dobrý, já už vím.
10: Tak poslyš, běda chlapcům, co neposlouchají rady zkušenějších, kteří už svět trochu znají, dřív nebo později, toho budou trpce litovat.
7: No teda, další hloupost. Já dobře vím, že tam, kde je ticho, nic není. A i kdybys měl pravdu, půjdu si tam, kam mě to láká.
10: Ty jsi ale hloupý, Pinokio. Je mi ti líto. A víš co, poletím s tebou. Sám uvidíš, že tam žádná škola není.
7: Když chceš, tak si leď. Ale kuze za mnou. A nechci slyšet žádné cvrkání.
5: Zdá se mi, že zvuky mé školy jsou stále blíž.
6: Milé dámy, milí páni, rostomilé dětičky, leďte sem. A kdo

0: Páni!
1: Vstup na cirkus svět je k mání, jo?
2: No, co jsem říkal, cirkus.
1: K mání, to znamená, že bych ho mohl mít, že jo?
2: Dovnitř nemůžeš, nemáš peníze.
1: Mám.
2: Nemáš, lžeš.
1: Jak to můžeš vědět?
2: Malinko ti povyrostl nos.
1: No dobře, no? Nemám. Půjčil bys mi nějaké cvrčičku. Mohli bychom jít spolu, prosím. Je to světová podívaná.
2: Jde hned první den místo školy do cirkusu, zblázil ses. Ať tě ani nenapadne.

0: Slyšíš, jen polovic, nastala šťastná chvíle.
1: Myslím, že tatínkovi něco slíbil.
0: Dobrý den, pane cirkuse, chtěl bych zaplatit, ale nemám penízky.
2: Nemáš? Tak to máš smůlu, panáčku.
0: Aha, to takhle, že bych vám zaplatil tou smůlou?
2: Platit vstupné smůlou? Takovou hloupost jsem ještě nikdy neslyšel.
0: Nebo bych vám mohl zaspívat.
2: Umíš zpívat? Tak spust, ale rychle. Za chvilku začínáme.
0: Ano.

0: Ó, oh, bravo, bravo, jsem dojatý, ale musím tě zklamat, hlediště je vyprodané, takže se tam nevejdeš.
1: Aha, to je škoda. Tak nashledanou.
0: Počkej ještě, co takhle, kdybych tě pustil přímo na jeviště? Tam by se možná místečko našlo, ale na konci představení zaspíváš písničku o tom, jak je cirkus svět chudý, aby nám lidi dali nějaký šesták navíc.
1: Chudý? Ale vždyť vy vypadáte docela bohatě.
0: Nerozumuj. Dřevěná loutka, která tak krásně zpívá, udělá dojem.
1: Tak dobře, když říkáte.
0: Ne. Výborně, takže se sem podepiš.
2: Ne, Pinokio, nepodepisovat, je to podvod.
0: Co to tady cvrká?
1: Cvrčku, říkám ti, okamžitě přestaň, ne. Nebo se na mou duši dopálím.
2: Varuju tě, jestli to podepíšeš, už tatínka nikdy neuvidíš.
1: Pane cirkuse,
2: nikdy.
1: Já neumím psát, nestačilo by vám zatím moje čestné slovo?
2: Ne.
1: Hned po představení půjdu do školy, tam se naučím psát a vrátím se.
0: Panáčku, to nepůjde, tvůj podpis musí mít hned.
2: Neposlouchej.
0: A když mi dáš svolení, podepíšu to za tebe.
2: Pinokio.
0: A když dovolíš, vezmu do ruky plácačku a toho otravného cvrčka. Rozmáznu. Souhlasíš?
1: Ano. To je výborný nápad.
0: No.
3: A tak ředitel cirkusu jednou rukou podepsal a druhou trefil cvrčka na neštěstí přímo do hlavy, takže ubožák jen vydechl.
4: No počkat, no.
3: Cvrk, cvrk.
4: No počkat, tohle to, jak to,
3: a
4: počkat.
3: A zůstal mrtvý přilepen na panáčkově čepici.
0: Ta čepice, co máš na sobě, je trochu špinavá. Hned ji sundej.
1: Ale ta je od tatínka.
0: Ne, odmluvej.
3: Vzal mu čepici i s rolničkou a hodil ji na zem.
0: A teď upaluj. Maskerky ti namalují smutné oči a trochu tě otřískají, aby bylo i hned vidět, jaký jsi chudáček.
3: Ale no tak dámy v maskerně nebyly tak kruté, že by do panáčka třískali.
4: No tak ne, že by si to nezasloužil. S mluvícím cvrčkem žádné slitování neměl.
3: Ne. Namalovali mu pár slziček a byl. A cirkus svět. Dechberoucí nádhera.
5: Kdo tam nebyl, neumí si představit.
1: Pane cirkusáku, pěkně prosím.
0: Říkej mi vaše excelence.
1: Jo, vaše esence. Tady odsud není vůbec vidět na manéž.
0: Nebrblej a odpluj zpátky do maskerny. Řekni, že jeho excelence vzkazuje, ať ti namalují víc slz.
3: Takže náš panáček nakonec z představení nic moc neviděl?
4: No zhola nic, celou dobu strávil v maskérně.
3: Ne, ale o velký umělecký zážitek se jednalo přesto. Cirkus svět nebyl jenom kouzelná podívaná, ale i úžasná slyšená. Zatímco ho dámy líčily, zvuky, které do maskérny doléhaly, zněly čarokrásně a probouzely Pinokiovu fantazii. Program Cirkusu svět doprovázela překrásná hra symfonického orchestru.
5: Ty smyčce, violy zněly ve svých molových kvintách jako sladký pláč. A ty dechy, trubka vesele skákala po pultounech a zněla jako chichot dětí.
3: A harfa, její struny byly měkké jako voda v průzračném potoce.
5: A loutna, citera, anglický roh, panova píšťala a hobo. Největší dojem na něj udělal fagot. Možná proto, že byl ze stejného dřevěného těsta jako on. Hudba fagotu byla hluboká jako moudrost a připomínala mu tatínkův hlas.
6: A do té náramné světové symfonie se postupně přidávaly povely krotitelů zvířat.
5: Řeflová! Kopita cvičených koní.
0: Vručení strašlivého medvěda.
3: Šustění sukně polikačky nožů.
0: A nyní, dámy a pánové, závěrečné číslo. Zpívající dřevěný panáček.
1: To už jsem na řadě.
0: No co koukáš, šup na scénu.
1: Ale já mám trému, vaše... Teď jsem zapomněl.
0: Na scéně tréma mizí, podepsal smlouvu. Mazej, nebo tě hodím do ohně.

Smíč cestrnu ve věčném.

0: Když Pinokio dospíval, ozval se bouřlivý potlesk.
1: Lidé byli zpěvem toho slzami od hlavy až k patě pomalovaného panáčka natolik pohnuti, že bez váhání zatopili manéž zlaťáky.
2: Dámy si strhávali náhrdelníky i zlaté prsteny.
3: A představení vyvrcholilo závěrečným sborem, který tvořilo samotné obecenstvo.
4: Cirku se světe, milujeme tě, kesmíře tě tisíc let. Svět se slavný cirkus svět, ve zvuku symfonický.
5: Penízečky moje zlaťáčečky, to mám radost. Pojďte ke mně i vy, moje rostomiloučká kolečka, zlaťoučké cenůstky, cetečky moje rozkošňoučké, třpitivoučké, no je, je, je. S každým z vás se pomazlím aspoň hodinu.
6: Pan řídící byl evidentně tak nadšený, že jak si zapomněl poděkovat.
2: Pinokio na něj jen vyjeveně zíral.
5: Tedy, panáčku, povím ti, máš vážně talent. Jak se vlastně jmenuješ? No co tak smutně koukáš? Nemáš jméno? Tak ti nějaké vymyslíme. Co takhle? Nosáč uplakánek.
7: Jmenuju se... To je zvláštní. Jmenuju se Pinokio.
2: Až teď si Pinokio všiml něčeho zvláštního. Jeho nos mu zatímco zpíval poněkud povyrostl.
5: Pinokio! Ty jo, to zní pěkně. Na plakátech by tedy mohlo stát třeba závěrečné číslo pro zpěvující dřevěný panáček Pinokio. Líbí se ti to?
7: Líbí. A co to znamená, že mám talent? Vaše esence?
5: Excelence.
7: Exlesece. To je, když vám při zpívání roste nos? Dá se talentu nějak zbavit?
5: Ovšem, že nedá. A víš proč? Protože nikdo přesně neví, co talent vlastně je. A já jsem talentovaný finanční ředitel. Ředitýlek. No podívej na všechny ty penízky.
7: Možná se o talentu bude něco vědět ve škole. Vlastně to mám namířeno. Děkuju za možnost slyšet váš cirkus.
2: A v tu chvíli to málem dopadlo dobře. Ten mamonář byl natolik blahem bez sebe, že ani neslyšel, jak se s ním Pinokio loučí.
5: Pojďte ke mně, stříbrnáčky, já vám dám pěknou hubičku.
7: Kam jsem to jenom... Vaše sence, neviděl jste někde mou čepičku s rolničkou?
5: No co? No, počkat, panáčku. Tam pak.
7: Už jsem vám říkal do školy, slíbil jsem to tatínkovi.
5: Máš zmalovaný obličej, jenom by se ti tam smáli.
7: Aha, umeju se v potoce, přeju vám hodně štěstí. Snad vám dnešní peníze od lidí pomůžou, abyste nemuseli zavřít.
5: Pomůžou, ale jen nakrátko. Budeme tě potřebovat znovu. Mrzí mě, že chceš odejít. Naštěstí si podepsal smlouvu, která tě zavazuje zůstat. Víš?
7: To neplatí. Neumím ještě číst a ani jsem tu smlouvu nepodepsal vlastní rukou. Takže ještě jednou naschledanou.
5: Počkej, nechtěl bys aspoň tatínkovi přinést pár zlaťáků. Říkal jsi, že je chudý, snad by ho to potěšilo.
7: No to bych chtěl, ale nebudou vám chybět.
5: No ale ne, nebudou. Jen si jich pár nazbírej, jsou tu všude napadané. Například zde ve lví kleci, v lesi tam... Zbírej.
7: Jste laskavý, vaše ecece. Tatínek bude jásat.
5: No a podívej, co moje oči vidí. Zdá se mi, že v té kleci leží i tvoje čepička s rolničkou. Běž si ji vzít. Šup, šupy, šup.
2: A jak tam vlezl, mříž spadla. Nastalo hrobové ticho.
1: Dokud se neprobudil lev, který dal jasně najevo, že svou klec s nikým sdílet nebude.
5: Jejda! Promiň, panáčku, snad tě nesežere, ale co se nadělat? Škola by ti byla k ničemu. Tady se aspoň naučíš, že smlouva je smlouva.
7: Pomoc!
2: Dlužno dodat, že cirkus svět nepoznal bídu nikdy. Ovšem, se zpívajícím panáčkem se jeho obrat násobně zvýšil.
1: Nastala jeho zlatá éra. Dostal svému jménu a procestoval celou Evropu.
2: A Afriku!

0: trochu povyrostl.
1: Po tom nešťastném vystoupení v Buenos Aires už ho měl dlouhý tak, že si musel, aby udržel vzpřímený pohled, přidržovat hlavu oběma rukama.
2: Je... A kudy?
3: Ubohý nosáči, co se dá dělat, vypovídám ti smlouvu.
2: Cože?
3: S takhle dlouhým nosem se za A už nevejdeš do vozu a za B hrozí, že zraníš někoho z diváků.
2: To ale...
3: A mezi námi, co je moc, to je moc, působí to dost nevábně. Ale nic si z toho nedělej. Vyhodil bych tě tak jako tak.
2: Ne.
3: Obecenstvo na to tvoje vyděračské prospěvování přestává slyšet.
2: Ale to...
3: No, to je úděl talentovaných. Vyjdou z mody. Chvíli nahoře a pak do smrti dole. S Bohem.
2: Prosím, vaše excese.
4: A cirkus odjel.
1: A kam jako?
3: Zpátky do Evropy. Kdo ví?
1: No, a náš panáček?
5: A ten zůstal opuštěný v samotném srdci divokýho Buenos Aires.
6: Tatínku. Tatínku. Já chci zpátky za tebou.
1: Chudák. Mně je ho líto.
5: No takhle smutně to prostě skončilo. A to
4: děti. Ať jste nebo nejste milé, z toho pro vás vyplývá. A to i v případě, že jste už vyrostli, několik ponaučení. Nechodit za školu, nedůvěřovat nikomu cizímu, nikdy nelhat, chránit hmyz, především cvrčky.
1: Ne, dost. Takhle to přece nesmí skončit.
5: A co byste si tak představovala, že by se mohlo ještě stát? Zaslouží si snad lepší osud, Filuta?
1: No tak nikdo si nezaslouží takhle trpět. Tak já nevím, něco vymyslete. Já vím. Ať se ten podnikatel vrátí.
5: Dobře, no, když myslíte.
4: Cirkusový vůz už se málem rozjel, když v tom se najednou zastavil. Jeho excelence z něj vystoupila a promluvila.
3: Něco jsi tu zapomněl. Chytej.
4: A pohodil na zem vedle něj jeho čepičku s rolničkou.
6: Děkuju.
1: Slyšeli jste? On mu ještě poděkoval.
4: Což podnikatel neocenil a zase odjel.
1: Teď musí panáčka někdo zachránit.
5: Co vlastně ten cvrček?
7: Myslíte, tuž mohu na čepici, co se válí na zemi?
1: A on je definitivně mrtvý?
7: No tak podle mého soudu je.
1: A kdyby nebyl?
7: Ne.
1: No,
7: ne.
1: No to...
7: A nechci, mě to bolí prostě to furt dělat. Já jsem rád, že to skončilo.
1: Cvrčka.
7: Dobře, ale jenom kvůli vám. Jenom kvůli vám.
8: Pinokio!
2: Cvrčku, ty jsi naživu?
8: No, jasně jsem. Cvrk, mluvím, tedy jsem. Víš, který slavný filozof to pronesl?
2: Nemám tušení, cvrčíčku.
8: No já to říkal, že jsi hloupý. Kdybyste odešel do školy, věděl bys, že mluvím tedy sem, je ironická reakce norského spisovatele Karla Ove Knausgaarda na Descartovo cogito ergo sum, což v překladu znamená, myslím tedy sem.
3: Prosím vás, už dost.
1: Prosím vás, tyhle vaše poučky jsou vážně úplně mimo mísu.
7: Tak musíme ho rychle dovzdělat přece, bez vzdělání se nikdo ze svízelné situace nedostane.
8: Já ti cvrkala, ty jsi dovolil, aby mě ten cirkusák rozmáznul.
2: Cvrčku, já mám ukrutnou žízeň a hlad a musím hned za tatínkem. Víš, kterým směrem to je?
8: No ještě, že vím, je to přesně Tudyma.
2: Tudyma? Vždyť tam je moře.
8: Ne, moře, ale Rio de la Plata. V překladu? Stříbrná řeka. Stříbro v ní už úplně nenajdeš a věř, že to není řeka, ale estuár. A ústí ne do moře, ale do oceánu, konkrétně Atlantického. A za ním pak ještě přes Portugalsko, Španělsko, Francii a Německo pobývá tvůj tatínek. Slušnou čarou je to přesně 11 811,84 kilometrů.
1: Tak to už stačí.
5: Já už ho ani neposlouchám.
2: Ach, cvrčíčku, to, co mi povídáš, je ohromně zajímavé a poučné, ale já jsem tak hladový, že na mou duši omdlím.
1: No, výborně, tak a co teď?
7: Teď omdlel.
3: Tak než abychom čekali, až se probudí, navrhuji podívat se zpátky tam, kde to začalo. Tatínek doma nemá stání a přechází sem a tam z jednoho rohu místnosti do druhého. Synáčku můj, kam ses mi zatoulal? Jak jsem jenom mohl být tak tupý, že jsem tě na tvou první cestu do školy poslal bez doprovodu?
1: Lomíte rukama sugestivně, ale to lidi, co nás poslouchají, nevidí. A panáčkovi to taky k ničemu není.
3: Už vím, co udělám.
0: Vydám se tě hledat, synáčku, seberu se a půjdu. Klidně projdu skrz naskrz a křížem krážem celý svět, dokud tě nenajdu.
5: No, klidně to vezměte rovnou do Argentiny.
1: Buenos Aires je ohromné a rozpálené město plné lepých tanečnic tanga. Když se přiblížil podvečer, otevřela jedna obzvlášť krásná a v tom nejlepším slova smyslu kouzelná tanečnice vlasů modré barvy okenice, aby se osvěžila vánkem, který tou dobou začínal vát. Když vyhledla ven, její pohled padl na Pinokia, bezvládně ležícího v horkém městském prachu a diví nepuklo srdce. Tleskla.
5: Co na mě tak koukáte?
9: Tak když tleskla, měl se objevit zelený papoušek.
5: Jak to mám vědět?
3: Hlavně, že víte, kolik kilometrů je to do Buenos Aires.
1: Tleskla.
4: A objevil se zelený papoušek.
9: No, a dál?
5: Co?
9: No tak teď máte říct, co poroučíte překrásná modrovlasá vílo.
5: To jste neříkala, že to je mluvící zelený papoušek.
9: Víte co, zpěte dál. Tak kráska tedy netleskla, ale jen si tak luskla. A neboť měla čarovnou moc, panáček se v tu ránu objevil na měkkém loži v jejím příbytku.
10: Panáčku, napij se trochu vody.
11: Kde to jsem?
10: V bezpečí. Odpočívej. Setřu ti z obličeje ty slzičky, co na tebe někdo tak nevkusně namaloval.
11: Ty jsi krásná. Jsi víla?
10: To jsem. A ty musíš být dřevěný panáček Pinokio.
11: No, jo.
10: Jak to, že máš nos tak nepřiměřeně dlouhý?
11: Ach, chvíličko, kdybys věděla, jak mě to trápí. Je tak dlouhý, že nemám sílu vstát z postele. A ještě mě kvůli němu vyhodili z cirkusu.
10: Podívejme. Na, vypij tohle. Zmenší se.
11: Je to sladké nebo hořké?
10: Hořké, ale zázračné.
11: Když je to hořké, tak to nechci.
10: Až to vypiješ, dostaneš bonbon.
11: A ten bonbon je kde?
10: Tady.
5: Moment, vy mu nabízíte bonbon?
10: No.
5: A neměli bychom děti spíš poučit, že sladkosti nejsou zdravé? A především, že pokud jim někdo cizí nabízí bonbon, nejspíš z toho kouká nějaká čertovina?
10: Pšt.
11: Dejte mi nejdřív ten bonbon a pak to vypiju.
10: Slibuješ?
11: Slibuju.
10: Tak tady máš. Na?
3: To snad není možné. Ona mu po těch všech lžích pořád ještě věří.
11: Já to nemůžu pít. Překáží mi ten nos.
10: Ale, opravdu ti tolik překáží?
11: Na mou duši, výlečenko, nemůžu si kvůli němu napít.
5: Chcete prvít? Podívejte, jak mu ten nos zase povyrost.
3: Vidím.
10: Tak to ti není pomoci, Pinokio. Bude ti překážet na věky věku.
11: Věku? Ty jo, vílo, krásko, modrou lásku, dejte mi honem tu skleničku.
3: Ještě jí popohání.
10: Tady máš, ale do dna.
5: Te, vy se na toho floutka ještě konejšivě usmíváte, to není moc výchovné.
10: A pí, no vidíš, já myslím, že se zmenšuje.
11: No vážně, děkuju na 100 000krát, to je úleva.
3: Ne na dlouho, holomku.
11: Víličko, jak jsem se sem k vám dostal?
10: Jak jsi se sem dostal? Ležel jsi tamhle na zemi a jak jsem tě viděla, tleskla jsem.
12: Co pochoučíte, překrásná modrovlasá vílo?
9: Tak teď to nebylo na vás, ale dobře, víte co? Přineste Pinokiovi jeho čepičku, než ji někdo ukradne.
11: To je krásný papoušek.
12: Chytej!
11: A ten by určitě v cirkuse svět našel uplatnění.
10: Řekni, Pinokio, jak ses k té práci u cirkusu vlastně dostal?
11: Já chtěl jít do školy, ale přilítl za mnou cvrček a ten mi řekl, ať jdu raději do cirkusu.
5: To snad ne.
11: Proč se smějete?
10: No, směju se tomu, jak lžeš.
11: Ha, jak můžete vědět, že jsem lhal?
10: Lež se, milý chlapče, okamžitě pozná, protože je dvojího druhu. Jeden druh má krátké nohy a druhý dlouhý nos. Vidíš, zase ti trochu povyrostl. Ne, neplakej. Ještě tu zbylo trochu hořkého léku. Napij se zase. Teď, když už víš, čím to, že ti nos roste, už možná ten lék nebudeš potřebovat.
11: Vy jste hodná, vím. Já vás mám tak rád.
10: Já tě mám taky ráda. A jestli to se mnou chceš zůstat, Můžeme tu spolu šťastně žít.
11: Já bych zůstal, ale chudák tatínek.
10: Já jsem pamatovala na všechno. Vzkázala jsem tvému tatínkovi a už je na cestě sem.
3: Poučovat někoho, že nemá lhát a sama si takhle vymýšlet. Toho se dopustí opravdu jenom někdo jako vy.
9: No tak moment, tohle není žádná lež.
10: Tvůj tatínek přijede lodí Pinokio.
11: Opravdu? Jestli mi to vílečko dovolíte, šel bych mu naproti.
10: No jdi, jdi. Ale dávej pozor, abys nezabloudil. Jdi do přístavu Pinokio. Určitě ho potkáš.
5: No to rozhodně není prozíravý, nechat ho bez dozoru. V Buenos Aires?
9: Když on tak hezky prosil.
5: Jak upaluje.
3: Tak moc se těší, až uvidí tatínka. Ach jo, mě to dojímá.
7: Aby ho něco nezajelo.
3: Tatínek na své bárce to cítí úplně stejně. Najednou se mu ale zazdá, že se bárka nějak povážlivě kinklá.
5: Pozor!
10: Co je?
5: Panáček se zastavil.
10: Co? Proč? Kde?
7: Na stole před obchodem jsou vystavená manga, rajčata, melouny, broskve, avokáda, všechno čerstvé a k nakousnutí.
5: Má hlad.
7: Taky vás mohlo napadnout dát mu svačinu sebou.
9: Když já jsem byla tak okouzlená, jak byl roztomilý a jak se těšil na toho tatínka.
3: A už šátrá dřevěnou ručičkou po avokádech.
11: Tohle je jako kámen, ale tohle.
7: Co ještě zkouší, které z nich je pěkně měkoučké?
10: Pinokio, nedělej to, nedělej to, prosím tě, ne!
7: Kdo lže, ten krade. No počkej, počkej.
3: Ale, co pak to moje oči vidí?
11: Dobrý den, pane strážníku. Vaše oči vidí panáčka Pinokia. Zdravím.
3: Chutná ti? Chutná avokádo? A platit za něj bude kdo?
11: To nevím, ale já ne.
3: Ha, mám to snad za tebe zaplatit já?
11: Kdybyste byl tak laskav, pane strážníku, hodně spěchám.
3: Ty jsi drzý. Nevíš, že platí ten, kdo kupuje?
11: Já toho ještě moc nevím. Neměl jsem možnost se všemu naučit.
3: Zatím. Harante, já tě naučím. Půjdeš se mnou.
11: Kam?
3: Na strážnici. Jsi zatčen. Když v tom...
5: Vás ani nenapadne, ho zase zachrání.
3: Když v tom...
10: Zafoukal Buenos Aireský suchý vítr Pampero a Pinokiovi sfoukl z hlavy jeho čepičku s rolničkou.
11: Jejda, pane strážníku, tyjo, můžu si prosím pěkně doběhnout pro tu čepičku?
3: No tak běž, ale mrskni sebou.
10: Panáček sebral čapku, ale místo, aby si ji nasadil na hlavu, stiskl jí mezi zuby a rozeběhl se, co mu jeho dřevěné nohy stačily.
3: K přístavu vstříc tatínkovi.
7: Strážník se rozběhl za ním a to si pište, měl delší nohy.
10: Ale ani zdaleka ne tak mrštné jako panáček.
7: Strhnul se závod.
3: Lidé se nahrnuli k oknům.
7: Na ulicích se tvořily hloučky a všichni...
10: úzkostlivě...
7: sledovali, jak ty zuřivé dostihy dopadnou.
3: Ale nepřišli si na své. Neboť Pinokio i strážník rozvířili po cestě takové sloupy prachu, že v několika minutách nebylo vidět vůbec nic.
7: A nic neviděl ani náš milý panáček, kterému teď asi všichni fandíte, i když kradl, což, jak bych rád zdůraznil, je naprosto nepřípustné.
3: Nevšiml si ani, že už doběhl do přístavu a že chodníček končí. Udělal krok do prázdna
10: a naštěstí?
7: A naštěstí neměl žádné nečekané štěstí a zahučel do vody.
11: Pomoc! Topím se! Utopím se!
10: Samozřejmě, že se netopil. Vždyť byl ze dřeva. A to voda krásně nese. Dřevo je ušlechtilé. Pánové, dám vám otázku.
5: Ano, rychle.
10: Takovou hádanku.
5: No.
10: Jestli pak víte, co je ve vesmíru vzácnější? Diamanty nebo dřevo?
3: Diamanty.
7: Přesně.
10: No dřevo.
3: O to větší ctí bylo vodě našeho panáčka nést. Rio de la Plata se záhy proměnil ve skutečný široširý Atlantik.
11: Ach, tatínku. Tatínku. To jsem.
4: Ať se ovšem ten náš oblíbený Seager podíval kterýmkoliv směrem, všude vůkol jen pařížská moc a vlnky.
10: To mohlo být krásné. Já například moře miluji. Jeho barva připomíná vlasy překrásné víly modrovlásky.
5: No, čeho je moc, to je příliš, což je pravda, kterou jsem tady už říkal. Být sám uprostřed Atlantiku, tak si to představte, to je mimořádně nepříjemné.
4: A tak se náš panáček poučil, že kromě odmlouvání, lží a chození za školu je velmi nepěkné také krást, natož utíkat před strážníky. A modré moře bylo jeho věčným trestem a pohádka skončila.
10: Podívejte! No podívejte, zdá se mi, že k panáčkovi někdo plave.
13: Pinokio! No jo, jsi to ty.
11: Těší mě, Pinokio. A ty? Jsi ryba?
13: Žádná ryba, přece moje excelence. Ty máš zase krátký nosík.
11: To je tím, že už nelžu. Co děláte tady? Na širém moři, vaše sence. Vy se tu koupete?
13: Zastihla nás strašlivá bouře a loď ztroskotala. Všechno zlato, co jsme vydělali, šlo ke dnu. Všechny dřevěné nástroje pomalu rozežírá sůl. A aby toho nebylo málo, naše zvířata i umělce spolkla velryba. Jenom mě nechala.
11: Čím to?
13: Neměla na mě chuť, prý jsem zkažený.
11: Chudáčku, sence, musí vám být smutno.
13: Aspoň si tak nemůžu plavat a přemýšlet víc, než je zdrávo, a všechno si vyčítat.
11: Ale nebuďte smutný, třeba se nakonec napravíte. Velryb je vyhládne a ještě vás ráda spolkne.
13: Nevím, nevím. A co ty, panáčku, jak se sem dostal?
11: Taky nevím, nevím. Jenom, že z toho plyne poučení, že za každé avokádo se musí zaplatit. A nikdo to za vás neudělá. Ani strážník. Jenom mi vrtá hlavou, čemu tedy strážníci jsou.
13: To mi taky vždycky vrtalo hlavou.
11: Chtěl jsem tatínka přivítat v přístavu. On se totiž za mnou vydal do Buenos Aires.
13: Lodí?
11: Teď už je určitě tam.
13: Jen jestli taky nestroskotal. Bouře byla vážně ničivá.
11: V tom případě spolkla velryba i jeho? Co teď?
13: Zkus plavat do Evropy!
11: No dovolte a nechat tatínka na pospas osudu?
13: Proč ne? Hlavní je myslet na sebe.
11: Ne, tatínek se beze mě neobejde.
13: Ale prosím tě, kdo by se neobešel bez kusu dřeva?
11: Nejsem jenom kus dřeva.
13: Ale si! Dá se do tebe dřevomorka a nikdo si na tebe nevzpomene.
11: Tak ať. A jestli chcete vědět, kdo se neobejde bez kusu dřeva, tak se podívejte na sebe. Kdybyste se nemohl držet té desky stolu, dávno jste se utopil.
13: To máš pravdu. Jsem vážně k ničemu. Říkám samé hlouposti. To znamená, že jsem pořád ještě zkažený.
11: A za další, tatínkovi se po mně stýská.
13: A mně se po tobě nestýskalo ani trochu. Co to jsem za člověka?
11: Hlavně jsem tatínkovi slíbil, že mu pomůžu dovyprávět pohádku. Akorát nevím, jestli jsem toho schopen. Do školy jsem nedorazil, takže jsem se nic nenaučil.
13: Kvůli mně, to já ti nedovolil tam jít. Další hanebnost, které jsem se dopustil. Kdyby mi nebránil pud sebezáchovy, tak se tu na mou duši dobrovolně okamžitě utopím. Jsem vážně katastrofální existence.
11: Vaše existence, to si tak neberte. Nemůžete za to jenom vy.
13: Něco ti povím. Sice si kvůli mě zmeškal školu, ale můžu potvrdit, že máš talent. A teď si navíc i zcestovaný a zkušený. Myslím, že šance, že by tatínkovi mohl s pohádkou pomoct, je velká.
11: Myslíte? To je ale úžasné. Ano, s vám, jak vidím, taky neroste, takže to bude pravda. Jenom s tím talentem, to jste mi zamotal hlavu, vůbec tomu nerozumím. Popravdě řečeno, hlava se mi z toho úplně houpe.
13: To asi, že se zvedly vlny.
11: Co se to děje? Vrátila se bouřka? Já se bojím.
13: Myslím, že se vrací velryba.
11: Aha, už ji slyším. To je vaše příležitost. Rychle se napravte, ať na vás dostane chuť.
13: No, ale jak?
11: Mně pomohla víla, když mi dala vypít hořkost. Zkuste cítit hořkost, to by mohlo fungovat.
13: Hořkost, hořkost, ale... Jak?
11: Představte si něco hořkého a budete jí cítit, ale rychle.
13: Cítím hořkost, protože jsem vykořisťoval své zaměstnance. Cítím hořkost, protože jsem měl oči jenom pro zlaťáky, šperky a drahé kamení. Cítím hořkost, protože jsem si nevychutnával život a hleděl jsem jen na to, jak se obohatit. Není nic hořčejšího než samota. Cítím hořkost, cítím nekonečnou, všeobjímající, šílenou hořkost.
11: Je, otvírá pusu. Ta je obrovská.
14: Výborně. A co teď?
3: Teď se nám prakticky všichni krásně sešli.
5: No, škoda, že zrovna v žaludku velryby.
3: Na tohle jsem čekal dvojrole. Sledujte, jak se v dramatickém konfliktu střetnou dva základní principy. Dobro a zlo.
14: Vy, kapitalistická zrůdo, unesl jste mého syna!
3: Křikne tatínek a cirkusák na to...
5: A nebylo by lepší, kdyby se ti dva minuli?
1: Pšt! Pst! Byli jste někdy ve velrybím břiše? Tam nikoho ani nenapadne takhle rvát a hádat se. Vládne tam mír a teploučko. Málo se ví, že velrybí zpěv je nejlíp slyšet přímo v jejím žaludku.

0: rybo? Velrybo, krásný zpěv, ale nedalo by se tady nějak rozsvítit. Ta tma už se nedá vydržet.
1: Tatínku, opravdu jste tady?
0: Jsi to ty, můj drahý Pinokio.
1: Slyšel jsem dobře, můj drahý, takže se na mě nezlobíte.
0: Ne.
1: Odpustil jste mi, ano. Tatínečku můj, kdybyste věděl, co se na mě sesypalo neštěstí, co všechno jsem zkusil.
0: Synáčku, vyprávěj mi o tom, všechno mi to vypověz.
1: Mile, rád, tatínku, ale nepůjdeme ze všeho nejdřív domů.
0: To bohužel není možné, z verlibýho břicha není úniku. Je nám souzeno čekat, než nás verliba natráví.
1: Ach, ne.
0: Je mi to líto, ale máme tři útěchy. Ten nádherný velrybý zpěv, skutečnost, že se před smrtí budeme držet v náručí, a tvoje vyprávění, jež ukojí mou zvědavost.
2: A tak Pinokio spustil. Jeho povídání bylo plné nejrůznějších poznání, pouček, pravd, pranostik, rýmů, dramat a tak podobně, že to dohromady s velrybým zpěvem vytvořilo nádhernou harmonii, až všichni blaženě usnuli.
3: A to pozor, včetně velryby.
2: No, co se jí asi zdálo? Že jí ve snu navštívila krásná bílá modrovláska, která pravila: velkolepá velrybo, nešimrává něco v žaludku? Jestli pak byste náhodou nespolkla něco dřevěného? A v tom si velryba kýchla. Bylo to tak mocné kýchnutí, že celý cirkus svět a taky náš panáček i jeho tatínek vylétli z hlubokého moře na hladinu a pak ještě nad ní vysoko do nebe, tak, že už to hraničilo pomalu s vesmírem, kde, jak už jsem říkala, a na tomhle místě bych to ráda zopakovala, je dřevo nesčetněkrát vzácnější než diamanty.
1: Tatínku, já jsem tak rád, že jsme zase spolu.
4: Synáčku moje, řeč.
1: Kde to jsme?
4: Teď letíme vzduch.
1: Jak se vám letí?
4: Je mi tak lehko.
1: Kam míříme?
4: Tam dopadneme.
1: Což bude kdy a kde?
4: Na tom snad ani příliš nezáleží.
1: A na čem záleží?
4: Možná jak dopadneme.
1: Proč na tom?
4: Protože přesně tak dopadne i naše pohádka.
1: A já slíbil, že vám s ní pomůžu. Jenomže jsem bez nápadu. Kolik máme času, tatínku?
4: Moc ne, ale měl bych nápovědu, Pinokio. Pohádky vždycky skončí dobře.
1: Co znamená dobře?
4: To je trochu oříšek, pro každého trochu něco jiného. Nejlepší je, když je konec otevřený, aby si tam každý mohl dosadit něco vlastního.
1: Každý? Myslíte třeba víla modrovláska? Cvrček? Strážník? I jeho existence?
4: Hlavně všechny milé děti, které nás poslouchají. Jejich rodiče, prostě každý. Poslouchají a jsou napjatí. Trochu se o nás bojí, abychom si nenatloukli, ale zároveň nám věří, že to zvládneme, a doufají, že je překvapíme něčím, co je polechtá v břiše. Pak budou mít chuť o tom ještě po zbytek neděle přemýšlet.
1: Aha, takže je neděle?
4: No jo.
1: Ne, tatínku, spadla mi čepička s rolničkou.
4: To nevadí, někdo ji najde a bude z ní mít radost.
1: Tak opravdu? To je krásné, tak neskutečně krásné, že o tom musím chvíli přemýšlet.
5: No tak, tak co bude s tím pádem? Panáčku!
2: Pinokio, řekni něco. Třeba, že jste dopadli do modrovlásčiných vlasů, že se toužíš proměnit ve skutečného chlapce, abys mohl pojmout modrovlásku, jak se sluší a patří za manželku.
5: No nebo řekni, že jste ve vzduchu prosvištěli kolem Cvrčka a ty se zdivil, že padáte rychleji než on, což Cvrček moudře okomentoval pravdou o tom, že V se rovná G krát T, přičemž G je gravitační konstanta.
2: No tak, Pinokio, tak aspoň něco zaspívej. Třeba svatební písničku.
6: Čemu se směje? No proč nic neříká?
2: To já fakt nevím.
4: Protože chce zůstat ve vzduchu, jako všechny otázky, které ještě má. Aby si každý, kdo chce, mohl vzpomenout, že tam někde visí a není si vůbec ničím jistý. Což je důvod, proč mu všechno připadá tak neskutečně krásné.

0: Pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na rádiu Junior 2. června.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Malá Matilda nemá maminku a cítí se velmi osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšimne pod schody zvláštní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů, zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější. Účinkuje Magdalena Borová, napsala Marka Míková, režie Tereza Verecká, vyrobeno v roce 2019.

0: Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Matilda se konečně dostala ven z toho zvláštního světa, do kterého jí dovedla záhadná škvíra a v němž byla dospělou paní v červených lodičkách. Naštěstí už ale byla zase normální holkou. Vyšla z kostela, v jehož chodbách předtím zabloudila a náhle si uvědomila, že vůbec není mlha. Bylo jasno a svítilo slunce.
1: Miau!
0: Ozvalo se odkudsi. Matilda se zastavila. Selmo, tak tady jsi. Ty jsi to proběhla jinudy. No ty jsi mi dala, ty potvoro. Matilda chňapla po ztracené Fredce své sousedky paní Žíňové a vzala ji rychle do náručí. To se dělá, ty zvíře, mračila se na ní. Fredka si z toho ale vůbec nic nedělala. Dokonce začala slastně vrnět. Matilda se pomalu vracela domů. Před domem se zastavila. Zvonil jí mobil. Než ho vytáhla z kapsy, Fredka se jí vykroutila a utekla. Ale ne daleko. Sedla si před vchodové dveře a poslušně čekala. Haló? No? Zrovna jdu domů. Aha, všichni? Tak jo. To byl táta.

0: filmový režisér. Celý víkend natáčel a zrovna zavolal, že za půl hodiny dorazí domů a s ním i celý štáb. Matilda se rozběhla, aby doma stihla uklidit. Jakmile otevřela vchodové dveře, Fredka se jí prosmíkla mezi nohama a byla za statam. Matilda čekala dole na výtah. V duchu počítala podlaží a představovala si, jak Fredka rychle běží. První, druhé, třetí, čtvrté patro. Slyšela, jak se nahoře otevřely dveře a paní Žíňová selmě činí.
1: Ty tulačko, ty vandráku, nemáš blechy? Tak honem domů.
0: Matilda se usmála a nastoupila do výtahu. Vyjela nahoru, otevřela dveře a opřela se o ně zády. Byla tak unavená a bylo jí zvláštně. Pomalu si zouvala boty, jednu o druhou, a pak je odkopla do rohu. Sesunula se na bobek a chvíli tak byla. Chvíli. A ještě chvíli. Dneska toho měla za sebou až. Pak se zvedla a začala uklízet jako o závod. Měla nádobí a podlahu v kuchyni, luxovala a utírala prach a nakonec postavila na stolek svíčku a zapálila ji. V tu chvíli se otočil v zámku klíč a otevřely se dveře.
1: Ne, ne, já dva dny starý housky prostě jíst nebudu.
0: Rozčilovala se Onufa, herečka z tátových filmů, kterou Matilda moc nemusela. Když ne, tak ne, budeš ohladu. Řekl táta otráveně a pak zavolal zvesela. Maty, kde tě mám? Matilda se rozběhla a skočila mu kolem krku. No ne, tady je to krásný, řekla obdivně Lily, další z tátových hereček.
2: Skleničky na stůl a nohy taky, zavelel Jeremy.
0: Dneska měl na sobě kostkovanou košili, růžovou kravatu, modrozeleně pruhovanou vestičku a oranžové kalhoty. Rozplácal se na gauč a dal nohy na stůl. Přitom málem srazil svíčku. Táta už nesl skleničky. Aha, ta titlá. Muž s dlouhými černými vlasy, který vypadal trochu jako indián, začal vybalovat z papíru sýry, salámy a zeleninu. Mohu poprosit o nějaký talířek či podnos? Zeptal se Matildy zdvořile a Matilda se usmála a pravila, ale ovšem, bude mi potěšením. A běžela do kuchyně pro talířky.
1: Vodu, cvrčku, nebo leknu jako ryba,
0: úpěla Onufa. Mělo to být na Matildu, ale ta dělala, že neslyší.
1: Tak slyšíš, cvrčku, nebo tu budete mít leklou rybu,
0: vztekala se rozmařilá herečka dál. A leklá ryba dost zapáchá, přisadila si Lily.
1: A to je jako co? Vtipný?
0: Zuřila Onufa a vyzývavě se na Lily podívala. Vodu jí nakonec donesl táta a postavil skleničku na stůl dost sprutka.
1: No,
0: řekla Onufa a spokojeně se napila.
2: Kam to můžu zapojit? Tam se naléhal malír tuťovitý chlapík a táta vytahoval šňůry, aby se mohli podívat na denní práce, tedy na všechno, co za víkend natočili.
1: Já opakuji, že dva dny starý housky prostě jíst nebudu.
0: Vykřikovala asi posté Onufa a nikdo už ji neposlouchal. Až na tátu, který vždycky slyšel všechno, protože byl režisér. A režisér musí slyšet a vidět všechno, jelikož to všechno dává dohromady. Tak si to rozpeč, řekl směrem k Onufě, ale ta rozuměla, tak mi tu nebreč. A začala se rozčilovat, že takhle s ní nikdo mluvit nebude a že už toho má všeho dost a že se na to může vyprdnout. A táta se prosebně podíval na Matildu. Ta se trochu ušklíbla, ale začala si obouvat boty. Táta jí podal peněženku a poprosil, kup radši i chleba, Maty. Matilda zbíhala schody dolů a točila přitom síťovkou. Na posledních schodech se odrazila a všechny je přeskočila. Pak běžela do krámu. Všimla si, že na houpačce někdo sedí. Zastavila se. Lžku? Zavolal hlas. Medved? Odpověděla a usmála se. Byl to kluk, se kterým hledala ztracenou Fredku paní Žíňové. Seskočil z houpačky a hnal se za ní. Loudali se spolu ke krámku. Nemluvili. Matilda točila síťovkou a on kopal do kamínků. Vešli do krámku.
2: Matilda koupila chleba a housky a rohlíky, zaplatila a pak zase vyšli ven a courali se zpátky. Pomalu se stmívalo.
3: Půjdeš ještě ven?
2: Zeptal se kluk po chvíli. Nevím, odpověděla Matilda popravdě.
3: Zavolej na mě z okna, řekl.
2: To už byli zase u domu. Zavolám, slíbila mu Matilda. Vyjela nahoru a odevzdala tašku s pečivem. Na monitoru běžel tátův film a všichni se chechtali.
1: Vidíš toho psa?
2: Ptal se Jeremy a ukazoval na obrazovku.
1: Kdo ho tam pustil? Mračil se táta.
4: Ale vždyť ten je bezvadný, za chvíli se vyčůrá.
2: Usmíval se spokojeně Hatatitla.
1: Cože udělá?
2: Táta byl zděšený a koulel očima.
1: Na co vás tam mám, když nikdo nedokáže zabránit tomu zvířeti, aby mi vlezlo do záběru?
4: Ale vždyť je bezvadnej. Značkuje si teritorium, to je významuplný.
2: Usmíval se dál Hatatitla.
1: Cože to je?
2: Vyštěkla Onufa a zakousla se do čerstvého rohlíku. Plný významů, vysvětloval jí Hatatitla.
1: Aha, a kdy tam budu já? Kdy tam budu?
2: Stekala se Onufa dál.
4: Už tam jsi, nevidíš?
2: Už klíbla se Lily. Z šedé mlhy na obrazovce vystupovala postava ženy.
1: Tohle? To mě nemuseli vůbec líčit. To se na to mohli klidně vykváknout. To je prostě jenom jako někdo. To mohla hrát úplně jiná ženská. Bude tam bližší záběr nebo nebude?
2: Malír tučovitý chlapík zavrtěl hlavou.
1: Na co? Na co by tam byl?
4: Tohle je krásný, koukejte, řekl táta a přisedl si blíž.
2: Na obrazovce se z mlhy vynořil most a pak zase zmizel. Bylo vidět toho malého psa, jak si označkoval teritorium a taky zmizel. A nakonec se objevila Onufa, jen se tam myhla a zase zmizela. Měla na sobě červené lodičky. Matilda se vytratila k sobě do pokoje. Vyndala z igelitky obrázek, který dostala od své mámy, a pověsila ho na stěnu místo fotografie třídy. Pak otevřela okno a zavolala na kluka, co čekal venku.
3: Až zítra.
2: Zítra, odpověděl jí hlas. Matilda zabouchla okno a lehce se usmála. Nikam nechvátala. Věděla totiž, že ona a ten kluk mají ještě spoustu času. Že na sebe mají celý život.

všechno, co jsem ti odpustila, a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jenom

Na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

в тебе песничку на миру твоему вкусу. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu a duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama a delfín ve výskoku.

západ nad mořem a bal mi pláš a lásku a růžolící andílky skřídly od vylásků. Ve slotce budou dovádět samý pěkný fráze.

0: Kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes huby.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodne.

0: pozor.
1: A nehádejte se prosím vás.
2: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať

睡着。

Я не ромоуки.

0: dnešnímu.
1: Pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vrku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí, že velilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Děkuji.

0: jako by nežila. Vrať se mi mobile prosila, ať byla kde byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kině, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala pod mě a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespetla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu. Uc, uc.

lach, lach, lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem čít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

nehezky a tak lachtani si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

vyskočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák Lachtan relaxovat. Nedívte se té Lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

představit, co to znamená, tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.